0: Zase z dovolené, tentokrát Chorvatsko, je to Míra a Marťa, myslím. Ahoj, já vás zdravím.
1: Ahoj, ahoj, tady ahoj. Míra a Marťa, zdravím vás, sestru Bax z města Poldiana.
0: Ahoj, ahoj, děkujeme pěkně, jsme rádi, že voláte z takové dálky sem do Rádia Kiss. Jak pak se tam máte?
1: Máme se tady úplně perfektně, dneska nám trošku zapršelo, mm-hmm. Byla tady bouřka, strašně nás pršili s nějakýma kroupama, ale bylo to v pohodě, no tak prchlo a zase je tady nádherně.
0: Jo, jo, jo, už jsme tady jeden telefonát z Chorvatska měli, tak nám říkali úplně to samé, tak je fajn, že už se to vyčasilo a máte krásné počasí. Tak, Míro, co ti můžu zahrát? Abych vám ten večer nebo tu noc udělala ještě hezčí po trošičku.
1: Moc děkujeme za krásnou noc a za krásný hraní. Sedíme tady na terase a posloucháme Radio Kiss, protože je to úžasný poslouchat ty české písničky. A chtěli bychom zahrát něco od Rybíských 48 a léto.
0: Dobře, mám to tady.
1: Léto.
0: Ano, ano.
1: To je to perfektní a zdravíme s tomu Lige a těšíme se na sobotu zase.
0: No tak paráda. Hodí se to naprosto přesně, Rybičky 48 a jejich léto 2. Léto tady máme, je to v plném proudu. Vy si užívejte krásnou dovolenou. Jsme rádi, že posloucháte Radio Kiss. Pozdravuj paní Marťu a budu se těšit třeba někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj, zdravím do Chorvatska. Čau, čau. Ahoj, ahoj.
1: My taky zdravíme. Vlčkovi z Brumu. Ahoj, ahoj. Mějte se hezky.

0: Vánoční jukebox.
1: Je to tak, posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy, spolu budeme až do 6. hodiny raní a já teďka vyhovím Michalovi.
2: Dobrý den, tady Michal Lučušek a chtěl bych od vás zahrát písničku od vás od Holek, něco pořádného, aby my v tom, kde to jsme?
3: V
2: Čestíně, aby jsme si užili velkou party. Já tady slavím 47. narozeniny, tak vám děkuji moc.
1: Musím říct, že Michale, připomněl jsi mi naší radu, ta povětšinou ví začáteční písmeno, kam jedeme a já nevím, z Jindřichova Hradce je schopna udělat Jihlavu. Tak je krásný, jak se ptal, kde to jsme, tak tohle to vždycky říkáme mi radu, kam to vůbec jedeme a ještě když tam jsme, tak se znova prostě musíme připomenout, že to není Opava, ale že je to Ostrava. Tak tohle to máte společné. No a když party, tak si myslím, že se bude hodit naše nová písnička společně s Mark Voss, co nám udělal remix naší party. A ještě v neposlední řadě mi dovol, abych ti popřála všechno nejlepší k narozeninám, hlavně štěstí, zdraví a pohodu. No a užijte si, chlapi, krásný večer.

Čumáčci moji, ještě to tady musím připomenout. Ne, že bych vaše hlasovky ignorovala, ale zkuste se zaměřit na playlist Rádia Kiss. Vy tady po mně chcete něco, co my tady nemáme. A mě to pak mrzí, já vám nemůžu vyhovět, tak zkuste to trošičku podřídit tomu, co vlastně slyšíte běžně na Rádiu Kiss, co se hraje a nedej bože, že by to třeba patřilo mezi vaše oblíbené písničky, ale občas mi tady přijde něco, co tady fakt nemáme a mě pak mrzí, že vám nemůžu vyhovět. Takže když neslyšíte svůj vzkaz, zkuste to ještě nějakým způsobem přehodnotit. My si teďka dáme, no vidíte, třeba Venga Boys, no tak to je ukázková devadesátka, která prostě na ten Kiss patří.

0: Jmenovkyni. Kačí, ahoj, ahoj.
1: Já tě zdravím, Kačenko, dobré ráno.
0: Ahoj, Kačí, jak se máš?
1: Jo, dobře, pracovně, jako vždycky.
0: Taková ta klasička, viď?
1: Ano, přesně tak.
0: Hele, a Kačí, řekni mi, vadí ti pracovat přes noc, nebo ne?
1: Ty, Kačí, čím jsem starší, tak už mi to trošku začíná vadit.
0: Ano, to naprosto...
1: Už bych radši spala.
0: Jo, to naprosto chápu. My když se tady bavíme s kolegama, tak já jsem vlastně jako jedna z mála, která má děti a který, teda už budou 40, ale bavíme se o tom, že vlastně oni třeba skončej a nejdou ani spát. To jsem taky v 25 uměla, ale dneska ne.
1: Jo, to no prostě... taky jsem to uměla, teď už to nejde prostě.
0: Naprosto s tebou, souhlasím s tebou, jako s tím věkem prostě, co si budem a hlavně vždycky říkám, kdo si neskusil dělat v noci, jo, že prostě opravdu za celou noc nezamhouříš oka, jedeš prostě v kuse, tak vůbec neví, jakože vůbec neví, to prostě, to ty lidi nemají představu, prosím tě, co to je, teď počkáš, jako přečkáš noc, ne? Já říkám, no tu já přečkám. A teď si vemte, že třeba já jsem dneska tady v noci a my s holkama máme čtvrtek, pátek, sobota vystoupení. Já budu v neděli jak mumie.
1: Takže, já teda vstávám 15 let takhle už.
0: Jak dlouho?
1: 15 let už dělám u naší firmy.
0: Takže ty blaho, teda Kačí. Klobouk dolů před tebou, to teda fakt smekám, protože to je masakr, to je masakr. Ale znám to prostě, já teda ten kočovný život a noční život vedu vlastně už celých 27 let, co jsou holky a prostě na člověku prostě jako je to čím s věkem, s každým rokem je to znát a znát, takže s tebou souhlasím. Kačenko, co ti můžu zahrát, povídej.
1: Prosím tě, jako vždycky, kyzla v message, prosím.
0: Ano, mám to tady nachystaný, komu ji budeme posílat?
1: Kačko, bude to hlavně pro tebe a pro mého přítele Břeťu, který teďkom je na cestě do Prahy, tak hlavně ať jede opatrně, že ho miluju. A to je asi tak všechno.
0: Dobře, já ti moc krát, Kači, děkuju. Zdravím tě a budu se těšit třeba zase příště v mém vysílání tady na Rádiu Kiss. Měj se krásně, hezký léto, pa, pa, pa, ahoj.
1: Ahoj,
0: ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Je to tak, máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a budeme kysát si v polovině naší společné noci. Tak doufám, že vám to taky utíká takhle hezky od ruky jako mě. Ať už děláte cokoliv, udělejte si malou pauzičku. Víte, že nic se nemá přehánět, ani ta práce přece se nepředřeme, ne snad, že jo. Tak dejte si hezky nohy nahoru nebo kávu nebo něco tak, jak rádi prostě trávíte váš volný čas, když pracujete. No a já ještě splním jukeboxové přání.
2: Čau káčule, zahraj nám tam prosím tě Solar System, ať se nám vybere. Díky moc, čau Roman.
1: No a pak už se společně vrhneme na druhou půlku dnešní noci. Já vám přeju zatím krásnou letní noc a teď už Subfocus.
0: Radio Kiss.

0: Já vás, kysáci moji milí, vítám v druhé půlce naší společné noci. Posloucháte Radio Kiss a noční juboxy. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzebohatá, no a já tady přivítám jednu malou cácorku.
1: Ahoj, zdravíme s tátou, jedeme do Itálie, pust tam nějakou pecku, třeba espresso macchiato. Monika.
0: Monika to tentokrát byla. No, jak já jsem říkala už dříve, je fajn vysílat takhle o prázdninách v noci, protože v noci jsou vzhůru i takovýhle malý šponti. Tak Moni, doufám, že posloucháš Tommy Cash a Espresso Macchiato jenom a jenom pro tebe.

0: Jubox.
1: No a já jsem kysáci říkala, že tady byla jedna malá cácorka, no a ještě jedna kopretinka nám tady vzkaz poslala. Tak Mio, teď je to tvoje.
2: Ahojky, tady Mia, zdravím všechny kysáky, kdo ještě nespí. A chtěla bych pustit písničku od Shakiry Die Die.
1: No jasně, to bylo teďka hodně aktuální díky mistrovství světa ve fotbale. Tak Miuško, mám to tady pro tebe nachystaný. No a vy ostatní, telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kysy vám plně k dispozici.

0: No, tak cca půl sedmá hodina.
1: Tak to vlastně tak nějak máme stejně. Tak jo, tak já ráda jsem tě slyšela. Doufám, že příště se uslyšíme zase. Přeju ti zatím krásné léto a budu se těšit příště na slyšenou. Měj se moc hezky, Alenko, papá.
0: I taky, ahoj, Kačko.
1: Ahoj.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a patřit bude Mildovi. Mildo, já tě moc zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj.
2: Okay.
1: Ahoj, ahoj. Jak pak se máš?
2: Tak jedu do práce, no.
1: Jedeš do práce, takže vstávačka takhle brzo ráno, chápu. Tak jak ti to vstávání můžu zpříjemnit? Co ti zahraju?
2: Prosím tě, zahraješ mi Prince Little Joe a Marky Mark United.
1: Mám to tady nachystaný. Komu to budeme posílat?
2: Hele, dneska vynecháme všechny ty kulatý lopaty, které si myslí, že jsou na světě jediný, kdo maká. A bude to pro dřevěný lopaty, pro kuchaře. Mm-hmm. A pro pekaře to bude.
1: No ale
2: protože
1: tak
2: bez nás byste se ani neplnili.
1: Ano, a
2: my musíme dřít ráno.
1: Naprosto s tebou souhlasím, díky nim papáme, že jo? To je strašně důležitý.
2: Přesně tak.
1: Souhlasím. Tak jo, přidávám se k tobě. Takže pro všechny kuchaře a pekaře, co nás prostě, co krmí ty naše bříška.
2: Přesně tak.
1: Dobře, tak jo, Mildo, mám to tady nachystaný. Přeju ti hezký den a někdy zase tady na Kissu. Měj se, ahoj, ahoj.
2: Čau.
0: Radio Kiss.

0: 4 hodiny ráno, tak se pojďme zaposlouchat do zamilovaný písničky z krásného filmu. Já vám přeju hezký den.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Kysáci moji milí, já mám radost, že vždycky, když se takhle blíží ráno, že se probouzejí i dámy a volají nám sem do studia Rádia Kysa. Tentokrát je to Nikča. Ahoj Niky, já tě zdravím.
1: Ahoj Kači, já tebe taky.
0: Ahoj, ahoj, jak pak trávíš středeční ráno?
1: V kamionu, takže v práci.
0: Jaj. Tak jak ti to středeční ráno můžu trošičku, aspoň trošičku pomyslně zpříjemnit?
1: Tak písničkou od Karla Duchoně. A bylo by to teda pro tebe do studia, pro všechny, kteří teďko pracujou. A hlavně pro mýho kamaráda, Rada. Abych mu zpříjemnila taky cestu.
0: Dobře, ty jsi říkala, že potřebuješ slovenskou písničku v dolinách, jo. Protože je to pro tvého slovenského kamaráda, je to tak?
1: Ano.
0: Dobře, tak jo, mám jí tady nachystanou, Nikčo, já ti přeju krásný středeční, velmi, velmi časné ráno a přeju ti hezké léto. Měj se moc hezký, díky za zavolání.
1: Krásně,
0: ahoj.
1: V dolinách.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme ve vašich písničkách a teďka to vezmu rovnou dvakrát. Maruška neboli Zajda.
2: Čauko, můžu poprosit o zahrání jakýkoliv písničky od skupiny Roxette a bylo by to pro paní Seifertovou a její sestru, který momentálně sedí na štanckách a už čekáme, až nám to odbimba a půjdeme domů s noční. Tak jo, ať vám to utíká. Díky moc, čauko, Zajda.
1: Krásný výraz, ať nám to odbimbá. Maruško, já vám přeju, ať vám to rychle odbimbá, mě samozřejmě taky. No a Kubí, co budeme hrát?
3: Ahoj Kačenko, krásnou noc, popřípadně krásné ráno přeju. Mohl bych tě poprosit o zahraní písničky od Roxette Stars. Písničku bych rád poslal tobě do studia, všem kysákům a všem, kteří jsou na noční a makají přes noc. Děkuji moc a měj se hezky, ahoj Kuba.
1: Tak jdeme na to, Roxette Stars.

Kysáci, já tady mám dvě milé zprávy, tak vám to v rychlosti přečtu. Ahojky, naše milá Kačenko, tak rádi slyšíme zase ten tvůj krásný a příjemný hlas. Prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky, výběr necháme na tobě. A bylo by to především pro tebe do studia a pro nás, ať nám to rychle uteče. Děkujeme moc, hasiči z Pardubického kraje. Kluci, ahoj, ahoj, moc vás zdravím, děkuji za krásnou zprávu. A pak ještě do Ameriky, do Texasu. Ahoj, Katko, tady David Texas. Zahraj prosím pro mě, pro Adélku, mamku, která přiletěla na návštěvu. Je tady večer a krásných 34 stupňů. Zdravíme všechny do České republiky. David, Texas, USA. Tak my samozřejmě zdravíme moc, moc do Texasu. Davčo, pozdrav jak Adélku, tak i svoji tchýni. A užijte si její návštěvu. Já vám pouštím, no tak, aby vám bylo teplo, že jo, Karmu.

0: Kysáci moji milí, dovolte mi, abych přivítala ve vysílání Rádia Kiss Janičku. Jani, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Kačko.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: No právě jedeme s manželem do Chorvatska na dovolenou.
0: Ježíš, vy se ale opravdu máte. Vy se opravdu máte se krásně, tak to je skvělý, moc si to užijte. A co pak já vám můžu na cestu zahrát?
1: Prosím tě, jestli můžeš tak Adagio.
0: Aha.
1: Bylo by to hlavně pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro mého manžela Marka, kterého strašně miluju. Mhm. A pro všechny kysáky a pro všechny lidi, kteří jedou na dovolenou, ať dojedou hlavně v pořádku. A užijou si to.
0: Dobře, tak jo, tak léto v plném proudu, tak se to naprosto očekává, že jo. Janičko, mějte krásnou dovolenou,
1: děkuju.
0: Užijte si to a díky ti za zavolání. Ahoj, ahoj.
1: Je taky. Čau, ahoj. Čau.

0: Noční Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a bude patřit Danielovi. Tak Dané, co ti můžu splnit?
2: Ahoj, zdravím Radio Kiss, ahoj Káťo, prosím tě, nech zahrát, ještě tam pro ty oslavence, kteří neví, kde jsou, ve kterém městě, třeba písničku, když mají rádi nějakou tu českou a i tam ti Chorvati, naši čeští, tak třeba Veronu, na mě nečekej. Děkuji moc, ahoj Dan. Jináč pro všechny, samozřejmě pracující a tak dále a tak dále. Ahoj, ahoj, jste super.
1: Moc krát děkujeme, Dané, takováhle zpráva nás vždycky velmi potěší a je hezký, že myslíš i na posluchače jiné, kteří tady volali. Tak jo, tak pro kluky, co pařej a slaví 47. narozeniny, tak pro ně a samozřejmě i do Chorvatska, kde si užívají krásnou letní noc. Verona, na mě nečekej, pak už je před náma závěrečná hodinka noční jukeboxu Kysáci, takže telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kys je vám samozřejmě plně k dispozici. Perte to do mě, ať poslední hodinku můžu hrát zase jenom a jenom podle vás. Radio Kiss.

0: Začíná závěrečná hodinka nočních jukeboxů Kysáci. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzo Bohatá a přeju vám krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Já vám přeju krásné ráno, kysáci, moji milí, máme tady poslední závěrečnou hodinku nočních jukeboxů. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi pošlete vaši hlasovku, co byste si chtěli nechat zahrát. Máme před sebou posledních 5 jukeboxových přání a já koukám, že mi momentálně ten hovor vypadl. A dneska už s Honzíkem po druhý. No, nedá se nic dělat. Každopádně vím, jakou si nechal zahrát písničku. Akorát bohužel, Honziku, netuším, pro koho to je. Dneska nám to bohužel nebylo přáno. Na podruhý ten hovor vypadl, nedá se nic dělat. To se prostě občas stává, někdy nás ta technika přemůže a je mocnější než my. Každopádně, Honza si chtěl nechat zahrát Bon Jovi It's My Life. Tak já si myslím, že výběr udělal naprosto fantastický. Skvělá to americká skupina, jdeme na ní. No a potom už je to jenom a jenom na vás. Poslední 4 jukeboxy. 210, 3, 2, 3, 3, 2, 3, tak co to, kysáci, bude?

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Můj velmi oblíbený umělec Pharrell Williams a jeho Get Lucky společně s Daft Punk. No a z Prostějova se k nám dovolala Monika. Moni, ahoj, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss.
2: Ahoj, ahoj, já tebe taky.
1: Ahoj, ahoj, Moni, tak jak pak se máš takhle při středě?
2: Při středě pracovně.
1: Jako my všichni ostatní, tak
2: ano.
1: Co ti můžu zahrát, abych ti zlepšila náladu?
2: Já bych chtěla písničku posledního Mohikána pro svého přítele Vaška, kterého strašně moc miluju. A už jsem ani nedoufala, že bych někdy mohla takového hodného chlapa potkat.
1: Je, ale to je krásný, že to říkáš. Jak já vždycky říkám, na každého někdo někde čeká. A jsem strašně ráda, že tobě se to podařilo a že si tu svoji spřízněnou duši našla.
2: Doufám, že to tak je.
1: Tak, Moni, písničku tady mám nachystanou. Jdeme jí tvému milému poslat. Já ti moc krát děkuju za zavolání a budu se těšit třeba někdy příště tady u nás na Radio Kiss. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau,
2: děkuju.
1: Radio Kiss. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

zážitky a hity nového tisíciletí. Best of Millennium. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISSu. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Krásné, časné ráno, kysáci, vám přeju. Pokračujeme ještě v nočních juboxech. Mám před sebou 3 poslední juboxová přání. Tak čí to bude? Teďka rozhodně to bude mladý fešák. Vašíku, tak povídej, co ti můžu zahrát.
1: Ahoj, Kači, prosím tě, pusť tam kiss message a bylo by to pro všechny, co musí být takhle brzo v práci a pracovat. Děkuju, budeš moc hodná.
0: Já jenom doufám, že nepracuješ ty, že to necháváš zahrát mamce nebo taťkovi, že rozhodně netrávíš takhle časně ráno v práci ty. Každopádně, Vašíku, moc tě zdravím, uživej si krásných prázdnin a kiss message letí za tebou. Pa, pa.

0: DJ Fresh nám dohrál na rádiu Kiss, já mám na telefonu dalšího volajícího a tentokrát je to Tomáš. Tome, ahoj, zdravím tě a přeju ti hezké ráno.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Mám se dobře, jedu právě do práce, takže to bude takový ještě dneska pracovní, no.
0: Aha, aha, dobře.
1: A už se těším na dovolenou.
0: Kam se chystáš?
1: Nikam, nikam. Dovolená bude pracovní, protože předělávám barák, takže...
0: Povědej mi o tom, my teďka malujeme.
1: Ano,
0: ano, ano, ano, ale my teďka malujeme a je to teda taky něco. To je prostě za trest.
1: Je to tak.
0: A ono není tak strašný to malování jako takový, ale ten úklid potom. To je prostě, to je za trest. Takže ti naprosto rozumím a přeju ti pevné nervy hlavně na tohle všechno. Tak Tome, co ti můžu zahrát?

0: Prosím tě, Michael Jacksona a Billie Jean jsme vybrali, takže dobré pro všechny kysáky. A tím to dneska uteče a kdo má dovolenou, ať si užívá.
1: Dobře, mám to tady nachystaný, tak jdeme na to. Přeju ti krásnou středu, Tome, a užij si dovolenou. Ahoj, ahoj.
0: Taky, díky,
1: čau, ahoj. Čau, ahoj.

0: Vždycky musí být nějaká písnička poslední a nějaký posluchač poslední, který tu písničku vybere. Tentokrát je to Honza.
1: Dobré ráno Kačí a všem kysákům, kteří poslouchají tohle skvělý rádio, je to Birostyria. Chtěl bych nechat zahrát Juice WRLD, takový na rozehřátí tady k nám do skladu, protože už dvou od rána jedeme. Bombičky jako každý den, už asi takhle 3 roky. Hrozně nás to samozřejmě baví a naplňuje, ale i všem řidičům a všem těm, kdo už jsou teď od rána vzhůru. Díky moc a díky za tohle skvělý rádio. Honza, čau.
0: Moc krát děkujeme za ten dovětek, co si tam řekl. Velmi, velmi si toho vážíme. Kysáci moji milí, já se s váma rozloučím, leč jenom na týden. Příští týden jsem tady samozřejmě zase jako na koni ve svém vysílání ze středy na čtvrtek. Já vám přeju krásnou středu. Je to takový malý pátek, jak se říkávalo za mě, kde za mých mladých let. Takže jestli budete mít odpoledne k večeru prostor si zajít třeba na sklenku a udělat si hezký večer, tak to určitě využijte. No a já se na vás budu těšit zase za týden, jak jsem říkala, ze středy na čtvrtek tady v nočních juboxech. Teď už mě vystřídá, v tabulce bylo napsáno rap, takže předpokládám, že to je Roman, Alex a Patrik. No, oni si tady kluci dají takovou hezkou testosteronovou jízdu takhle po ránu, tak si to s nima moc užijte, mějte hezký den a já se s váma loučím. Ahoj a díky za dnešní noc. Radio Kiss.

0: Juicy Willow.
1: Yeah, baby.
2: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Taky to cítíte, kluci, když se nadechnete?
1: Co?
0: Jak to tady, to noční studio hezky voní po kace, viď?
1: Katka.
0: Katka.
2: Takhle voní Katka.
0: Tak dobré ráno, ahoj Alexi.
1: Čau Romane.
0: Čau Patriku.
1: Čau.
0: Tak Alex to měl náročný v noci, protože a tomu jsme s Patrikem vůbec nechtěli věřit. No. Ne, že v noci vysílal, dneska to bylo na Katce, ale ty jsi moderoval svatbu.
1: No je to tak, jako takhle, naštěstí ne v noci, ale končil jsem docela pozdě.
0: Jako, prosím tě, v úterý? Svatbu?
1: No jasně, tak hele, tak ty nejlepší místa jsou už dávno rozebraný, takže zbyly už prostě pondělky, úterky, středy. No.
2: A dobrý, užil jsi to.
1: Luxusní. Hele, měli jsme hot kytice, to bylo takový jako elegantní, to nevěsta se rozhodla, že rozdá ty kytičky prostě všem těm dívkám, který si to zaslouží. Ale pro kluky jsem si připravil pořádnou party. Měli tam taneční battle a ten nejlepší získal podvazek.
0: Hele! Jo, takhle, takže oni se fakt snažili o toho
1: snažili
0: dostat,
1: se.
0: Jo.
1: A jako řeknu vám, pánové, to, co jsem viděl za kreace včera,
0: no,
1: to ani já bych nedokázal zopakovat.
0: No a teď to nejdůležitější dotaz od nás dvou s Patrikem, kde pak je výslužka?
1: No, výslužka, jo.
0: Jo,
2: no, přemýšlej, no, máš ji v kuchyňce. No,
1: já se pak podívám, pánové.
0: Takže nemá. Maká chudá svatba teda, ne, prosím. No. Dostal jsi něco nebo nedostal?
1: Dostal jsem polévku.
0: Tak to je dobrý.
1: S knedlíčkem, s celým jiným.
0: No jo, nevadí, jdeme do toho. RAP, Roman, Alex, Patrik, začínáme.

0: dnes večer od 6 hodin. Radio Kiss počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháníky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ženy bez partnera by nově mohly podstoupit umělé oplodnění. Připravovanou novelu zákona, která by to umožňovala, na konci června ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vložil do připomínkového řízení. Nepočkal ale na stanovisko etické komise, o které sám požádal. Návrh navíc radikálně rozděluje vládní koalici. Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let. Pro tuto reformu hlasovalo 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jedná se o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září. A teď zpátky domů.
2: Nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury, zdobí Budějovickou lanovu třídu. Socha byla vytvořena trojrozměrným tiskem z recyklovaného betonu. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová postoupily na turnaj WTA v Praze do druhého kola. Nasazená dvojka Krejčíková porazila Krajanku Lindu Fruchvirtovou 6-2 a 6-4. O příčku níže postavená Bejlek zvítězila nad ruskou Anou Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Bartůňková otočila na štvanici duel s Číňankou, kterou zdolala 3-6, 6-4 a 6-1 a Valentová deklasovala Australanku Honovou 6-3 a 6-1. To byly první dnešní zprávy a teď už má slovo ranní KIS a RAP.
3: Dobře ty, Terko, RAP připraveno.
4: Tak už si na to taky zvykla.
3: Přesně tak, Alex in the house.
4: 6 hodin, 5 minut.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: Kisu. Venga Boys, 6 hodin a 9 minut. Takže když si to shrneme, Michal Kavalčík, dovolená v Řecku se synkama, Míša Dinhová, Rakousko, motorky. Teď je tu ranní trojka, ve které je náš Alex. Alex, víte, ještě jednou ahoj.
1: Čau, Romane, ahoj.
0: Patriku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Patrik nás po 7 hodině ráno dneska bude muset opustit, protože na chvilku musí za opravářem, panem doktorem, jelikož nožka po nehodě na malé motorce někde na Ibize bude muset být odstraněna.
2: Ne, odstraněna snad ne. Já
1: jenom doufám, že nainstalujeme ti nový koleno.
0: Jo, nějaký AI koleno. Heleď, ale to znamená, Alexi, že my jsme slíbili, že po 7:30 ráno dáme zase nějaký song oslavencům.
1: Přesně tak, uděláme to nějak podobně jako možná včera, protože včera slávil Vítězslav a my jsme se rozhodli, že to jako uděláme velkolepě a já jsem napsal takovej jako rap v podstatě. Vy jste mi hezky sekundovali, potom Patrik udělal ještě šílený věci pro Janu, ale to je o tom někdy příště. Připomeneme si to?
0: Heleď, máme to venku někde? Nějak?
2: Máme to, posílal jsem to do počítače, měl bys to
0: tady
2: tam...
0: vidím, Alex, rap, jo, Vítězslav.
1: Hej ho!

0: Já normálně chci být Vítězslavem, nebo chtěl jsem být včera, protože to je...
1: Jako byl si... výborný, ale...
0: Ne, to je, vypadá, že se tady chválím, ale reálně jako se mi to jako líbí ten beat hlavně.
1: Je to, bylo to dobrý, ale včera mi to přišlo nějaký lepší, čověče.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tak jsme začali. 6 hodin a 14 minut a jak jsme říkali, po půl osmé Magdalény, oslavenkyně naše, budeme na vás myslet a pokusíme se pro vás taky něco vymyslet.
1: No, jsem zvědavý, co to bude. Minimálně se těším, že se na tom budeme podílet my dva, ale já mám tady takovou otázečku, pánové. My tady máme Magdalénu Vronkovou. Tak je tady Wendy Vronka a holky mají něco společného nebo ne? Já si doteď jsem vlastně ztracený.
0: Počkej, teď si z nás děláš srandu nebo to nevíš?
1: Ne, já to reálně nevím, jako jestli...
2: Takhle, Alexi, řekl jsi správně, Magda je Vronková, ano. A Wendy je Vronka.
1: A to je jako nějaký velký rozdíl.
0: Aha. Tak počkej, Patriku. Jak bysme to vymysleli? My mu musíme dát možnosti.
2: Ano, ABC.
0: Za A. Wendy je Magdy máma. Za B. Wendy je Magdy sestra. Za C. Wendy je Magdy macecha. A za D.
2: Wendy je Magdy... Nevím...
1: Magda je Wendy, máma.
0: Nemají spolu nic společného.
2: Jo, ano, to je vlastně pravda.
1: Aha.
2: Kdyby takže... si chtěl, Alexi, tak si můžeš dát posluchače na telefon, který ti poradí. Jako nápovědu.
1: Jako nápověda po telefonu.
0: Nebo to víš?
1: No.
0: A děláš si z nás randu?
1: Ne, já to fakt nevím. Já reálně jako si asi nechám poradit.
0: A takže... co ti nejvíc připadá, že je pravda? Když se koukneš na ty dvě holky.
1: No...
2: Ségra má máma cecha. Nebo nic
1: no,
2: spolu
1: jako máma ne, že jo, tak jako vypadají obě krásně, že jo, mladě, to, tam ten rozdíl...
0: Takže, že vůbec... vypadají obě dvě hezky, tak nemůže být máma,
1: ale
0: jo?
1: Ne, jako může, ale jako mladě říkám, víš, jako
0: no,
1: že prostě...
0: No to myslíš, jo. To jim pošlu tenhle vstup, teda. No.
1: No jako ségry by teoreticky být mohly.
0: Aha.
1: A macecha, že by...
2: Chceš napovědu po telefonu?
1: Já chci napovědu po telefonu. Zkusme.
0: Zavolá někdo na 210-323-323.
1: Kysáci, pomozte.
0: Můžeš to zkusit, můžeš se zeptat.
1: Halo, halo, slyšíme se?
3: Ahoj, tady Vašek.
1: Ahoj, Vašku, prosím tě, potřebuju rychle pomoc. Hraju tady o 5 milionů a otázka je jednoduchá. Co mají společného Wendy Vronka a Magdaléna Vronková?
3: Oni jsou sestry.
0: Sestry?
1: Oni jsou sestry. Jsi si jistý? Jsi si 100% jistý?
3: Ano, ano, 100%.
0: Ano, děkujeme tedy
1: dobře,
0: za
1: děkuju,
0: nápovědu
1: děkuju.
0: A měj se hezky.
1: Měj se
0: ahoj.
1: Hezky, ahoj, čau, čau.
3: Ahoj.
0: Tak pojď se rozhodnout.
1: Tak já nevím, mám mu věřit?
0: No tak, je to náš posluchač.
1: No tak v tom případě dávám, co to bylo, Bčko?
0: Bčko, Wendy je Magdy sestra.
1: Pojďme označit Bčko.
0: Tak počkej, tohle jsem teda nečekal.
2: Já taky ne.
0: Je to špatně.
1: Co? Ne.
0: Wendy je Magdy macecha.
1: Macecha.
0: Vzala si Magdy tatínka. Lešek Vronka, jasně. Skladatel, slavný producent, že jo. No a tím pádem Wendy vstoupila do Vronkovic rodiny a je moc vtipný, takhle. Když tady spolu jsou, nebo dokonce spolu vysílají.
1: To je
0: že
1: hustý.
0: To je snad jediná macecha Féteru.
2: To je pravda, ano, ano.
1: Hele, a proč teda ona je Vronka a ta je Vronková?
2: No, ona si Wendy nebrala to přechylování, jak máš Nováková, nebo Smetanová.
1: Ona si vzala tak takový ona... to prostě tak, ano, mezinárodní, jako ten, a jasně.
0: Když si Leška vzala, tak si nechala prostě jenom Vronka. Hele, ale dobrý, že si někdo z našich posluchačů myslí, že jsou to ségry.
2: To je hezký.
0: A hezký ségry.
2: Jo.
4: Radio Kiss.

0: Hezké ráno všem. Tyjo, tak my tady žijeme v domnění, že nás kysáci všichni bezpečně dobře znáte a díky tomu, jak jsme se tady bavili o Magdě, která vysílá v odpoledním Jumpu a Wendy a jsou v Ronkovic, tak Radek poslal tuhle hlasovku.
1: No tak ještě štěstí, že jste nezvedli ten telefon mě, bo já bych řekl, že vlastně nemají společného vůbec nic. Upřímně, tady to jméno slyším poprvý, obě dvě teda jména.
0: Cože? Hele, takže počkej, co když neznají ani nás?
2: No
0: co
2: jo.
0: Budeme dělat? Patriku, pojď se představit, kdo seš?
2: Dobrý
0: a
2: den.
0: Co děláš a tak?
2: Dobrý den, já se jmenuji Patrik Peltany, mi 25 let, bydlím v Praze, pocházím ze Strmilova na jihu Čech. Jsem krásný pohledný blondiák s modrýma očima a kdybyste mě chtěl někdo vidět, tak si prohlídněte sociální sítě Rádia Kiss.
0: Výborně! Hezky, Alexi, pojď hezky. Taky.
3: Já se jmenuji Alexej Kolová, jsem narozen v roce 1989, věk si tím pádem můžete sami dopočítat. A mé znamení ve zvěrokruhu horoskopu je kozeroh. To znamená, že jsem velmi nepředvídatelná, prapodivná bytost.
0: Skvěle.
2: Ty, Romane, kdyby ses měl představit.
0: Tak já jsem dinosaurus českého éteru. Vůbec bych se tady nezmiňoval o věku. Jednoho dne jsem takhle náhodou šel kolem rádia, chtěl jsem se přihlásit na postu zvukaře a nějakým omylem a záhodou jsem se ocit tady.
4: No, to jsi šel hezky, čověče.
1: Ale jako jde ti to.
0: Dobrý, no.
4: Jo.
1: Dobrý zvukař. A...
0: Hele, to je něco, tyjo. Že někteří třeba vůbec neví, že Magda a Wendy vysílají tady u nás na Kisu. Ale jo, může to tak být, že to je prostě náš pravý ranní posluchač, který už nikdy jindy potom nemá možnost naladit.
2: A kdybys měl popsat svůj vzhled, Romane? Jak by ses popsal?
0: No, výborně, poslal. Asi bych se někam poslal.
2: Kam by ses poslal?
0: Plastická chirurgie, hele, možná, no. Kadeřník, holič a tak dále.
2: Okay.
3: Dobrý, ale vlasu máš dost.

0: probuzení, skvělá muzika, 6.27, která už nevím, jestli si z nás děláte nebo neděláte srandu. Tak jeden posluchač, ten vůbec nezná Magdu a Wendy. Teď se tady bavíme s Alexem, který zastupuje Míšu. Alexi, poslouchej, jo.
1: Jakže má Alex to příjmení? Teď já jsem si do dneška myslel, že to je Alex Kavalčík.
0: Že seš syn Michala Kavalčíka.
2: Tak, takhle, Michal je můj velký vzor, samozřejmě bych chtěl být jako on, dělám pro to všechno, ale to příjmení je přece jen trošku jiný. Já jsem Kolva a často si všichni jako pletou, že jsem Kola. Oni, Kola? Jako, ne, Kolva. No, jako není to jednoduchý to vyslovit.
3: Kysáci, víte vy vůbec, kdo je třeba naše kolegyně Míša Dinhová, která má teď dovolenou?
0: Nebo úplně jinak, víte vůbec, že posloucháte Radio Kiss? Přesně. Víte, že

0: KIS počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháňky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Na rychle rostoucí počet pacientů v závěru života má připravit zdravotnictví nová strategie rozvoje paliativní péče do roku 2035. Mezi první priority patří rozšíření sítě nemocničních paliativních týmů, lepší dostupnost péče v regionech a vzdělávání lékařů i zdravotních sester. Potřeba bude vychovat stovky odborných lékařů a desítky tisíc všeobecných sester. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a další zástupci oboru. Pokud se chystáte vyrazit na dovolenou do Řecka, měli byste zbystřit. 7 ostrovů totiž bylo nuceno vyhlásit stav nouze. Donutila je k tomu situace ohledně sucha, která je už pro mnoho tamních lidí neúnosná. Dopady tak pocítí také turisté, kterým hotely radí, aby dodržovali opatření.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Za námi jsou zprávy a teď už raní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Ladě, že prostě...
1: A přitom je to paprda, viď? A
0: přesně.
2: Já čekám, co dodáš.
1: Ale zároveň, jak jsi říkal, že nemáš úplně tradiční příjmení,
0: ano.
1: Tak někteří ti dávají za pravdu?
3: To tvoje příjmení není nic. Já se jmenuji Krolák. A když někomu mám vysvětlit příjmení po telefonu, tak to jsou jiný slova. Křovák, Rolák, Ovák. Já to si neumíš ani představit. Čau, Kroli.
1: Rolák je jako dobrý příjmení.
0: To je drsný, no. Ale ten problém je většinou, když máš dvě souhlásky za sebou. No, protože najednou ty lidi úplně, jak jsi to teda myslel?
1: Zároveň jsme se tady pozastavili nad tím, jestli třeba vůbec znáte naší Míšu Dynhovou.
4: Jasně, že víme, kdo je Míša Dynhová. Teď ona dělá u nás ve večerce na vesnici.
1: Tak to je konec, tohle
0: tak už, kdyby jo. Vás slyšela, kysáci.
1: Hele, a pak jsme položili otázku, zdali posluchači vůbec ví, že poslouchají rádio KISS.
5: My jsme mysleli, že to je Blaník. Ne, samozřejmě si děláme legraci. Čau, hoši.
2: Co prosím?
0: Co teda?
1: Patriku, najdi tam něco, co jasně dá najevo, co je rádio KISS.
0: Rádio KISS je následující píseň a to vám na Blaníku nezahraje.
1: Nikdy.

0: Dobré ráno, kysáci. Mě říkal celý 3 roky učitel na střední Matoušek. A já jsem mu každou hodinu říkal, pane učiteli, já nejsem Matoušek, ale já jsem Maňoušek.
1: Chudák.
2: Jo, naše příjmení, ty jo.
3: No hele, ohledně toho příjmení, moje příjmení je Holič, takže ve škole jsem to měl vážně těžký.
2: Holič? Jestli to byla kadeřnická škola.
1: to je pravda.
2: Tak by to možná mělo naopak lehčí.
1: Místo O mít U by možná bylo ještě horší.
2: Jo.
1: Co se zvajčil? Tomidoláš, Holič.
2: Ale kamarádi, tohle je příjmení, to slyším prvně.
4: Nazdar, dobré ráno. Tak já se jmenuji Kec. K-E-C. 3 písmenka. Ale to byste nevěřili, jak to lidem dokáže zamotat palici.
1: Je, ty mu musel říkat, ty kecko třeba, viď.
2: Nebo... Ale jestli i teďka třeba nekecá.
1: Co děláš, keci? Ondro, tebe pasujeme do role moderátora raní kachny. Vždycky se řekne, jo. To byl kec, ne, to byl Ondra.
5: Třeba najdem nějakýho Pavla Kecálka, že
1: jo?
5: Kým může být takový příjmení?
2: Potká se takhle Kec a Kecálek.
1: Ondro, pobavil jsi.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Never alone, nikdy nebudete sami. Díky, že jste od samého rána s námi. Dneska se tady bavíme o všem možném a nakonec jsme skončili u podivných příjmení, když podivných, neobvyklých, ano, neobvyklých, ano. To je lepší, ano. Třeba kec, jak jste říkali, zajímavý. Nikdy jsem neslyšel, že mi nám někdo řekl, že se jmenuje příjmením kec.
1: Taky ne. Honza má taky příjmení, se kterým mýval dříve problémy.
0: Aha.
2: Mě taky příjmení trošku těší. Jmenuju se Heinz, H-A, něký I-N-Z a každý mě píše jako kečup, anebo mě píšou třeba jako hajzl, takže nevím, co je lepší.
3: 100% kečup.
0: Radši.
3: Jo.
0: Hezky. Přemýšlím ještě nad jiným, se kterými jsme se setkali příjmeními, ale čili četnice napadá.
1: Já znám, zdravím ho, do Vořetína, chlápka, který se jmenuje Petr Petr. Ten nemá žádný problém, si myslím, to je super.
0: No vidíš, ty ho, náš bývalý parťák, který už nás poslouchá z nebe, byl Petr Filip a svému synovi, aby mu jako jemu nemotali to, co je jméno křestní a co je příjmení, tak mu dal jméno Filip, takže on je Filip Filip, jeho syn.
1: To je super, ale F, to je dobrý,
0: taky dobrý.
1: To je dobrý, to si zapamatuješ hezky.
0: To si zapamatujete, to je šikovnej hokejista, brankář.
1: No a když teda máme ty dvojména, tak zdravíme pana Petra Pavla. To dává smysl, ne? Taky
0: akorát, posledně s tou politikou, opatrně, Alexi, jo.
1: Jo, dobře, tak nezdravíme.
0: Dobře, nese, jo, jsou příznivci a nepříznivci a tak dále. My nechceme být ani tam, ani tam.
1: A Romane, to mě napadá, ty jako anděl nemýval jsi občas taky s tím problém, ačkoliv máš krásný jméno, ale jako anděl nedělali si z tebe někdy srandu?
0: Neustále.
1: Fakt?
0: Neustále, mě to šíleně vadilo, protože to bylo furt andělíčku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku a podobně. A nevím, proč mi to vadilo, dětem to prostě takhle nějak vadí. A teď jsem za to rád, za takovýhle příjmení, až mi to lidi nikdy nechtějí věřit, jakože opravdu moje.
1: A zase v angličtině angel, že jo, to je úplně legendární.
0: Tak to mi málo kdo řekne
1: anglicky. Roman angel.
0: Roman angel. Takže naše trojka připravená na 7:00. My tímto zdravíme našeho Marka, který tady k tobě má, Alexi, takovou jednu připomínku.
4: Hele, není vůbec důležitý, jaký číslo se hodí, ale že se vůbec trefí ta věž.
1: Ano, ta historie prostě se mnou táhne, ale zlepšil jsem se, teď se trefím většinou.
0: Po 7:00 rádo. Zavolejte do KISu a vyhrajte až 7 000 korun.

0: Sky sem za volantem po celé republice.
1: Tentokrát zdravíme do Prostějova, kde se stala dopravní nehoda v ulici Dolní, ale mělo by to být v pohodě, a zdravíme na dálnice, na D8, na 74. kilometr. Jedete-li ve směru do Prahy, očekávejte dopravní nehodu, kdy osobák naboural do svodidel. A tohle je nemilé. Na dálnici D10 je několik porouchaných vozidel, a to na 3. kilometru při výjezdu z Prahy, potom směr na Turnov. Evidentně byla nějaká věc na vozovce a vznikl tam spoustu defektů na pneumatikách, takže tudy projíždějte pomalu.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Verona.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Kiss počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháníky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Maďarská opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána tvrdí, že čelila policejní razii v centru, které provozuje její počítačové servery. Podle strany chtějí vyšetřovatelé zabavit komunikační systém a databázy. Orbán obvinění z korupce popřel. A teď zpátky domů.
2: Zoo Děčín rozšířila svou kolekci zvířat o další atraktivní druh. V ptačím domě mohou návštěvníci nově pozorovat pár zoborožců šedolících, jedněch z nejpozoruhodnějších ptáků Afriky. Zoo se pokusí o jejich odchov. Nově příchozí ptáci jsou v ideálním věku pro rozmnožování. Samci je 15 a samici 13 let.
1: Sport. Časovku na Tour de France vyhrál belgický cyklista Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel suverénní lídr průběžného pořadí a obhájce Tadej Pogačar ze Slovenska. Třetí byl Dan Matias Skjelmose. Tolik zprávy v jedné minutě a jdeme házet kostkou. Je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Spoustu kysáků si teď říká, sakra, zase ne, zase jsem se nedovolal nebo nedovolala. Ale někoho na lince máme, jako vždycky, vždycky se to někomu podaří a je to Dan, který se před malou chvilkou probudil. Ahoj, Dané.
3: Já vás zdravím.
2: Taky tě zdravíme, to je hezký, vidí, kluci, ano, on si může ještě pospávat.
4: Chlapi, prosím vás, nekřičte, ať ho nezbudíme. Ještě je takové jako
3: ne, pomalu. Já už jsem v práci.
2: Ty stáváš v práci,
4: takhle. To je ten frér, spí prostě v práci, maká 24/7.
2: Tak jestli vyrábí matrace, postele, víš. Hele, Dané, my jsme se tady bavili o netradičních příjmení a když tak koukám na tvoje příjmení, považuješ ho za netradiční nebo je běžný? No.
3: Jako nemůžu říct, že by bylo netradiční, nebo že to jako nevím teda o někom, nebo že by byly nějaký případy, ale spíš jako co se právě týče těch příjmení, občas jsem s ním taky měl problém, no je to pravda.
2: Počkej, a myslíš to kvůli tomu, co je uprostřed toho příjmení?
3: Přesně, tak.
2: Oni si s tebe dělali srandu ve škole, jo, z toho?
3: Občas, jo, no.
2: Jak se jmenuje? Můžu to říct nahlas, tvoje příjmení?
3: Určitě.
2: Jmenuje se Veltruský. Takže jako velký, no a pak tam máš trus, jestli víš, jako...
4: Tak to je takový archaický výraz, to už se dneska ani moc nepoužívá.
2: Že jo,
4: už ani neví, kolik.
2: Na druhou stranu zrovna tahle věc, do které když šlápneš, se říká, přinese ti to štěstí.
4: To je pravda.
2: A co když teď díky tomu Dan konečně jako vystoupí z té kletby a vyhraje tady 7000 korun.
4: To by bylo krásné.
2: Dané, přejeme ti to, jdeme do toho. Alexi, házíš?
4: Je na čase, ano, hlavně to trefit teda.
2: Ano, tref se do věže.
4: Tak, Dane, drž si palce, já držím taky.
2: Ano, on se
4: netrefil. Ne, já jsem se trefil do věže, ale ne do té dírky, která je v té věži.
2: Nahráváš tak, to, prosím tě.
4: Na 50%.
2: Jo. Nekoukej se přes mobil, už to hodil, dobrý. Víš, nekoukej se přes mobil, ale jako svýma očima rovnou na věž.
4: Tak
2: co, něco velkýho.
4: Hele, myslím, že je docela slušný.
2: Co tam je?
4: Dane, vyhráváš 4000!
3: Dobrý!
4: Hezky!
2: Takže když
3: to je krásné ráno.
2: Když nás Dan pozve na pivo, každý máme 1000 na útratu.
4: To je krásný.
2: Společně ve čtyřech. Ne, Dane, je to celé tvoje. Jdeme zařídit, aby ti to brzy přišlo a udělej si radost v letě.
4: Gratulujem.
3: Tak jo, moc krát děkuju.
2: Ahoj, Dane.
4: Čau.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
6: Be happy.

0: Soutěži 7-7 se uslyšíme zase zítra, jedeme celé prázdniny, každý všední den a vlastně až do konce tohohle roku. Ale teď, co je před námi? Kluci, holky, no holky to určitě budou vědět, pokud nosí toto jméno, Magdaléna má dneska svátek. I naše Magda, která je momentálně na dovolené, takže večer odpoledne se slyšíte se Soňou a s Radkem. Alex se rozhodl, že po včerejším úspěchu, kdy tady Vítězslavy oslavil rapovým songem, na to naváže a už chystáš text po půl osmé.
1: Ano, už to chystám a no, jsem zvědavý, kysáci, co tomu řeknete.
0: My taky, akorát to má jeden háček, ty nebudeš vědět, jaký beat, jaký podklad ti Patrik připravil.
1: No to je pravda a já se trošku bojím, jestli na mě nevymyslel nějakou lumpárnu.
0: Jelikož už tady nebude, protože si musí odskočit za doktorem s tou nohou, kterou si polámal, když padnul na tom skútru, tak si myslím, že to bude něco takového, že kdyby tu byl, tak by tu asi nechtěl být, jak bys ho zabil.
1: Páťa je takové, že takové věci dělá,
0: že jo? Já si myslím, že moc rád, že se bude bavit, protože poslouchat bude, říkal.
1: Tak snad se budete bavit i vy.
0: Po půl osmé Magdalény, dárek jenom pro vás.
2: Raní Kiss od 6 do

0: Hezké ráno. Kdybyste věděli, Alexe, jak si tady láme hlavu s tím, jak potěší Magdalény, co mají dneska svátek po půl osmé, protože jim chce složit nějaký další rapový song.
1: No, není to vůbec jednoduchý, Romane. Musím říct, že teda jsem si dal pěkný voříšek a to jako budeme dělat teďka každý den tady to, jo.
0: No, evidentně jo.
1: Ježišmarja.
0: Podle toho, jak se to povede. Takhle, jestli to uděláš špatně, nikdo už to zítra chtít nebude. Jestli se ti to povede, budeš na to muset navázat.
1: Možná, že to dneska bude naposled.
0: Tak to nějak pokáž. Zrovna Magdalena, to je krásné jméno. My jsme se tu dneska věnovali různým příjmením a máme tu od vás takových hezkých hlasovek.
2: Když se už řeší takhle ty příjmení, tak já znám pána a pán se jmenuje Vítám vás.
0: Což by bylo do rádia naprosto skvělý.
1: Vítám vás.
0: Alex, vítám vás.
1: To je skvělý.
0: Že jo?
1: Naprosto, ty jo, ale fakt.
0: Robert píše, co říkáte na mé příjmení? Jmenuje se Netáhlo.
1: Netáhlo?
0: Robert Netáhlo. To je krutý, a navíc pokud je to pracovitý chlap. No jo, no. Martina pracuje v dopravě a píše nám tu všechna příjmení, se kterými se setkala. No. Některý snad ani číst nemůžu, ale třeba Zoufalý.
1: Jasně.
0: To by do rádia nebylo moc dobrý, viď?
1: To ne, no. Alex Zoufalý, Roman Zoufalý.
0: Jo, je to divný. Láska.
1: To je hezký, ale to je krásný.
0: Nebo vem si, že bys měl příjmení Zřídka Veselý.
1: Ale to by zase celou dobu se všichni snažili mě rozveselit, že jo?
0: A brutální příjmení teda musím říct, chudák ten, kdo ho nosí, a je jich opravdu několik v České republice. Já to neřeknu natvrdo, jo, ale spojíte si to. Vemte si jako pan, že seš pan, ale to opravdu je pan, a k tomu připoj penis, ale penis zprostě řečeno. A takové příjmení, ano,
1: fakt,
0: ten tvůj výraz. Takový příjmení opravdu v České republice existuje a jejich několik nositelů.
1: Teda, takže pan Pej.
0: Dobře, něco takovýho. Irčo, ty máš nějakou zkušenost?
3: Když se moje kamarádka vdávala, největší výbuch smíchu přišel, když DJ do mikrofonu oznámil: a tady vítejte pána a paní Hajzlovy. Tak asi tak.
1: To bude nějaký německý příjmení.
0: Počkej, ale jo, to je jako Hasselhoff, ne?
1: No jasně, Hasselhoff. David Hasselhoff.
0: Takže jsem, že je někdo jako Heisel.
1: No, tak ono se to zkomolí velmi rychle, že?
0: To je taky ostrý. Dobrý, děkujeme. My bohužel nestihneme pustit úplně všechno, ale tohle si ukládáme, protože k tomu se musíme ještě vrátit.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je to pár minut zpátky, co jsme vás upozorňovali na to, že se nějaký předmět válel na dálnici D10 na výjezdu z Prahy na nějakém třetím kilometru a spoustu řidičů mělo defekt. Zuzka je o kousek dál.
2: Na D10 směr Turnov na 7,5 kilometru hnedka za zúžením je nehoda, 3 aut, jsou tam i policajti, všechno je to odstavený.
1: Děkujeme za info, čerstvá nehoda přímo v Praze v ulici Kšeberáku a uvidíme, co přijde dál. Popřípadě dejte vědět přes apku KISU.

0: Radio Kiss počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháňky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i zaměstnanci společností spravujících kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Rozšíření pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. V současnosti mohou bezpilotní systém eliminovat pouze policisté nebo vojáci. V korunách stromů deštného pralesa v Demokratické republice Kongo se skrýval dosud neznámý druh opice. Má černou srst, dlouhý ocas a především výrazné růžovo-oranžové rty. Zároveň jde teprve o pátý nový druh opice, objevený na africkém kontinentu za posledních 75 let.
0: Sport.
1: Tyčkařka Amálie Švábíková je těhotná a na mistrovství Evropy v atletice do Birminghamu se nepodívá. Česká rekordmanka oznámila radostnou novinu prostřednictvím atletického svazu. Kariéru ale Švábíková nekončí, po porodu se chce k atletice vrátit. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: A holky Magdalény, za chvilku vám Alex udělá velkou radost.
3: Já bych na to radši moc neupozorňoval, ještě nevíme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Braninky jsou... Jo, počkat, to si musím nahrát tohle ještě. Zapínám kamery, Alexi, jenom abys věděl. Vítej taky, ahoj.
1: Ča, ty chceš mít ještě důkaz, jo, tady toho.
0: Jo. To jak bude to velký. Tady vlastně teď v tom ranním kysu je? Míša je na dovolené, testuje motorky v Rakousku, možná se někde motorkáři na cestách potkáte, taky pozdravujte hlavně, jak to dobře dopadne. Protože Patrik, co byl na dovolené, ten upadl na skútru a zrovna dneska mu jeho nožku bude pan doktor tak trošku dávat dohromady. Samolečba moc nefungovala, takže proto tady teď Patrik chvilku není, ale zítra se k nám zase připojí. No a Alexi, bohužel v ranním kysu to funguje tak, že když přijde parťák, není to o tom, že tady budeš lehce asistovat, budeš hozen do vody prostě jako jo.
1: No jasně, ale jestli tomu rozumím správně, tak Patrik teda vybral nějaký podklad, na který já teďka budu se pokoušet udělat ten svůj rap, že jo?
0: Jo, jestli to je rap, já nevím, co no, jsi připravil, jakoby, jo?
1: No, připravil jsem takový hezký text, ale takhle se to jako většinou nedělá, protože většinou prostě je potřeba, abych to jako slyšel, abych to jako navnímal, aby to mělo nějakou kvalitu, tohle to je opravdu šílenost.
0: To je ono, to je ranní kys, tak to prostě bude. Uvidíme, co Patrik nachystal, protože než odešel, tak napsal jsem do playlistu Alex podklad rap jednička, jakože už seš dopředu jednička.
1: Tak to znamená, že by to mohl být rap, to je dobrý.
0: No takhle, včera se to povedlo, kysáci, jenom připomínám, tohle tu předved pro všechny vítězslavy oslavence Alex.
1: Hey ho!

0: postava.
1: No,
0: ale dneska má svátek Magdaléna.
1: Magdaléna.
0: Takže všechny holky zdravíme, naší Magdu taky, která je teď na Dovče a vysílá v odpoledním jumpu. Alexi, prý je tam 20-30 vteřinový úvod, který by tě měl připravit na to správné tempo.
1: Dobře, takže to pustíme a potom se nějak napojím v procesu.
0: Tím pádem se dozvíme, o co půjde. Já tam čekám nějakou dechovku nebo něco takového.
1: No, já taky.
0: Řekni
1: ale
0: si.
1: Hele, já se jako nedám, já to dám na jakýkoliv podklad.
0: 3.
1: Jdeme na to.
0: 2. 1. Dobře.
1: Ježišmarja.
0: To je moc rychlý. Ještě čekej, ty to znáš, že jo, Skrillexe.
1: No, jasně.
0: To máš rád. Takhle, pozor, myslím si. Ještě ne. A teď se připrav, Alex, pro Magdaleny za

0: The UKIS, protože ty jsi naše milá miss. Yes! No, tak výborně.
1: Zítra si to s Patrikem můžeš vyřídit.
0: Ah, Patriku, já ti dám.
1: Zítra pojede Patrik.
0: Jo, přichystáme na něj nějakou lumpárnu, protože to si zaslouží za tohle.
1: Kamarádi, jenom se rychle koukám, protože já si to, pardon, z hlavy nepamatuju.
0: No, já jsem si třeba teďka překousl jazyk a...
1: Zítra má svátek Libor, takže kluci, budete mít pozdrav od Patrika. A teď Magdalény, píseň pro vás. Všechno nejlepší.

0: píseň pro Magdalény. Holky, ještě jednou všechno nejlepší k svátku.
1: Dobré ráno, zdravím skladiště vajec. Na celém světě je Magdalena svaté jméno, takže se normálně řekne Magdalena, kromě španělštiny. Ve španělštině, když řeknete Quiero de Magdalena, tak to znamená, že chcete muffin.
0: To je super. No, jako dal bych si teďka muffin, úplně mi udělal chutě. Honzo, no jo, muffiny, ty jsme měli v sobotu u Máchova jezera na Kiss Party taky.
2: Jo.
0: Právě od Honzy, který se teď ozval. Pozdravuj rodinku, krásný léto a jinak, Alexi, k tvému výkonu.
3: Alexi, ty jsi prostě borec, to bylo boží. Mějte krásný den.
0: Děkuju.
3: A Kuboj Krováčovi přeju vše nejlepší k narozkám.
0: A to je dobře, že jsi to řekla.
2: No jasně.

0: Happy birthday!
1: Congratulations and celebrations.
0: Happy birthday, Kuba! A to si vemte, že s Kubou dneska můžete být, bude vysílat od půlnoci.
2: No jasně.
0: No, ten bude pěkně na plech teda tady. Teď si vemte, kdyby Kuba byl nezodpovědný a on je zrovna zodpovědnej chlap, jo?
2: Velmi.
0: Dneska šel s vámi a s rodinkou slavit a potom šel rovnou o půlnoci do éteru, protože on opravdu vysílat bude od půlnoci do 6 do rána.
2: To je frajera.
0: Bylo by to vtipný, veď?
2: No to jo.
0: Kubo, tak hele, my ti to dovolujem, dej si dneska pěkně do nosu a ať je s tebou sranda, jo?
2: ale s Kubou je vždycky sranda.
0: Je, mám tu jeden takový záznam, kdy možná taky něco trošku popil a pak se vrhnul do vstupu. Chceš to slyšet?
2: No, jasně, ukáž.
0: Mě zabije.
3: DJ Quicker, Silver, A.A. Lok a Eva Max a samozřejmě muzika podle vás.
2: Ale to byl nějaký efekt puštěný.
0: To byl náš Kuba.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Co tvoje ego, Alexi, po takových krásných hlasovkách, textovkách, po tom tvým rapu pro Magdalény?
1: No, cítím se strašně jako krásně, děkuju, jo? To je hrozně jako super, já jsem se z toho strašně bál a teda za mě výkon byl teda, no, ještě se dá hodně co vylepšovat.
0: Ale tak upřímně. Zase, byl zhozen do vody, nevěděl si, co máš čekat, tak jsi se s tím popral. Neutek si, to je dobře.
2: No ty jsi teda řízek! Čau, Aleš.
0: Alešovo reakce.
1: Tak to je krásná reakce.
0: No, hezký. Uvidíme. Alexi, takhle. Ty jsi moderátor, který je tu s námi nově v týmu Rádia Kiss. Vysíláš buď to v noci, nebo i v neděli večer, kdyby náhodou jste cestovali z víkendu. Mm-hmm. Nalaďte si Kiss, Alexe, uslyšíte. Alexi, ještě jedno takový překvápko tady pro tebe máme.
1: Ještě jedno, jo?
0: On je totiž dneska Světový den mozku.
1: Mozku?
0: A my zjistíme...
1: Jestli jsem... Ježišmarja, se umím používat?
0: Jo.
1: No, tak to asi nebude pochvala teďka.
0: Hned po 8 hodině ráno testování Alexova mozku.
1: Ajajajajaj.
0: A opět ti bohužel nic dopředu neřeknu.
1: Ale jo, těším se.
0: Jo?
1: Hodně dovolí znova.

0: Zuzky jsem za volantem po celé republice.
1: Připomínka od Zuzky.
2: Na D10 směr Turnov na 7,5 kilometru hnedka za zúžením je nehoda 3 aut, jsou tam i policajti, všechno je to odstavený.
1: Děkujeme, když jsme říkali, ať se ozvete odkudkoliv, tak Aleš se ozývá z A4.
3: Jedu zrovna po A4 od Remeše na Paříž. Provoz úplně suprovej, pár aut na dálnici a jsem spokojený.
1: Tak to je dobře, Aleši. Jeden menší problém může být v českých Velenicích, to je vlastně Jindřichohradecko, řekněme, pokud jedete ven na Halámky. Je tady dopravní nehoda, ale nemělo být o nic velkého. Dobře, dojeďte.

0: našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháníky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Horko a sucho decimují mnoha jihomoravským vinařům letošní úrodu. Révě chybí voda a bobule hroznů jsou malé. Značné škody napáchalo i silné krupobytí, které se před týdnem přehnalo přes Břeclavsko a Hodonínsko. Někteří vinaři tak nesklidí až 90% úrody. Vinařská asociace už teď odhaduje, že škody půjdou do stovek milionů korun. Slovenskem otřásá krach další cestovní kanceláře, tentokrát se jedná o cestovku Solvex. Ta uprostřed sezóny dovolených vyhlásila platební neschopnost. Svou činnost tak ukončí po 26 letech působení na trhu. A teď zpátky domů.
2: Nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury, zdobí Budějovickou lanovu třídu. Socha byla vytvořena trojrozměrným tiskem z recyklovaného betonu. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Pro Kiss Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Plzeň před startem nové sezóny otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten Západočeši získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky svému novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia i Sparta. To byly zprávy v 8 hodin a pokračuje ranní Kiss.
3: Tak co myslíš, Alex, kolik mega paměti máš?
4: Já doufám, že mám aspoň teda 1 GB.
3: Světový den mozku, za chvilku to otestuje.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: To nejlepší od 90. let na Kissu, Precioso Marvin. Tak snad se vám dobře vstalo do středečního rána. Možná máte dovolenou a můžete si teď užít menší testík našeho parťáka Alexe, který nám tu pomáhá ve chvíli, kdy je Míša na testování motorek někde v Rakousku. Patrik momentálně chvilku ne, protože si odskočil k opraváři se svou nohou, kterou si polámal
1: do servisu,
0: ale bude v pořádku a od zítřka ho tady zase zítra máme. Dneska se připomíná Světový den mozku, což je orgán neuvěřitelně důležitý. Někteří ho umíme používat, někteří bohužel příliš ne. Někteří snad to vypadá, ho snad ani nemají.
1: No a to je pravda, takový lidi jsou. No.
0: Některým můžeme závidět, že ho mají tak dokonalý, že s ním prostě dělají velké věci.
1: Romane, a ty teda chceš jako prověřit můj mozek teďka.
0: Jo, jako co tam je, není a tak.
1: A já nerozumím, že dneska je mimochodem taky i den houpací sítě, jo, což bych mnohem radši jako vyzkoušel, to mi jde moc dobře. Já jsem zrovna včera natáhnul u sebe na malém takovém balkónku houpací síť.
0: Jasně.
1: A za mě jako nejlepší, co můžete udělat. Pokud se vám to tam vejde, se tam natáhnete venku hezky vzdoušek.
0: Jak se to říká, že máš IQ houpacího koně, ne? Tak by se potom říkalo, to je normálně IQ houpacího Alexe, hele.
1: Já jsem to teďka chtěl zakecat do té sítě, ale ty
0: neboj,
1: se prostě...
0: Je to jednoduchý.
1: Jsem nervózní.
0: Na odpověď máš vždycky jenom 5 vteřin a pustím ti k tomu odpočet.
1: Dobře, tak posluchači jenom upozorňuju, že když jsem v časovém presu, tak nejenom, že můžu plácat blbosti, ale můžu i vydávat divný zvuky.
0: Dobře, 5 českých měst.
1: Už? Plzeň, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc.
0: Plzeň, Praha, Brno, Ostrava, seš dobrý. Jasně. Jo, hele, podívej.
1: Je to tam. Tak jo. 5 vteřin.
0: 5 zvířat, co žije ve vodě.
1: Zvířat? Ježišmarja, vidra, bobr. Pulec, jo, žába.
0: Ty máš normálně výraz, úplně vystoupili oči ven, čoveče. Ty
1: jako pulec.
0: Jako pulec, no.
1: Ježišmar, tak. Mě to úplně zmátlo, že si říkám ryby, můžu říct ryby,
0: jasně.
1: Ale to je jasně nějaký zvíře, viď?
0: Taky, hele, tak pojď, dej 5 písmen, 5 slov. 5 slov, jo.
1: 5 slov?
0: Na písmeno K. Mhm.
1: Krtek, kráva, král, kolibřík, kanastra. To je hrozný v tom presu časovým.
0: Že jo, viď? Tak to máš na vteřinu jednu věc, že jo?
1: No to jo, no.
0: Tak 5 písní, které hrajeme na Kissu. Teď. Nekoukej do playlistu.
1: Jako celý názvy? Hrajeme to nejlepší od 90. let, Milénia a taneční pecky.
0: Test byl právě ukončen.

0: Tak jedním testem si prošel, Alexi. To již on to není jednoduchý,
1: to
0: jo.
1: Není, no.
0: Za sebe něco dostat během 5 vteřin hned 5 věcí. Možná ale své velké přednosti ukážeš zítra v noční show.
1: No, nevím, jestli velké, ale spíš takové průměrné.
0: Zítra je to o 10 hodin.
1: O 10, a to se jmenuje vyloženě noční show.
0: Vyloženě tak.
2: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
0: To znamená, ty příliš nevíš, do čeho jdeš?
1: No já jako tuším, že to budou takový hodně jako otázky na tělo. Ale jako víc vlastně netuším, já jsem se nechal schválně překvapit, že jsem si nepouštěl žádný díl ještě jako dopředu.
0: Kdo tě pozval?
1: Soňa.
0: A ona ti neřekla, o co jde?
1: No ona řekla, přijď, bude sranda.
0: Byli tu tací, kteří se vůbec nebáli mluvit cokoliv na mikrofon a přišli do noční show, byli to úplně jiní lidi. Opravdu, tam se změnili a to, jaký borci to byli přes den, tak večer měli přistřižený
1: její
0: křídla.
1: Historie se píše na do a po.
0: Jo. Bacha na to, Sonja nemá kontrolu, to my jsme ti, kteří občas musí trošku kontrolovat a buď to se svezeš na té vlně a pak se druhý den budeš červenat, anebo vycouváš.
1: Hele, tak my tady na KISSu se červenáme všichni, ne? Máme červený logo.
0: Červená, jako máky.
1: Hele, Romane, a ty jsi tam byl?
0: Ne. Nikdy bych tam nešel.
1: Ne?
0: Ne, ne, ne.
1: A,
0: to bych dobře. Nikdy neudělal. Když znám Soňu, kdyby to moderoval někdo jiný, ano, ale ne se Soňou.
1: Dobře, jakože ona jde vyloženě hodně hluboko.
0: Ano, to...
1: S těma otázkama.
0: Po 10. večer. Dej, ty jsi z toho dělal srandu, já když jsem tady pouštěl ten jingle, tak jako jestli chceš, můžeme to kvůli tobě předělat, jo?
1: Jako co myslíš?
0: No.
2: Radio KISS.
0: A, to jsem ještě nechtěl, ale ty jsi dělal srandu z jinglu naší Soni.
2: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
3: Bez pravidel, bez ostychu, bez ochrany.
0: Jak ty to máš, jestli to posluchači mohou vědět? Ty jsi single, Alexi?
1: Nejsem, ne, ne, ne, já jsem zasnoubený dokonce.
0: Myslíš si, že to tvá snoubenka bude poslouchat?
1: A já bych potom chtěl říct takový disclaimer před tím, než cokoliv řeknu. Jo? To znamená, že určitě rodiče by neměli vůbec poslouchat. Jo?
0: Ne, to ne,
1: jako,
0: to
1: kdyby
0: ne.
1: Náhodou si ne. To pustili večer, tak ne.
0: A to nedělaj.
1: Ne, ne, ne, ne. No a snoubenka ta toho ví hodně. Jako já vlastně jako ty věci neskrývám. Spíš jako, jestli půjdeme hodně do historie, tak je to zbytečný prostě jako vzpomínat, nebo aby ona poslouchala nějaký můj jako minulý život, jo. Prostě víš.
0: O vzpomínkání jako... tak nejde, půjde o to, co ty máš rád,
1: aha.
0: Nějaké tvoje názory, zkušenosti, zážitky.
1: No, tak to se asi možná i něco dozvíte o mý snoubence.
0: Aktuální choutky, protože se KISSáci říká, co se stane v noční show, zůstane v noční show. Mm-hmm. Cíleně se z tohoto pořadu nedělají žádné záznamy.
1: A, dobře, dobře.
0: Takže už začínáš couvat.
1: Ne, ne,
0: dobrý?
1: Ne, jdu do toho, naplno, teda. Těším se moc.
0: Tak díky, Mohikáne.
2: Radio KISS. Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: Pokud máte prázdniny anebo dovolenou a trošku zoufáte z počasí, že to není ono, příští týden by se mělo udělat opravdu hodně teplo. A hlavně, jako nezoufejme, vždycky může být ještě hůř. Koukám se tady na data k tomuto dnu 22. července, kdy naši předci pamatují na to, jak šílený to bylo. Díváme se do roku 1270. Jo?
1: 1270.
0: A v Čechách začalo, nebo v území, v tomto našem území, začalo pršet 22. července a v kronice je uvedeno, že pršelo až do poloviny září den co den a každý den a pořád dva měsíce v kuse.
1: Počkej, a to byla ta svatá potopa, ne?
0: No potopa to byla. To víš, jako neúroda, drahota, tohle no všechno k tomu bylo připsáno. Jako, to je potom důvod si opravdu stěžovat, že ti to na dovolenou nevyšlo. No.
1: No to jo, ale to je jako v těch dnešních pralesech, že jo? Tam je to běžný.
0: Tam je to běžný.
1: Ale tady v tomhle podnebí se to vůbec nemůžeme jako představit.
0: To ne. Ty plánuješ teď něco na víkend, kdy potřebuješ dobrý počasí, abyste někam vyrazili?
1: Hele, vyloženě víkend v pátek plánuju zajít na zajímavý koncert. Jmenuje se to Ježišmarja, Symphony of Chaos, tak se to jmenuje.
0: Symphony of Chaos.
1: Ano, přesně. A to je takovej DJ, který je, myslím, že z Francie, tuším. A on je i dirigent zároveň. A on vlastně kombinuje živou klasickou hudbu s technem. No a bude to tady v Praze.
0: Tyjo.
1: Takže jako těším se, bude to podle mě jako opravdu pecka.
0: To je náš sen dostat sem Alexe Christensena s berlínským orchestrem. Ten zas si vezme nejenom ten berlínský orchestr, ale své hity, které napsal v 90. letech i v době milénia, jsou to fakt jako kultovní věci a zní to fantasticky, tohle propojení. No teda, máš dobrý plány?
1: No jasně.
0: Tak nějaký záznam pořiď a pak si tady dáme nějakou hodinku techna, jo?
1: Určitě, moc rád. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je poměrně klid, pozor na odstavený kamion na D7 na 15. kilometru ve směru na Chomutov a pozor na D46 od 9. do 7. kilometru. Jedete-li z Olomouce na Vyškov, pracují tady technici, snaží se udržet dálnici v co nejlepším stavu, tak ať se tam nestane nějaké neštěstí. Klidnou cestu!

0: čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Středa přinese zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude oblačno a čekáme i přeháníky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Velitelství pro operaci armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11 hodin a 30 minut tak nad Prahou cvičně přiletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Administrativa se jí chystá předložit kongresu. Dohoda ale podle nich neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva.
0: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovenci a Australanky. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Čudinovou, dneska za mikrofonem Alex, náš nový parťák. Alexi, můžu ti dát jednu takovou moderátorskou kolegiální radu?
1: No tak ano, můžeš, Romane, samozřejmě ty můžeš vždycky.
0: Jo, někdy je to těžký.
1: Co konkrétně?

0: 1270. Dneska je 2026.
1: Ano.
0: No, tak to vypadá, že to je nějaký starší pán se namusil.
1: Ale zní dobře, ne?
0: Ale zní dobře.
1: Joker, ty jsi borec, já se tady bavil, tyjo. Heleč, ale někdy to možná takhle těžký má i Martin Hájek, protože ten vám položí otázku a potom čeká na ty vaše správné odpovědi.
2: Z čeho máte největší strach? Neberu takový ty fobie, jako že mi někdo napíšete, že máte strach z pavouku a podobně, ne. Já myslím takový ty životní věci, kdy třeba člověk přemýšlí a má strach, aby měl třeba dobrou práci.
1: Tak za chvilku to dokousnem.
3: Radio Kiss.

0: Gong na Radio Kiss. A co Martin Hájek včera dopoledne?
1: Z čeho máte v životě největší strach?
0: Největší životní strach, tyjo, Alexi, jako, co by to mohlo být?
2: Já můžu jako čerpat ze své vlastní zkušenosti, co jsem si teďka zažil pár dní zpátky. Mně se totiž z nějakého záhadního způsobu rozbil telefon, že on mi jako fungoval, jako normálně prostě jsem mohl volat, psát SMSky, ale úplně mi přestal fungovat internet. Jakože vůbec žádné, ani Wi-Fi, ani 5G, nic. A jako měl jsem takový to FOMO, takový to fear of missing out, jak se říká anglicky, že se prostě bojíš, že o něco přichází, že ti někdo něco píše nebo něco. A uvědomil jsem si, jak strašně jsme na těch telefonech závislí, to je šílený.
0: To si myslím, že musí mít spoustu lidí jako
2: no
0: ty.
2: To jo, ale zase to bylo strašně osvobozující, protože jo. Normálně na chvilku si věděl, že s tím nic neuděláš, pak se na to trošku jako zvykneš a říkáš si, že tak já budu teďka žít v tom okamžiku, teďka si prostě budu užívat, co se děje a nebudu přemýšlet, jestli mi někdo něco napíše nebo napsal tak.
0: Člověk rád vzpomíná na ty časy, kdy tohle ještě nebylo a na z těch sítí jsme nebyli od rána do večera.
2: Přesně, to víš, ale musíme i ten balanc. No.
0: To takový je, no.
2: No Romane, a co ty?
0: Největší životní strach. Já nevím, jestli vyloženě můžu říct, že to je strach, ale dobře. Zjistil jsem, že prý to prožívá spoustu lidí. Aha. A zajímalo by mě, jestli jsi o tom někdy slyšel nebo ne. Jmenuje se to impostor syndrom. Zkus si typnout, co to je.
2: Já myslím, že vím, jako tuším, že seš... Mě o tom říkal můj kamarád jeden ajťák, že to mají prej často,
0: ano.
2: Že oni mají pocit, že vlastně nejsou tam, kde mají být, že jsou jako přeceňovaný a že prostě se bojej, že o to místo přijdou, protože někdo odhalí, že vlastně to fakt jako nemají dělat.
0: Syndrom podvodníka.
2: Ano.
0: Vem si to, ty kráčíš 23 let tou kariérou. Aha. A myslím si, že kdybych teď jakoby to musel z nějakého důvodu ukončit, mohl bych si říct, a okudy by asi jak řeklo, hele Romane, dokázal si velký věci,
2: jasně.
0: Co se týče rádia, moderátora, vedení, manažerství, konzultantství, vymyslel si spoustu prvků, které jsou dodnes úspěšný, vydělali spoustu peněz stanici, jsi oblíbený mezi kolegy a lidmi, jezdíš na akce, diář máš plný a i přesto je v tobě pocit, kdy

0: si říkáš, ano. Já vlastně vůbec nic neumím.
1: Přesně.
0: Co tady dělám? Jsem tu správně? A jsem si říkal, to je divný. A možná to bylo tím, že mě nastartoval nějaký článek, který jsem si o tom přečet a viděl ty příběhy těch lidí. Úspěšných lidí, který tohle mají ve svý hlavě.
1: Ale víš, čím to možná je? Protože ty tu svoji práci miluješ, ty si ji vlastně jako užíváš a možná pro tebe jako intuitivně to vůbec ani není práce. Takže ano. Tím, že jako necítíš, že víš co, že se jako nutíš do toho tolik,
0: ano,
1: víš?
0: To je pravda.
1: Tak možná si říkáš, no tak já proto jako nedělám tolik, ale ty toho děláš prostě kvantum, aniž bys jako se musel nutit, že jo?
0: A prý to mají především doktoři, manažeři a tak dále, takže až půjdete za svým doktorem, nejdřív se ho zeptejte. Víte, co děláte? Jste tady správně?
1: Nejste impostor, podvodník?
0: Jo, slyšel jsem to v rádiu. Ale hlavně, co vy, kysáci?
2: Tak asi největší strach mám z toho, že po sobě nic nezanechám. Myslím v rámci toho, že asi odhledně potomka, kdy mi je 33 let a ještě jsem nenašel tu pravou, se kterou bych ty děti mohl mít.
3: Já mám největší asi strach ze smrti. Asi z toho, že bych třeba umírala sama. A potom mě nejvíc děsí to, že vlastně vůbec neuvidím, jak to tady bude pokračovat na tom světě. Víš, že mi toho spousta uteče. Já jsem hrozně zvědavý človíček.
4: Mám největší strach o svoji dceru, která se mi narodila. Mám strach, aby byla vždycky zdravá, abych jí dokázal dát všechno, co potřebuje, jestli je šťastná s náma, jestli jsme dobrý rodiče. A největší strach mám z toho, abych tady vždycky pro ní mohl být.
5: Ano, hlasovka, která vyhrává, patří Pepovi.
6: Největší strach mám z toho, že mě nedovleze pod schody ve sklepě a šéf mě to tam vybere. Já tam mám totiž moc slihovice, ale nikom to nebrám.
5: A tomu říkám životní strach.
0: Tohle jsou stejně vždycky nejlepší konce.
1: Tomu rozumím.
0: Vy to umíte zavřít, kysáci. Pro vás, Gigi Dago. Stino.

0: To se podíváme na hodinky a ono je 3/4, dávno už. Volejte rychle 210-323-323, abyste si vyhráli tady u nás na Kisu nějaký rádiový balíček. Protože jasně, pravidelná ranní kachna.
1: Kachna ranního Kisu.
2: Já musím říct, že dneska se na tu kachnu extrémně těším, protože, no, jsem zvědav, jestli to posluchači prostě zachytili.
0: A, tak Alex už se pomalu taky učí lhát v ranní kachně. Hele, můžeš se zeptat, jestli tam někdo je.
2: A, halo, halo, je tam někdo?
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo, já jsem se normálně dolů.
2: Yes, ano, ahoj.
3: Yeah.
2: Tak já tě zdravím tady na Radio Kiss, jestli se můžeš prosím představit.
3: Ahoj, tady je Lucie z Liberce a normálně Lucie. Jsem se asi po 10 letech dolhala.
2: Po 10 letech, wow, hezky, hezky, no, tak gratulujeme.
0: Teď musí vyhrát, Lucka.
2: Teď musí vyhrát, no. Tak Luci, tak sváně, jestli si poznala tu ranní kachnu nebo ne?
3: No, nepoznala, protože já jsem zrovna akorát v autě na cestě a zrovna jsem přepla rádio a vy jste zrovna říkali, aby se někdo dovolal. A já jsem se dovolala a vůbec jsem to neslyšela. To soutěžní otázku, nic.
0: Soutěžní
3: ani
0: otázka.
3: Ani kachnu.
0: Ani kachnu.
2: Ty jsi, počkej, ty jsi neslyšela žádnou ranní kachnu. Je to tak?
3: Asi možná tak před rokem.
0: Ne, to nás nezajímá, jaká kachna byla před rokem.
2: Ale dneska jsi žádnou ranní kachnu neslyšela?
3: Neslyšela.
2: Neslyšela.
0: To znamená, že kachna byla nebo nebyla?
3: Samozřejmě, že kachna byla.
0: Kachna byla nebo nebyla?
3: Byla.
2: Byla nebo nebyla?
3: Ale vy mě zkoušíte. Já si myslím, že ranní kachna ještě nebyla.
0: Takže definitivně byla nebo nebyla?
3: Takže ještě nebyla.
2: Je to tak, nebyla! Vidíš tohle, Luci, ty jsi kolem toho chodila celou dobu, my jsme ti chtěli trošku jako pomoct, že jsi to vlastně ucítila naprosto správně, že jsi neslyšela ranní kachnu, protože ještě prostě neproběhla, no. No a to znamená, že, no, to znamená, že vyhráváš a my ti posíláme krásný balíček tady z Radia Kiss.
0: Po 10 letech, hele, no. Vyhraješ něco.
3: Je, tak to je skvělý, tak to mám hnedka super den.
0: To je dobře, Luci, my na základě toho taky, ano, opravdu žádná kachna nebyla, i ty informace o tom, že pršelo v roce 1270, jsou pravdivý, měsíce v kuse, ano, to všechno je pravda, ano. To dohledáte, opravdu jo. Luci, takže rádiový varíček i s nádherným kysáckým tričkem, k tobě jdeme poslat,
3: je, tak to je
0: jdem to vymyslet. Tak hezké léto,
2: tak
0: ahoj.
2: Jo, zatím ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím to vypadá jenom na ten odstavený kamion na D7 na 15. kilometru. Ve směru do Chomutova v Praze je nehoda v ulici na Cihlářce, ale nemělo být o nic vážného. A kdyby se něco změnilo, dáme si vědět. I vy se ozvěte přes apku KISU. Díky.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Venku dnes máme zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a čekáme i přeháňky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Od příštího roku budou muset e-shopy, banky i další podnikatelé umožnit odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku pomocí zvláštního tlačítka na svém webu. Norma měla začít platit už 19. června, ale za předchozí vlády sněmovna zákon nestačila schválit. Zelenou mu tak dala dolní komora až letos v polovině července. Odsouhlasit ho musí ještě Senát a podepsat prezident. Platit má od ledna 2027. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnice zvolila belgická policie, když na dálnici na jihozápadě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili, že se jedná pouze o atrapu. A teď zpátky domů.
4: Zoo Děčín rozšířila svou kolekci zvířat o další atraktivní druh. V ptačím domě mohou návštěvníci nově pozorovat pár zoborožců šedolících, jedněch z nejpozoruhodnějších ptáků Afriky. Zoo se pokusí o jejich odchov. Nově příchozí ptáci jsou v ideálním věku pro rozmnožování. Samci je 15 a samici 13 let.
3: Sport. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu, které patří ve světovém žebříčku 21. místo, se utká s americkou soupeřkou ze druhé stovky, Karol Líovou. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
5: Be happy. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

0: že nás ty hity nenechají v klidu.
1: Přesně, my tady spolu tak jako pohupujeme hezky do rytmu.
0: Dva kluci si tady tancují ve studiu. Takže vás zdravíme všechny, co vás baví, hudba Rádia Kiss. A nezapomeňte, na Facebooku Rádia Kiss můžete tento týden vyhrát jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť. Je to opravdu krásné místo, sám se tam příští týden chystám.
1: Za chvilku taky budeme soutěžit s Alavis Maxima Hydromax o voucher v hodnotě 5000 korun. Stačí, abyste se dovolali, když uslyšíte soutěžní signál a odpověděli na 3 jednoduché otázky.
2: Radio Kiss. Kiss.

0: Wellness Maxima Hydromax. Inteligentní hydratace bez cukru.
1: Denní dávka účinné hydratace. Jo, dostatečná hydratace je totiž klíčem k dobré kondici a pohodě. Alevis Maxima Hydromax je inovativní hydratační směs s minerály, aminokyselinami, které přispívají k udržení rovnováhy elektrolytů v organismu, a to bez zbytečného cukru. My vám dáme z alevis.plus.cz voucher v hodnotě 5000 korun a jeden takový se budeme snažit rozdat Petrovi. Petře, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Petře.
1: Spíš bychom měli říct dobrou noc, protože Petr má ponoční, viď? Náročný to bylo v práci dneska.
2: A tak celkem se to dalo vládnout, jako.
1: Jo, a hele, a řekni mi jednu věc. Jsi říkal, že si uděláš rychlý jídlo a půjdeš spát. Co to bylo? Prozrať, co jsi ukuchtil, co jsi našel v lednici?
2: Bude to jenom nějaký salát, prostě takový lehkej.
3: Jo, a to je dobrý, to jsou vitamínky, že jo, to je potřeba malinko, aby to tělo se do toho dostalo. A hlavně je to taky, ten salát je tak trošku taky hydratace.
1: Hele, no Peťo, doufám, že ti hlava ještě bude trošku fungovat, teda my na tebe máme 3 soutěžní otázky.
2: Ježíš,
1: no, ale jde o 5000 korun. Takže, jdeme do toho, Alexi, první soutěžní otázka.
3: Jdeme na to, první soutěžní otázka, Petře, zní takto. Která část lidského těla obsahuje nejvíce vody? Dám ti možnosti. Za A jsou to kosti, za B kůže, anebo za C mozek.
2: Nejvíce vody.
1: Mm-hmm. A to je otázka, kůže. To je ze včerejšího dne, ty jsi hodnej, ty chceš jako takhle jim pomoct, jo?
3: No, tak jako, víš co.
1: Ty jo, a tady musíme být přísný, protože musíme. Včera to zaznělo.
3: Musíme,
1: ne? No. Ty, hele, přemýšlej, Petře,
3: přemýšlej,
1: Petře.
3: No A, B, nebo C, hele, kosti, kůže, anebo mozek.
2: Tak to bude za C.
1: Mozek,
3: výborně, dobře. Dobře,
1: to byly hodně hodný. Druhá otázka.
3: Hele, tahle už bude složitější, to jsme ještě tady neříkali, ale já věřím, že to dáš. Hele, kolik procent povrchu země pokrývá voda? Hele, je to přibližně 30%, přibližně 50%, anebo dokonce přibližně 70%.
2: Přibližně?
1: No, hele. Kolik vody si myslíš? Také koukni se na tu země kouli, jo? Kolik vidíš vody a kolik vidíš pevniny?
3: Je jí tam dost.
2: Tak to bude 70.
1: To bude!
3: Je to tak, ano!
1: Takže jdeme do finále. Pozor, poslední otázka, jo?
3: Tak Petře. Který nápoj byl původně vytvořen jako prostředek pro doplnění tekutin sportovců? Tak za A to byla kola, za B to byl jontový nápoj, a nebo za C to byl energetický nápoj. Tak co myslíš?
1: Co myslíš, co je důležitý? No. Narvat do nich jenom cukr?
2: Jontový,
1: jo.
3: Jontový, takže za B je podle tebe správně?
1: Víš, jak se to říká? Jontový, no. Vontový.
3: Je to tak? Jak správně, Petře! Gratulujeme! Ty jsi to zvládl, ty jsi odpověděl vyloženě na všechny 3 otázky, hele, na poprvní.
1: Bez jediný nápovědy,
3: správně.
1: Peťo, tobě se bude tak hezky spát. Jo, a kdyby náhodou si měl problémy se spánkem, taky tam mají dobrý vitamíny na Alevis pomlčka plus, meduňku, kozlík a tyhle ty věci. Hele, to zbaštíš a spíš jak dudek.
2: No já už právě, že něco od Alevisu mám, jako právě něco užívám, protože mám takovou trošku náročnější práci.
1: Hele, hezky.
2: To znám.
1: Tak to je dobře, no tak vidíš, to už ti nemusíme vysvětlovat. Jenom super. Počkej, až ti do schránky přijde voucher a na Alevis pomlčka plus můžeš nakoupit. Jo?
3: Tak Petře, dobrou noc.
1: Měj se.
2: Čau.
0: Jenom voda nestačí. Alevis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alevis-plus.cz.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Tohle je Radio Kiss, je 9:45. Přichází někdo, kdo má hezké příjmení.
1: No jasně,
2: že jo. Nevím, člověče.
0: Hájek.
2: Ahoj.
0: Martin.
2: Hele, já nevím, já s ním nejsem moc spokojený. Mně se třeba líbilo jako, třeba kdybych byl jako DJ, jo, tak Geta třeba má jako super příjmení, jo.
0: To si můžeš změnit.
2: Martin Geta bych se jmenoval.
0: Jo.
2: To není blbý, ale.
0: A nebo jenom Martin DJ.
3: Nebo počkej, Martin Garrix, jo. To je,
2: no to je pecka. Ne, já jsem chtěl mít zkratku tenkrát. MHD je jako Martin Hájek disc jockey, jo. Ale MHD, to je blbý.
3: MHDJ.
0: To je
2: MHD.
0: Vtipně to je zároveň.
2: MHD
0: jako, dělal bys DJ-nou v autobusech.
3: No, počkej, ale zase MHD obsluhuje vlastně větší počet lidí, jo? Takže to dává smysl, že bys byl prostě, víš, jako kdyby prostě plný autobus lidí.
2: No, mně se to líbí, jako teď, co řekl Román.
0: Hele, no,
2: jako to je dobrý podnikatelský záměr.
0: Jo, jenom pro zajímavost, co nám naši posluchači poslali.
4: Tak já se jmenuji Kec. K-E-C.
2: Kec.
4: Tři písmenka. A to byste nevěřili, jak to lidem dokáže zamotat palici.
0: To jo. A nebo Jarda.
5: Tady Jarda, zdravím z Holandska. Já mám kamaráda, který se jmenoval Kokotek a do svých 25

0: letech s tím měl strašné problémy. A když si našel přítelkyni, s kterou potom se chtěl oženit, s kterou si chtěl vzít, tak ta řekla, že si ho vezme jenom pod podmínkou, že si změní jméno. A samozřejmě se tomu nemůžeme divit. Dneska se jmenuje Martínek, takže to asi tak.
1: Martínek.
2: To je hezký, třeba, to je hezký. Já jsem teda znal kluka, který se jmenoval...
1: Opatrně, jo?
2: No právě. Nevím, jak to říct, no. Ale ono tak jako řík... Takhle, já to jenom opisuju, to jméno. Jmenoval se Šukl.
1: To jde ještě.
3: To je dobrý.
1: Jo. To je jako tady, Lenka píše, když jsem pracovala na recepci hotelu, přišel se ubytovat pan Šourek. No neměla jsem ty koule oslovovat ho příjmením. To je dobré. A Soni, ty máš něco?
4: Dobré ráno, kluci i kysáci. Jenom ještě, když se vrátím k těm příjmením, vzpomněla jsem si, že v bývalém zaměstnání jsme měli manžele P.O.V. z Č. A kolegyně měla volat paní a vůbec nevěděla, jaký má oslovit, tak prostě zvedla telefon, zavolala a řekla, dobrý den, to je paní P.O.V. A paní úplně radostně, ano, u telefonu. Takže občas jako je vidět, že i příjmení, kterým nejsou teda úplně skvostný, tak jsou za ně asi lidi, bych řekla, pyšný. Čau, Soňa.
3: Já to... absolutně souhlasím, že máš hrdě nosit to, co jsi dostal.
2: Jo,
3: prostě.
2: Na tohle mám jenom citoslovce údivu. Ty,
1: píp. No je to ostré někdy.
2: Je to ostrý.
1: Kordorády, ano. Takže,
2: já bych tak chtěl, nechcete dělat ranní show večer po desátý?
1: Tam by proto byl prostor.
2: No právě. Mm.
1: Ale do noční show jde zítra Alex.
2: Ano. Jo, vidíš, jdeš. Takže... A budou nějaký zprostřečinky?
3: No počkej, ty jsi tam byl, ale vy.
2: No jasně.
3: A není to tak dávno.
2: No.
3: No a jaký máš
2: pocit?
3: Hele,
2: jaký mám pocit? No. Fantastický.
1: Zítra o tom pokecáme, až tu Martin bude zítra, to bude aktuální. Jo?
3: A, to je pravda.
1: Před desátou večer.
2: No, puste mě už.
1: Je to tvoje.
2: Díky.

0: Píseň od Rembrandt, jistě vzpomínáte na velmi, velmi, ale velmi úspěšný seriál. Do dneška se na to vlastně díváme na televizních obrazovkách. Za chvilku budu diktovat další muziku. Čeká nás Vanessa Amorosi anebo Jack Jones.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně budu děkovat Romče, České Lípchavy. Odtud se nám hlásí?
2: Hlásím České Lípchavy. Velká dopravní nehoda. 3 kamiony, osobák. Kdo můžete, vyhněte se tomu. Úplně tam. Bude to nadlouho.
0: A ještě Jirka ze silnice 34.
3: Na silnici 34, Jindřichův Hradec, Třeboň. Křižovatka u Stráže nad Kněžárkou. Osobák s autobusem. Tak pomalinku je to rozházený díly po celé silnici.
0: Jeďte opatrně.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Venku dnes máme zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a čekáme i přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dvě pětiny Čechů bez započtení starobních důchodců mají obavy ze ztráty práce. Naprostá většina lidí by klidně, aby předešla nezaměstnanosti, začala pracovat v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná jen třetina lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Počet registrovaných případů sexuálního zneužívání dětí a mladistvých v Německu v loňském roce opět stoupl. Policie zaznamenala 17 126 případů sexuálního zneužívání dětí a to je nárůst o 4,7% proti předchozímu roku. A teď zpátky domů.
2: Nápis České Budějovice 2028, který odkazuje na titul Evropské hlavní město kultury, zdobí Budějovickou lanovu třídu. Socha byla vytvořena trojrozměrným tiskem z recyklovaného betonu. Dílo funguje i jako lavička a malá rampa pro skateboardisty. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na svém webu. Podle médií za záložníka zaplatil 117 milionů liber a udělal z něj nejdražšího britského fotbalistu v historii. Za námi jsou zprávy v 10 a teď už startuje dopolední KIS.
3: No a v rámci dopoledního KISu, kdy s vámi bude Martin Hájek až do 14 hodin, si dáme za chvilku taky téma Za balíček Rádia KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
2: Be happy.

10 hodin a 9 minut. Ještě jednou vás všechny pozdravím, popřu vám krásnou středeční co? Jsem chtěl říct krásný středeční den a pak jsem začal středeční v ženském rodě. Tak já nevím, třeba pohodu, to je jedno v podstatě. Dneska svátek slaví Magdalena, což už tady bylo řečeno i v rámci mimochodem ranního vysílání a jmen, která jsou, řekněme, trošku netradiční. Tak já jenom rychle zabrousím, než odstartuju téma, že Majda tady napsala, navazují na probíhající konverzaci již od rána ohledně příjmení. Pracují v laboratoři a člověk se zde setká se zvláštními případy. Téměř každý den, ale jeden z mých nejoblíbenějších případů je jeden náš klient, který se jmenuje doktor Pipka a je to gynekolog. Ano, člověk by měl dělat to, jak se jmenuje, nebo respektive mělo by to nějakým způsobem spolu aspoň trošku souviset. Takže já jako hájek bych vlastně tady neměl stát za mikrofonem, ale měl bych být třeba, nevím, myslivec, jo, měl bych být hájek, tak bych měl být hajný. Nicméně povedlo se to takhle, já toho nelituju. Pojďme na dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss, kdy pro vás budu mít otázku vaší osobní životní mety, čeho byste chtěli ještě dosáhnout, ale něco opravdu zajímavého. Zkuste mi poslat hlasovku. Ono, takhle těch témat samozřejmě už tady proběhla hromada. Možná, že jsme se vás už někdy ptali na to, co je váš životní nejvyšší cíl. Ale teď by to mělo být opravdu něco zajímavého. To znamená, ne, že budete říkat, že chcete zvýšit výplatu, to chce opravdu každý. Chce to nějakou jako perličku, něco, co si říkáte, tohle bych chtěl v životě opravdu ještě dosáhnout. A že se na to třeba chystáte, připravujete a tak podobně. Takže za balíček Rádia Kiss startujeme dnešní dopolední téma a tady jsou Sunrise Avenue.

0: Posloucháte Radio Kiss a jedeme na dnešní dopolední téma, respektive kdo ho odstartuje, je teď otázkou. Moment, já jsem si podíval, koho jsem tam dal. Petra, takže Petr bude ten první, který nám sdělí, čeho by chtěl v životě ještě dosáhnout. To je totiž moje dnešní otázka.
1: Ahoj Martine, ahoj Kysáci, tak mě bude příští rok 60 a můj sen už od mládí je naučit se hrát na bicí. Takže plánuju, jestli je koupím 60 nám, sice jen elektronický, do paneláku, ale docela se na to těším. Tak jsem na sebe sám zvědavý.
0: To je krásný sen, ale to je nádherný sen. Tak to ti samozřejmě držím palce, protože já trošku tento nástroj, řekl bych, velmi lehce, okrajově, stejně tak jako ostatní, ovládám. A každý, kdo mě zná, tak ví, jak já do toho dokážu řezat. Takže je to samozřejmě krásný, tam ten adrenalin stoupne a vybiješ se nádherně. Krásný, Dane.
2: Tak čeho bych chtěl ještě v životě dosáhnout, tak jsem z Ostravska, tak je to každopádně B7. Letos jsem dal LH24 a B7 je další meta, kterou si myslím, že by každý člověk tady z Moravskoslezského kraje měl aspoň jednou zkusit.
0: Takže já si jdu vygooglit, co to znamená tyhle ty označení. Děkujeme moc krát, Dane. Jsme zase o něco chytřejší. Co vy to tam chcete, Petr?
3: Čau Marta, tak prosím tebe, moje meta teďka, čeho bych chtěl dotáhnout, je dovolat se v 7-7. Já se od začátku nemůžu dovolat, aspoň kdyby mi to zatůtalo, ale ono mi to ani nezatůtá.
0: To jsou ale lumpové, co tam ráno? Neříkej mi, Petře, že máš málo peněz, neblázni.

0: Calvin Harris a Ellie Goulding ve vysílání Rádia Kiss. Dnešní dopolední téma zní, jaká je vaše životní meta, Davide?
1: Já bych asi jako spousta lidí chtěl vyhrát například Eurojackpotu, takový těch pár miliard, to by asi bylo dobrý. Zatím se mi to teda ale bohužel nevede, no.
0: Davide, tu frontu stojím taky.
2: Kiss. Radio Kiss.

Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: a všetci ho. 10.36, kdy posloucháte Rádio Kiss, jedeme dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss, kdy se vás ptám, jestli máte nějakou životní metu, jestli máte nějaký cíl, na který se chystáte, který vás napadá, u kterého si řeknete, to bych chtěl opravdu ještě dosáhnout, ale hodláte proto něco udělat. Marek.
1: Tak já jsem byl automechanik, teď jsem obchodní zástupce a vlastně mým největší metou v životě je léčit lidi. Léčit lidi prastarými metodami léčení, na které jsme zapomněli. A proto čtu staré knihy, zkoumám, dělám tyto různé lektvary z přírody a dávám to lidem na uzdravení. Toto je můj největší cíl v životě a nic za to nechci.
0: Marko, musím říct, že tvoje hlasovka opravdu figurovala, nebo aspirovala, lepší výraz, aspirovala na výherní, opravdu jenom kousíček, protože to je bohulibý a samozřejmě Marku chválím, to je to hezký, to je hezký cíl. Zbyněk.
2: Já jsem zhubl ze 195 na 120. Ale chtěl bych dosáhnout, abych byl docent, jestli víš, co tím myslím.
0: Docent, to si později ještě vysvětlíme. Princezna Lada.
3: Toho, čeho bych chtěla v životě docílit, je to, že bych chtěla svoje děti vychovat ve slušný a kvalitní lidi.
0: Hezký cíl, Katka.
4: Tak největší teďka životní meta je dožít se důchodu.
0: Dožít se důchodu. Takhle musím vám na Katku něco prozradit. Její 25, viď, Katko? Takže to... Máš metu před sebou opravdu ještě hodně, hodně dlouhou. No a teď Léňa, to mě taky zaujalo.
5: Ahoj Marťásku, tak já bych žádných vysokých cílů dosáhnout asi už nepotřebovala. Mně by spíš stačil pravý opak z těch výšek skákat, takže ještě jednou skok z letadla, skok z televizní věže z Harachova, skok z mostu z Hačky. A tohle, kdyby se mi všechno splnilo, tak budu maximálně spokojená.
0: Léňo, a chceš mi říct, že tohle všechno už jsi opravdu absolvovala? Jednak teda klobouk dolů, já se výšek bojím, já si doma nevyčistím ani okapy na domě, na to, abych od někud skočil, to jako opravdu ne. Horská dráha mi taky nedělá úplně dobře. To seš opravdu dobrá, chtěl bych tě mít za manželku teda, no. Každým dnem, kdyby si někam vyrazil, abych šílel.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 10:45, to znamená, že jdeme do finále dnešního dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss a před námi už je jenom topovka, jenom ta jedna jediná. Pro mě teda opravdu nejzajímavější a zároveň shrnující hlasovka, kterou jste poslali. A samozřejmě, než si ji pustíme, tak vám všem chci poděkovat za to, co jste dneska poslali. Bylo to velmi, ale velmi inspirativní. No a výhercem bych si dneska dovolil vyhlásit Václava, který, jak jsem říkal, je to takový shrnutí a je to velmi důležitý poselství, si myslím.
1: Čau Martine, mým největším životním cílem, který bych rád dosáhnul, by bylo zvládnout žít až do smrti. Čau Venca.
0: Chápete to? Tu podstatu té věci? Zvládnout žít až do smrti. Myslím si, že v Samotářích zazněla ta věta, vy ten život nežijete, vy ho krájíte, takže žijte svoje životy. Ať je to jakkoliv, nekrájejte to, žijte to. Václave, moc ti gratuluju samozřejmě. A jak jsem říkal vám všem ostatním, ještě jednou děkuju, že jste poslali hlasovky.
2: Kiss. Díky. Radio Kiss.

0: Chlapík, který umí, řekl bych, desatero hudebních řemesel, on si to napíše, otextuje, zatancuje, připraví si pódium, no prostě všechno. DJ Bobo, Everybody na Kissu, za chvilku Ozone anebo Silver.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady mám hlášeny dvě dopravní nehody. K té první došlo v ulici Tyršova v obci Klatovy. Nehoda dvou osobáků, policie už je na místě, a k té druhé na D0. Nehoda dvou havarovaných vozidel, překážka na vozovce. Průjezd jen s opatrností. Což samozřejmě vám neustále opakuju. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Radio Kiss počasí.
1: Venku dnes máme zpočátku slunečno, jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a čekáme i přehánky. Teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: 8 z 10 Čechů má podle nejnovějších dat nějaké trápení, špatnou náladu nebo dokonce deprese. Odborníka ale vyhledá zhruba jen čtvrtina z nich. Důvodem jsou nejen dlouhé čekací doby, ale i strach nebo stud se svěřit živému člověku. Přibývá tak lidí, kteří se o duševním stavu radí s umělou inteligencí. Předtím ale varují lékaři. Umělá inteligence totiž nemá žádné zábrany a často radí špatně. V blízkosti letiště Bordeaux Mérignac na jihozápadě Francie vzplanul požár, který spálil už 1 hektar okolní louky a stále se ho nepodařilo dostat pod kontrolu. Při jeho hašení zemřeli 2 hasiči, oznámil to francouzský ministr vnitra. Plameny se začaly šířit v úterý odpoledne v jedné z budov u letištního parkoviště. A teď zpátky domů.
2: Zoo Děčín rozšířila svou kolekci zvířat o další atraktivní druh. V ptačím domě mohou návštěvníci nově pozorovat pár zoborožců šedolících, jedněch z nejpozoruhodnějších ptáků Afriky. Zoo se pokusí o jejich odchov. Nově příchozí ptáci jsou v ideálním věku pro rozmnožování. Samci je 15 a samici 13 let.
0: Sport.
1: Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7zápasového trestu a soutěžní debut v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdříve ve 2. kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se obrátil v minulém týdnu, bývalému kapitánovi pražské Slávie nevyhověl. Tolik nejnovější zprávy a Tereza Jandová.
3: No a ještě se chvilku pověnujeme tomu našemu dopolednímu tématu, taky dám nějaký svoje mety a teď to nejlepší od 90. Ozone.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a v dnešním dopoledním tématu nám tady zaznělo spousty vašich skvělých vzkazů, za který samozřejmě ještě jednou děkuju. Ptal jsem se vás na vaše životní mety. K jedný bych se rád vrátil, tu nám poslal Dan.
1: Tak čeho bych chtěl ještě v životě dosáhnout, tak jsem z Ostravska, tak je to každopádně B7. Letos jsem dal LH24 a B7 je další meta, kterou si myslím, že by každý člověk tady z Moravskoslezského kraje měl aspoň jednou zkusit.
0: No, Dané, moc krát děkuju, já jsem samozřejmě tam trochu zaváhal, logicky, protože v tomto případě jsem takzvaně pole neorané. Vůbec jsem nevěděl, o co se jedná. Ano, můžu být pro vás jako sportovní ignorant v tuto chvíli, můžu být brán za sportovního ignoranta, nicméně Honza to vysvětlil, takže děkuju.
2: Martine, LH24 a B7 jsou dva vytrvalostní ultra náročný maratony
0: no,
2: v deskydech.
0: No jasně, a to vysvětluje mnohé, takže vzkaz pro Dana i Honzu v tomto případě, který to vysvětlil. Jestli říkáte, že jsou ultra nároční, no tak to je jasný, že se mi to vyhýbá, protože to bych v životě nezvládnul. Já tak jako popoběhnu, když jako s pejskem trošku. Ne, běhám, to bych lhal, ale takhle ne. Děkuju ještě jednou za vysvětlení a za chvíli moje cíle.

0: Když už jsme tady mluvili o tom, jaké máte životní mety, já když to shrnu, než se dostanu k metám, tak vlastně chtěl jsem být DJ, stalo se hudebním producentem, stalo se nahrávací studio, jsem chtěl mít, stalo se. Chtěl jsem pracovat v rádiu, stalo se. Chtěl jsem mít rodinu, stalo se. Chtěl jsem mít vlastní bydlení, stalo se. Je teda pravda, že jsem potom šel jako blázen. A teď jsem měl takový sen, vlastně celoživotní, ale vím, že ho nikdy nenaplním, protože časově to prostě nedám. Představte si, že mým snem bylo taková meta, mít bistro. Ano, takový to, vlastně v podstatě americký, velký takový bistro, dlouhý někde u dálnice nebo nějaký výpadovky, vypadá to jako takový ten stříbrný autobus. A dolejvá vám tam kafe, jak máte chuť, je tam vidět do kuchyně, tam vám udělají hemenex, trošku se mi teď zbíhají sliny, když o tom mluvím, páč jsem od rána, ještě nic nezakous, to nestihnu až odpoledne. No a udělat si takovýhle bistro a tam bych vařil v té kuchyni, protože každý, kdo mě zná, tak ví, že já rád vařím a snad i dobře doufám. A tam bych prostě připravoval ty svačiny i do pytlíku pro ty kamionáky a tak to by mě jako bavilo. To by mě naplňovalo, to by bylo hezký a vystřídal to jiný sen a to je domeček na okraji lesa, kde budu mít malinký nahrávací studio, ne veliký, malinký, takový svůj kutloch, takový kamerdlíček, takový truc kabinet, kde si budu skládat tu svoji hudbu, produkovat a venku se budou pást ovce a my budeme chodit se ženou na houby každý den. Ježiš, to bych tak chtěl. To bych tak chtěla, taky nevím, časově si to dám.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.
1: Kosmonova.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss, já jsem tady říkal i o svých metách, když už jsme to měli jako dopolední téma, tak já v tom ještě chvilku pokračuju, tak před malou chvílí jsem tady říkal, jak bych chtěl mít nějakou chaloupku u lesa. Tomáš mi poslal na, předpokládám, že na základě téhle mojí jako osobní invence, vkladu sám do sebe, klidného, krásného stáří, tak mi poslal vzkaz.
1: Nazar Marťa, zdraví o tě nejlepší zahradnici přímo z centra Vídně, kde správcujeme zelenou střechu na jednom pecka hotelu. Vrchní apartmán si můžeš koupit za zhruba 50 milionů, tak kdyby chtěl, klidně se ozvi, jo, přijem pěkný den.
0: Tomáši, díky moc, zdravím nejlepší zahradníky, počkej, já se podívám. Vydrž, kolik jsi říkal? 50 mega, jo. Ty brďo, počkej. Hele, nemám. Mám 49, tak nic.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

ding-dong song. Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

velmi populární kousek, co se týče milénia, protože tady samozřejmě v rámci těch našich takových, já tomu pořád jako říkám pracovně podpultovky, pořád si říkám, že jsou takový perličky, takový třešínky na dortu hudební, tak vlastně v rámci týhlenství nabídky, krom 90. tady máme taky mileniovky. Tohle byl Eamon Jonathan Doyle. Velmi populární kousek v roce 2003. Ještě se přesně podívám, myslím si, že to vyšlo v roce, ano, v roce 2003 vyšel tenhle ten single Fuck It. Mimochodem, myslím, že tam měl ještě tak jako asi dva nebo tři kousky, ale víc už jsem o něm pak neslyšel. Ale pravdou zůstává, že kdokoliv z těch populárních vlastně osobností, zpěváků, reperů a tak dále, když se stanou populárními a ten svět se s nima zatočí, tak oni většinou neutíkají. A i když o nich není slyšet, tak někde třeba sedějí ve studiu a tam si točí to svoje, prostě dávají tam dohromady producentsky hudbu třeba pro další ostatní kolegy a tak podobně. Takže tohle byla vzpomínka na rok 2003. Kiss. Radio Kiss.

0: budu diktovat další muziku, na Kicu nás čekají Bellini, anebo další David Guetta ve spolupráci s Alphaville a Evo Max.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Na silnici v obci Olomouc nehoda, osobák a motorka. Další dopravní nehodu pak čekejte v ulici Karlovarská v Plzni, dva osobáky v sobě, a ještě do třetice na silnici 1545, což je u obce Benešov na Černou, okres Český Krumlov. Tady taky čekejte nehodu osobáku do stromu. Šťastnou cestu.

0: dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima, hlavně když na měkký asfalt vyjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená také vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Španělsko tento týden zasáhne další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia.
5: U Hausvaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy. Prokys Lucie Sinková.
3: Sport.
4: V rychlosti ještě na vodu. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
6: Ve 12.03 a kousek nás čeká jeden ze zásadních hitů 90. Takže startujeme tím nejlepším Bellini, Samba de Janeiro.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: The

0: paráda, tisíckrát. Ale možná opravdu tisíckrát předělaný kousek Davida Getty, v tomto případě z Alphaville, a taky Evo Max, což už jsem tady avizoval na konci minulý hodiny, že si zahrajeme. A teď pozor, teď to bude ve vašich prstech, rukou a dlaní, především ve vašem chytrém mobilním utrženém sluchátku. V utrženém sluchátku Macha a Šebestové, protože si můžete troufnout sem zavolat, nebo dovolit si sem zavolat ve chvíli, kdy já tu linku odbrzdím, 210-323-323, protože vy se teď stanete našimi poledními hudebními dramaturgy. Budeme hledat jednu letní fantastickou devadesátku. Podle vás, co ve vás evokuje, nebo jaká pecka ve vás evokuje léto a prázdniny, ale musí to být devadesátka, jo? Takže se soustřeďte, až zazní, abyste zavolali do studia, tak volejte 210-323-323 a budu vybírat podle vás.
1: KISS Radio.

0: Posloucháte Radio Kiss a jedeme na letní 90. Před malou chvilkou zazněla výzva, že si můžete zavolat do studia na 210-323-23 a stát se tak našimi hudebními dramaturgy, takže se ptám, kdo pak se k nám dovolal. Haló?
1: Ahoj, ahoj, Martine.
0: Kdo pak je tam? Kdo je tam?
1: Milan,
0: Milane, to jsi zapomněl na začátku, člověče, i když jsme spolu mluvili předtím, tak si vlastně neřek svoje jméno, takže já jsem teď samozřejmě váhal, říkám, je to Jarda, Tonda, Kolenatej, nevím kdo, takže prosím tebe, Milane, poslouchej mi dobře, teď ovlivníš myšlení všech těch, kteří myslí na prázdniny a na to, která písnička pro ně byla topovka v devadesátkách. Protože třeba málo kdo si na to může vzpomenout, jo. Málo platný, že přeci jenom taky trošku zapomínáme, že jo. Ruku na srdce, řekni sám. Občas člověk samozřejmě zapomene, že jo. A ty si tady vybral Fun Factory Pain. Takže dej k tomu nějakou přidanou hodnotu, nějakého zážitku, díky kterému si tuhle písničku pamatuješ, nebo naopak.
1: No, tak jako... To jsme byli o hodně mladší, že jo, ale prostě to byly strašný, v té době strašný pecky a to prostě člověk řádil, prostě měl takovou tu svoji svobodu, důstojnosti a myslím si, že to léto k tomu patří a nebylo by to prostě pro všechny a pro tebe a vůbec si mi udělal strašnou radost, že jsem se poprvé v životě do nejmilovanějšího rádia dovolal.
0: No tak to seš moc hodnej, já mám z toho taky radost, ale tu jsem ti neudělal já, ale udělal si ty, že jsi byl nejrychlejší a někam jsi se tam jako vecpal mezi těma drátama, jo? Protože samozřejmě zájemců je hodně a my tady normálně jukeboxy máme večer, že jo, a tak dále v noci. A tohle to je velká polední výjimka, kdy hledáme devadesátku a necháváme se nést na vlně nostalgie tohoto hudebně úžasného desetiletí. Takže děkuju, že jsi zavolal, popřeju ti hezký poledne, už si něco sněje dobrýho?
1: Jo, čověče, měl jsem dvě koblí ráno, dneska mám 12 hodinou šichtu výjimečně, teď mám dva bramboráčky, těším se na to, jinak no. Pohoda, tak zní dohoda.
0: No, jasně, tak jo, tak dobrou chuť a díky. Ať chutnají Fun Factory, měj se, ahoj, děkuju, že
1: taky,
0: jsi zavolal,
1: ahoj,
0: díky,
1: ahoj. Díky, ahoj, ahoj.
2: Letní devadesátka Radia Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: 340 na 13, že bude za chvilku. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. A teď si představte, že vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než samozřejmě zjistili skutečný stav věci. A já mám pocit, že stejně tak je to u nás s těmi policisty papírovými, bo já nevím, z čeho jsou vyrobený, jsem nikdy u nich nezastavil úplně, abych si ošál ten materiál. Ale je pravda, že samozřejmě, když to tam za zatáčkou stojí, tak přece jenom člověk je také obezřetný a říká si, co když to nebude atrapa. Ale je pravda, že u nás už jsme si taky na to zvykli, takže moc nespomalujeme. Někde v zahraničí jsem viděl i jako třeba školáky různě s taškama a tak, aby ty řidiče donutili prostě trošku na to malinko reagovat a reflektovat na tu věc, danou věc, že je tam potřeba třeba zpomalit a tak podobně. Já bych tady měl vzkaz pro Českou správu policie České republiky, pro správu policie České republiky, takhle to mělo znít ta věta. Vsadím se o co chcete a budu vědět, teda takhle, vím, že mám pravdu a vím, že vy pak uznáte, že jsem tu pravdu taky měl, když tam postavíte krásnou policistku, samozřejmě nemyslím, myslím taky ten papundek, jo, nemyslím jako v reálu, to by šlo dost těžko, aby tam stála 24 hodin denně. Takže když tam postavíte tenhle ten papundek, jako jsou ty policisté a bude tam policistka, ale v ultra krátký minisukni. Já vám zaručuju, že každý řidič zpomalí. A mezi těmi hříšníky jsou především chlapy, to víme, že jo. Ženy jezdí mnohem opatrněji a pomalu, jsou tam jenom jako pár výjimek. Takže tohle na ty chlapy zaručeně zapůsobí, ale musí mít teda ultra krátkou minisukni. Ultra.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: je to pro vás důležitý, tenhle ten údaj, že už třeba si říkáte, život je opravdu krátkej, nikdy nevíme, kdy skončí, jdu domů. To říkala mimochodem moje žena, to čerpám vlastně z vlastních zážitků, nebo respektive z toho, co mi vyprávěla, že si povídali v práci o nějakém nepříjemném tam zážitku nějakého příbuzného, kterýmu už se nachýlil čas a bylo to velmi náhlý a ona se najednou podívala, měla jít domů, já nevím, 3:30 a ve 3 hodiny říká, no vidíte, no, nevíme, jak dlouho tady na tom světě budeme, takže já jdu domů. A šla rovnou domů. Mimochodem, dneska máme 22. července, je den houpací sítě Hamak. Hamak Day. Nevím, jestli máte na zahradě hamak, my jo. A shodou okolností asi po 3 letech už ta látka začala být taková, no, nic moc. Tak jsem říkal dětem někdy před 14 dny. Říkám, hele, musíme koupit tu houpací síť. Rám necháme, ale koupíme jenom tu síťku, protože už se to nedá ani vyprata. Už je to takový, říkám, vybledlý a milionkrát zmoklý a kočky na tom ležely a psy a já nevím, kdo všechno na tom ležel. Ani si radši nechci představovat, kdo všechno na tom ležel. Tak jsme koupili novej hamak. No, a teď marně teda přemýšlím, co vlastně mělo být vyvrcholením tohoto vstupu. No prostě máme doma hamak, jestli ne, tak si ho taky kupte.
1: Radio Kiss. To nejlepší.

0: Za chvilku už diktuju další muziku, čekají nás Entory anebo Lost Frequencies.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady mám jednu dopravní nehodu, ke které došlo na Evropské. V Praze jsou tam dva osobáky v sobě, tak na sebe buďte opatrní a šťastnou cestu.

0: 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přeháňky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových aut. Zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Betonová plastika rovnováha, která stála u Barrandovského mostu a která se před pár dny zřítila, bude nahrazená novou. Radní hlavního města rozhodli, že půjde o repliku, která ale bude z ultraodolného betonu, který je pevnější a má dlouhou životnost. Dodejme, že hlavní město náhradu plastiky plánovalo už dlouhodobě.
0: Sport.
1: Máme tu další fotbalový přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: No a pojďme na další devadesátky, tedy podle našeho vzoru to nejlepší o devadesátek, teď další zásadní kousek, tady jsou Centauri. Take it to the limit.
0: To nejlepší od devadesátých let. KISS.

0: Paku ano, 22. července, středa, 26, no to je jedno, že jo, 25, 24, to je jedno. Prostě 22. července připadá na Mezinárodní den hamaku. A já jsem tady mluvil o tom, že doma hamak samozřejmě máme, nebo hamaku, to ještě záleží samozřejmě. A říkal jsem, čím já to jako zavřu, ten vstup. A tady mám ale k tomu výbornou připomínku od Járy. A škoda, že jsem jí teda si nepustil dřív, ale nevadí, teď jí dáme.
1: Ahoj, tak vyrocholení toho vstupu mělo být, že ten tvůj hamak není ten kouzelný, jako v případě Homera, který si ho koupil a když do něj skočil, tak vyskočili ještě jeden Homer navíc. Ale byly takový trošku jako trotlové,
0: jo.
1: Podskákali, tak jich bylo víc a víc a víc trotlů.
2: Ahoj, Marcel.
0: Přesně tak. Jo, Marcel, aha. Já tady vidím... Tady vidím Jardu teda. No dobře, to si vysvětlíme později. Ale je teda pravda, že tam skákali, že jak tam vždycky skočil, tak vyskočil zase další Homer z toho hamaku a že byl takovej, ano, takovej trotl, bychom řekli správným výrazem. A víc trotlové ještě a další a zase se měnili. A já jsem si říkal, to by bylo zajímavý, kdybych já teda, jsi mě přivedl na tuhle myšlenku, kdybych já takovouhle hamaku nebo hamak měl, a teď bych tam skočil, jak by se na to tvářila moje žena, že by najednou měla, protože ona mi říká, že mám energie za 3 chlapy, jo. A teď by měla doma 2 chlapy s energií za 6 chlapů, jo. A teď samozřejmě přicházejí tam takový ty myšlenky. Rozumíte mi, jo? Dvojčata vlastně v podstatě, ale ne dvojčata, jeden a ten samý, jo. A se samýma zálibama a choutkama. Je to zajímavý ta myšlenka, je to zajímavý.
3: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Za kolegu Michala Kavalčíka beru samozřejmě s plnou odpovědností i tuto rubriku. To znamená moudro dne. Dneska to bude opravdu, ale opravdu hluboké. Hloupý všechno ví, snob předstírá, že ví, intelektuál přemýšlí, zdaví, moudrý ví, že neví, a normální člověk žije.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Hasibou. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: prostě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Radia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: dvojka. Posloucháte Rádio Kiss. Je s vámi Martin Hájek ještě chvilku teda, protože za chvíli přijde odpolední jump. Já si musím na to dávat pozor, protože je tady Radek Hrdina, samozřejmě Soňa Ede. A musím říct, že včera jsem dostal teda jako ukrutnej vyhazov vlastně. Protože jsem úplně zapomněl, že taky končím. Já někdy se utrhnu teď třeba o víkendu. Když jsem byl v Litoměřicích, když jsme měli Goldies, tak jsem se tak utrhl, že jsem tam nechtěl pustit dalšího DJ, MCO Erika. Říkám, ne, ještě nehraješ. A už jako 10 nebo 15 minut, no já jsem prostě se nějak nemohl jako odtamtud dostat. Doufám, že stejně tak to bude i teď o víkendu, kdy mě napadá, že bych vás mohl pozvat v pátek jednak do Svojanova, tam na Hradech, nebo na Hradě Svojanov, tak někde tam na tom náměstí, nebo na, jak se to říká, Hrad má na, ne nábřeží, to nádvoří, se si nemohu vzpomenout. Takže tam se těším, tam si dáme veselý kalíšek, zahrajeme starý dobrý fláky, no a pak Strupčice koupaliště v sobotu, už se nám to přiblížilo, tam budu taky s kolegy, myslím, že tam bude Sonička i a že tam bude Míša Dinhová. Teď trošku vařím z vody, pozor, ještě to ověřím a zítra si řekneme, jestli to tak skutečně je. Za chvilku, tedy respektive už teď, Captain Jack, za chvilku Mark Horn a pak už budu teda dělat pápa, protože jinak zase dostanu CRS.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Hi! This is...

0: producenti, které známe pořád, v podstatě jejich jména známe dokola a dokola a dokola. Takže zase trošku něco jiného, Markon. Se mi to Ragagabam. Tak se to jmenuje. Ragagabam. No, prostě s tím mám trošku problémy, no, takže se to jmenuje Rampampampam, no, a hotovo. Budeme tomu ode dneška říkat Ragabambambampam, třeba. Loučí se s vámi Martina Hek, mějte se skvěle. Ať vám to šlape dneska uprostřed týdne, to znamená ve středu. Magdalena nám samozřejmě přejeme všechno nejlepší a myslím, že v odpoledním jumpu se o tohle téma ještě opřou. Takže Radek Hrdina, Soňa Ede. Já se budu na vás těšit, protože jsem tu celý týden za kolegu Michala Kavalčíka. Tak zítra v 10 dopoledne dáme si to. Nalaďte si to. Budu rád.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Krásné odpoledne vám všem kysáci, co právě ladíte Radio Kiss a také odpolední jump. Než začneme, tak se podíváme na dopravu. Bouralo se nám v Plzni, na jihu ulice náměstí Československé armády. Pozor také v Karlových Varech, tady to je obec Stružná, kde došlo k dopravní nehodě. A potom se bouralo také v Praze v ulici Hnězdenská. Ráďo, co tam máš ty?
2: Ode mě Jindřichův Hradec, Miřijovského ulice, tady počítejte se zdržením a jdeme, startuje odpolední jump na Radio Kiss.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Zprávy začneme u financí, protože Češi se bankovních účtů nevzdávají. Se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy. Skoro dvakrát větší díl než před 5 lety. Dávejte si pozor při dovolených, protože Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout až zhruba 150 tisíc korun. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: U Hausvaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 cm vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, kterému se přezdívá Šumavské Lurdy. Pro KIS Lucie Senková.
2: Sport.
3: Fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jednu ze svých opor. Kodaň se blíží k uzavření přestupu Esgira Sørensena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Kluby jednají o ceně přibližně 1 milionu eur, tedy asi 25 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Tomášovi zprávy, moc krát děkujeme, no startuje odpolední jump na Radio Kiss.
6: Ano, Ráďa, Sonja, zdraví a taky Mojo and Spy Policajt, naučíme se počítat.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: 1, 2, Policajt, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Všechno nejvíc nejlepší vám všem, co ladíte. Samozřejmě teď nemyslíme, že byste měli mít narozeniny nebo svátek, ale vůbec, abyste měli takový ten středeční už jo, doklouzávací den úplně na pohodu.
1: No ano.
0: Protože už je půlka
1: za náma. Ale zase pozor na to, aby nebyl kluzký. Ano, to
0: proč
1: je
0: středa?
1: No právě.
0: A to klouže o 106.
1: No tak zase pozor
0: jako
1: na krčky.
0: Jako ne, v dobrým, jako víš, jak to myslím, no. Že jo. Magdalena je v kalendáři.
1: Ano, naše kolegyně, Máďu, zdravíme, ta je v Las Vegas,
0: Las
1: pěkně
0: Vegas
1: se tam
0: je.
1: Užívá. Teď v tuhle tu chvíli mi pravděpodobně někde kupuje hrnky.
0: Fakt? No. Proč jsi hrnky z Las Vegas?
1: Že poslala prostě fotku a byl velmi podobný jako ten můj. Říká, hele, to jsou ty tvoje. A říká, ježiši, ale vem hned dva, prosím tě.
0: Jo, tyhle hrnky, dobře.
1: No,
0: no a přátelé, takže kdybyste chtěli udělat Magdalenám radost, tak všechno nejvíc nejlepší samozřejmě ve vašem okolí. A ty naše, jako, nebo ty naši udělíte prostě na Instagramu Magda Vronková. Mm-hmm. Prostě jí napište, ahoj Majdo, všechno nejlepší. To Majdo je
1: Majdo,
0: důležitý.
1: Ano.
0: To Majdo.
1: Ona to má ráda.
0: Ježišmarja, nebo stačí ano. Jenom Majdo a skleničky, jak si ťukají, jo. Ona to pochopí.
1: Jo, jo, jo.
0: Jo, nebo třeba to radost.
1: Ano.
0: Velkou.
1: Ano. A jo. Majdo, máš velký zadek, to je úplně nejlepší.
0: Ježiš, tohle jíš napíše, to jí dá takovou
1: jo,
0: radost.
1: Opravdu.
0: Ježišmarja.
1: No, ona to miluje.
0: Mega zadek, nebo něco jo, prostě, jo. To, ale opravdu to,
1: jo, přesně.
0: To jí potěší moc.
1: Ano,
0: jako,
1: moc, no, no. Moc. Ona je na něj hrdá, na ten velký zadeček.
0: To ona to ráda nosí a právě proto takhle lítá do státu, protože ano, tam to nosí, že?
1: Ano, ona si říká J-Lo, jako jo, jinak takhle tady mezi náma, takže jenom když jí takhle napíšete.
0: Takhle, ona si tak říká sama, ale takže opravdu jí to napište.
1: Jo, tak
0: Majdo, to je důležitý.
1: Ano. Majdo, jo? Máš velký zadek.
0: Wow, jsme zvědaví.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: To tak podíváme se na to, jak jsou ty tvý schopnosti při středě jako čili. Jo?
2: Tak to jsem teda
1: zvědala. Kdyby náhodou to nerozklíčovala ta holka, tak přicházíte na řadu vy, ale já mám taky tušení, že to dá levou zadní. Protože tohle je legenda. Tohle bylo na zrodu tohohle pána celosvětového zrodu.
2: No, ty jo. Já už vím, jasně.
1: Už víš?
2: Jo, 50 cent.
1: 50 cent?
2: Je to 50 cent?
1: In the club. Tak. A jestli pak víš, kdo stál za zrodem tohodle vlastně dneska už legendárního? No.
2: To Puff Daddy?
1: Ne.
2: Ne. Jay-Z?
1: Ne, jeho bílej kámoš.
2: Jo, Eminem.
1: Eminem, ano.
2: Nekecej.
1: Jemu vděčí za kariéru, který to vlastně celý jako zatopil, zadotoval a vytáhl ho nahoru.
2: Fakt, jo, fifty,
1: jo,
2: jo.
1: No, jsou velký kámoši.
2: Vidíš to?
1: No.
2: To jako já a ty, viď?
1: Jakože...
2: Bílá a černá, víš?
1: No. Tak se to ne... Pojďme od toho. Máš bod.
2: Tak.

0: Samou chvíli tady u nás odpoledním Jumbo na rádiu Kiss nahlédneme malinko zpátky do historie. No, nějaký pátek to bude, ale bude z toho pramenit historie v tom, že pokud letáte letadlem, nebo jste aspoň jednou cestovním větším letadlem letěli, víte moc dobře, že jsou tam nějaký povinnosti, jo? Ano. Který musí ten steward, stewardka učinit. Mm-hmm. To, co musí učinit třeba i kapitán, ani o tom nevíme třeba tak dále. Přátelé, to pramení z jedné dopravní nehody. Letecké. A my za chviličku přineseme. No, trvalo to slušně 74 let a přichází v těchto dnech rozluštění.
1: Tak to je báječné, že takhle na čas dovolených dáváš letecké katastrofy, to chceme všichni slyšet.
0: Jako promiň, ale ty lidi musí být připravený.
1: No, pozor, rozhodně,
0: tady,
1: rozhodně.
0: Kdyby tenkrát dodržovali
1: to, co mají,
0: to, co měli, tak mohli zachránit celé letadlo.
1: No, to jsem teda zvědavá, s čím to přijdeš.
0: Já vám to rozklíču už za malou chvíli tady u nás na Kisu. Strašidelný to nebude, trvalo to 74 let a říkám, počkejte si na to. Zajímavý příběh.

0: protože tenkrát o něj přišla letecká společnost Pan American Airways, která v roce 1952 zaznamenala Mayday, Mayday. Zřídilo se toto letadlo do Atlantského oceánu u pobřeží Portorika, odkud zletalo. Přátelé, trvalo to 74 let, ale našli ho. Našli ho v hloubce téměř 600 metrů, dneska už na to mají takový zařízení a satelity a tohle všechno. Měřit? A toto je letadlo, které může za to, v dobrém slova smyslu, které vlastně změnilo to cestování tak, jak ho my dneska běžně známe. Tato tragédie totiž vedla k významným změnám bezpečnosti letecké dopravy, mimo jiné k zavedení povinným bezpečnostních instruktáží, to znamená, jak to tam ukazujou, že jo, před vzletem a názorných ukázek nouzových postupů. Cestující od té doby před startem vlastně se seznamují například s umístěním nouzových východů, záchranných vest a jejich použitím.
1: Ale pojďme říct proč, protože tady to letadlo totiž ano. přistálo v pořádku na
0: Nepřistálo
1: tom moři.
0: V pořádku, jemu ano. se podařilo přistát
1: na moři,
0: tvrdšejš, ale na tom oceánu.
1: Ano, ale byli všichni živí.
0: Stále. Ale byli všichni živí.
1: Ale bohužel, oni nevěděli, kde mají vesty. A tím, jak tam vznikl ten chaos a tady tyhle ty věci, tak prostě zkrátka potom spousta lidí odnesli vlny oceánu a tak dále. Takže proto od té doby v podstatě víte, že máte vždycky vestu. Kde, Ráďo? Pod sedadlem.
0: Takže tohleto bohužel tenkrát se ještě nedělalo. Vždycky, jak se říká lidově, musí se něco stát, aby se tam něco změnilo.
1: No jo,
0: a tady
1: chybama
0: se to změnilo.
1: Se člověk učí.
0: A toto letadlo je skutečně v úzovkách pár dní na světě. Tenkrát se podařilo zachránit 12 cestujících ze 64 a 5 členů posádky. A bylo by jich víc, ale bohužel chaos a nevědomost cestujících, kde ty věci mají nalézt a tak dále, byla špatná. No. Takže takhle.
1: Tak.
2: Radek Hrdina a

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míša má zprávu z Pardubicka.
2: Ahojky, hlásím jenom z Pardubic směrem na Lázně Bohdaneček. Teďka opravuju silnici. Začíná kolona ještě před Světelnou v Dobravicích a je to až v hlavní bráně Semtínský. Takže zdržení nekonečný, když tak to obejďte, jestli můžete. Čau, Míša.
3: Děkujeme, Míšo. Já mám zase informace z Brna. Tady se bouralo v ulici Milady Horákové, kde se začínají tvořit kolony. Pozor také v Praze, v ulici Pod Žižkovskými hřbitovy došlo k dopravní nehodě a pak ještě informace z D11. Mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Prahu očekávejte zdržení právě kvůli dopravní nehodě.
1: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna je přímo v Ostravě, to 28. října, a Třebíč, to je Bráfova třída. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Už dnes večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Horko se na stavu silnic podepisuje podobně negativně jako zima, hlavně když na měkký asfalt vyjede přetížený kamion. Podle kontrolorů je nad limitem 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození vozovek to znamená také vyšší riziko nehod. Ministerstvo dopravy ale zatím plánuje jen častější kontroly. Španělsko tento týden zasáhne další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia.
3: Dostihové závodiště v Pardubicích dokončuje nové kolbiště za zhruba 52 milionů. Modernizovaná plocha bude větší a získá nový povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie i systém spodního zavlažování, který zajistí rovnoměrnou vlhkost. První zkušební akce by se mohla konat v září. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: V rychlosti ještě na vodu. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
4: A otvírá to Soňa, tak co nám řekneš?
5: No prosím vás, já bych vás chtěla pozvat na další vysílání Rádia Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. Welcome to

0: Přátelé, máme tady krásnou novinku pro vás, ano. Zvlášť pro ty z vás, kteří máte rádi roztomilá zvířátka. Ano, přátelé, objevili nový druh Radkovy rodiny.
1: Nech toho.
0: No opravdu.
1: A to my máme rádi, když se ten náš strom takhle jako pěkně rozsvětluje, víš.
0: V africkém Kongu, čověče, máš příbuzné nové.
1: A my se jako na ně přiblížíme? Nebo
0: ano, my se na ně podíváme.
1: Podíváme se na ně.
0: Zdokumentovali úplně nový druh opice. Pak vám řeknu, čem jsou tedy typičtí tyhle ty opičáci, ale skutečně to je, když ti z voka vypadne, to je neuvěřitelné.
1: Tak na to se podíváme už za malou chvíli.
0: Ano.
1: Ale teď se podíváme na jinou opičí rodinku, protože mě psala kamarádka Nikol Matoušová, kterou já zdravím, která jede se svýma dvouma princeznama, Aneškou a Domčou, takže holky, já vás zdravím. Moje tam je bráchu Ondru, takže zdravíme do auta, ať vám to pěkně odsejpá. Děti, snažte se to vydržet, máma není tak zlá, jak vypadá. Prostě to je jenom takový obličej. Jo, vydržte se, jo, držte to tam.
0: Není to jenom
1: opičí máma. A babička jede za nima, že jo?
0: Jo.
1: Péťa Zemanová, takže jo, taky. Holky, držte se, buďte stateční, jo. Prostě jednou vyrostete a vrátíte jim to. Tak, a za chviličku si dáme ty opice.

0: Do afrického Konga se společně teď vydáme, protože Soňa má zajímavý článek o tom, že tam našli úplně novou opici.
1: Ano, je to tak, přátelé. Světem hýbe tento objev. Musím říct, že je to velice roštomilá.
0: Je malinká, větší. Na kámi přibliž.
1: Já bych řekla, že to je asi ve velikosti šimpanze, tak nějak.
0: Tak to není zase úplně mrtě a prťavý.
1: No, není to úplně, nebo takhle, na tom obrázku to vypadá, ale jak je veliká, doopravdy to nevím, ale je unikátní svým řevem, podle toho ji poznáte. A také tím, že má křiklavě růžovo-oranžové rty, takové jako velké, takové lidské, řekla bych až.
0: Takže už je v opice chodí, nebo to co?
1: Asi vypadá
0: když
1: to...
0: vlastně ty chodíš. No, takže...
1: Nedodovol. A takhle jako u Konga teda musím říct, že oni objevili už někdy v roce 2008, jsou od ní první zmínky, ale bylo to velmi rozmazané, té fotografie. A až teď vlastně začali...
0: Ní mohli prostě jako trošičku zaštudovat.
1: Zkoumat pořádně a bohužel s tím se váže i jedna negativní zpráva, že hned přišli na to, že je vlastně před vyhubením skoro.
0: Jo, že je málo.
1: No, že je málo a že skutečně jí hrozí vyhnutí. Takže, ale tak přišlo se na to, tak se snaží samozřejmě tady něco dělat, protože se ptali, obcházeli 52 okolních vesnic a ptali se na existenci této opice a vědělo o nich pouze 8 vesnic.
0: No, tak snad to dopadne, to i dobře. Jinak já přihodím dvě zajímavosti o téhle opičce a to je první, jak se jmenuje, protože ona je pojmenovaná, jmenuje se Soniolus tlamus edus a to je prostě jakoby její latinský jméno.
1: Aha.
0: A dokonce my ten řev máme i zaznamenaný, přátelé, koukejte se. Ona ji umí zpívat.
1: Já tě zabiju, hrdino.
0: Tohle prostě pralese nikde potkat nechceš.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: novinky Body Jam na Rádiu Kiss.
1: Sotva nám skončilo mistrovství světa ve fotbale, to samozřejmě každý ví, tak už prosakují informace zákulisní, že se připravují některé reprezentace už právě na další mistrovství, ať už je to Evropy, anebo právě po tožbu za 4 roky opět mistrovství světa ve fotbale.
2: Takhle jako dopředu, jo?
1: Takhle už dopředu, no. Holka, tak jako to není jako zrovna na krátkou trať, že jo? To musíš mít všechno připravený.
2: No tak rozumím, ale tak...
1: Kromě Čechů, že jo? Ty nemají trenéra. Tak mi to úplně ukradený.
2: Jak to?
1: No ne, tak naši bafuňáři, ty mají čas na všechno, že jo?
2: Jo, takhle, no.
1: To je taková bandička, která...
2: Tak já bych mohla zaskočit, kdyby náhodou
1: mohla,
2: byla potřeba.
1: Holka to může vzít kdokoliv. Pozor, pojďme se kouknout ale na úplně samozřejmě jiný celek, a to je italský. Fotbalový svaz totiž hledá po třetí absenci na mistrovství světa osobnost k národnímu týmu a potvrdil, že jedná už na plné obrátky s trenérem Pepem Guardiolou o tom, že by mužstvo převzal. No, vidíš to, takže možná Pepe Guardiola bude ten, který převezme Itali, protože italský tým je velmi dobrý tým a patří na mistrovství světa, ale bohužel už po třetí tam nebyl za sebou.
2: Tak uvidíme, no. Uvidíme.
1: Taky ty zlatý časy italský jsou teď momentálně někde u dna, no.
2: No, ty naše taky nejsou úplně nejsvětlejší, co si budeme.
1: Nejsou.
2: Třeba, hele, 4 roky na to jsou, ej, to by se mohlo leda co změnit.
1: Pojď, držíme palce Italům, ale hlavně nám, České republice, bylo by potřeba už tam

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A je to tady, přátelé, soutěž, do které se můžete samozřejmě zapojit i vy, a to každý všední den s naší ranní trojkou 7 v 7. Tam si můžete totiž vysoutěžit až 7000 korun.
2: 7000 korun, je to hrozně jednoduchý. Máme tady takovou speciální věc, kdybyste nevěděli, tak koukněte na sociální sítě Rádia Kiss. Tam nějaké to videjko rozhodně oslavné najdete a z téhle věže právě vznikají ty many. Je to taková kouzelná peněžitá věž.
1: Ano.
2: Nejmenší ta věž vyprodukuje 1000 korun.
1: A největší 6, to znamená 6 000 korun, ale při 6 je bonus ještě litříček.
2: To znamená 7-7-7 ráno, třetí volající, dneska se to povedlo Danielovi a takhle se mu dařilo.
3: Tak, Dane, drž si palce, já držím taky. Vyhráváš 4000!
2: Tři tisíce pro Daniela na jeho účet a samozřejmě my pokračujeme dál. No a kdyby náhodou jste si to chtěli jen tak lehce přepočítat, to už asi nezvládnete, i když někdo z vás si to třeba zapisuje, přátelé, ale my jsme lehce za polovinou roku a už se rozdalo přes půl milionu korun českých. Tak pojďte tam přijazovat, ať to normálně urveme, ať ten milion a víc do toho konce roku 2026. Uděláme hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: A pojďme se podívat, jak to jezdí, anebo ba naopak nejezdí. D10, tak tam je hlášen problém mezi 14. a 17. kilometrem ve směru na Turnov. Stala se tam nehoda a odklízí se to. Počítejte se zdržením. Bouralo se také ve Zlíně, ulice 2. května a také v Liberci na Vrchlického.
2: Jo, bourá se docela dost. Plzeň, Křimická, tady opatrně v Praze. Je to Hornomnicholupská anebo Věčné. Počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Při prázdninových výletech bychom si měli dávat pozor na věci, které necháváme v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových aut, zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Zájem o poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou předčil očekávání i kapacitu automobilu. Ve zkušebním provozu přepravil v červnu bezmála 400 cestujících, a to převážně děti. Dodejme, že poptávkovou dopravu zavedl Jablonec nad Nisou loni v červenci a postupně ji rozšiřuje. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Máme tu další fotbalový přestup. Za Slávii si na podzim nekopne. Sedne ale do tramvaje, pojede dvě zastávky a ligové starty přeci jen bude moc sbírat. Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905, kde bude hostovat. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
5: Ještě, že to má jenom 8 vteřin. Je tady druhá polovina od podního jumpu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Paďo, v kolika jsi se ženil?
1: Ty jo, to nevím.
0: Nevíš, kolik ti bylo let?
1: Ne, to bych musel odpočítávat.
0: Tak
1: to fakt nepamatuju tyhle ty věci, nevím. Jo, určitě jsem nebyl mladý. Nebo mladý. To jsem furt, ale
0: no,
1: jako
0: mladý
1: jsem nebyl, já mám dvacetník nebo něco.
0: Dvacetník, jo.
1: No.
0: No tak to byl teda hodně mladý.
1: To jsem nebyl, říkám,
0: jo,
1: neposloucháš.
0: Takhle, jo, že jsi nebyl dvacetník.
1: To musel odpočítávat, že jo.
0: Jo, no tak to je v pořádku, tak si to zatím spočítej, protože to bude trvat dlouho a můžeš,
1: no právě.
0: Můžeš, máš kalkulačku, když tak na telefonu ti poradím. Ale přátelé, to vás bude určitě zajímat. Jako opravdu jsou tady tyko nové statistiky o tom, jak to mají mladí mezi sebou, co se týká manželství, jo?
1: Jako u nás, jo, bereme.
0: Ano, u nás. Dobře. Musím říct, že teda jako obecně to klesá, jo?
1: Mm-hmm. Obecně, jako,
0: obecně
1: že
0: to
1: prostě
0: klesá,
1: jako lidi nechtějí, jo?
0: Ale budete překvapeni něčím. A čím? Tak to vám řekneme tady na Kisu už za moment.
1: Klesá, jo. Každou chvíli hrajeme svatbu, teďka v sobotu mám další svatbu jako svatební DJ, takže se těším, zdravím do Vlašimi.
0: No jo, protože ale to máš u nosu, rozumíš, ale celkově ten počet opravdu klesá. Hmm. Ale bude se to měnit pravděpodobně.
1: Tak za malou chvíli na Kisu.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu K.

0: Ženit a vdávat se budeme teď momentálně tady u nás na Rádiu Kiss, ne my dva, jak nám někteří tady prorokují, ne. Ale koukneme na to tak nějak hromadně.
1: Ano, je to tak, přátelé, protože my se jdeme podívat na statistiky, ano? Tentokrát budeme mluvit o číslech, co víme, tak samozřejmě manželství už není jako dřív a hromadně to klesá, mladí už dneska nemají úplně takovou potřebu. Říká se, táta vždycky říká, ty žiješ na psí knížku.
0: To se říká, ano. Dneska už asi mladí ani nevědí, co.
1: Ano, ale co je překvapivé, že zjistili podle nových statistik, že teď se chce normálně představ si ženit víc chlapů než děvčat. Jo, když to bylo naopak, zhruba 83% děvčat si přálo manželství, 76% chlapců ho nechtělo. A dneska 74% chlapů chce jít do manželství. No a děvčata, tam to kleslo, 61% pouze.
0: To ještě furt do, zaplať pánbu nad polovina, ale já si myslím, že jako jednou spláčeme nad vidělkem, protože jako...
1: No vy určitě, no.
0: A prosím tě, kolikrát ty jsi byla žena tábna, no? Co?
1: No naštěstí ještě ani
0: jednou. Jo, naštěstí.
1: No já samozřejmě.
0: Ty tady jsi skroušená, furt tamhle v sedačce. Já mě nikdo nechce.
1: Ale co prostě, ty si vymýšlíš.
0: Já bych brala spod jednovokýho.
1: Že tě huba nebolí, ty, no. Prosím tě. Vypněte mu někdo mikrofon, to není možný tohleto. No ne, protože ty holky si to moc dobře uvědomily, že jo, jako co si myslíš, že vy jste tady mamánci tohleto a že my to přebereme tu štafetu po mamince, budeme ti tady vařit a ponožky prát, ne?
0: Zase,
1: nebo
0: že jo,
1: co?
0: Ty samý jako... sugar daddy, ty jo, no. Prostě pojď sem, dej mi prachy,
1: no jo, přesně.
0: Nic za to nechci,
1: no,
0: ty jo.
1: Ano, a vypadni.
0: Nebudu dělat nic prostě, no. Dávej mi jenom
1: no,
0: prachy.
1: No přesně tak, takhle by to mělo být,
0: tady to.
1: Ano.
0: Typický.
1: No, tak dej mi něco. Dávaj.
0: Ne.
1: Dělej.
0: No tobě.
1: Ti říkám.
0: No ti říkám, oni
1: ne. Já dej sem tu peněženku.
0: Kde jsou ty kluci, s kterými zpráv? Kde jsou ty kluci, s kterými zpráv? Tady se stane neštěstí, vám říkám.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Čas se krátí, ale ještě přece jenom nějaký ten čas k tomu, abyste získali cenu, jednu z pěti cen na Facebooku Rádia Kiss, kde máme soutěž s Rádiem Kiss a hlavně s ČES areálem Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť. Tak takový čas ještě máte.
1: Ano, a to přesně do pátku do 18. hodiny, kdy můžete zajít na Facebook Rádia Kiss a najít si tam ten daný příspěvek se soutěží a třeba ho nějak okomentovat. Tak kdo ví, možná budete vy mezi těmi pěti, kterým rozdáme vouchery.
0: Facebook Rádia Kiss do pátku do 18. hodiny, pokud máte čas a možnost, tak honem na Facebook.
2: Kiss. Radio Kiss. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Na vlnách rád, jak je s vámi stále odpolední Jump, Radek a Soňa. No a teď taky Barbína. Ano, panenka, ta, která je známá snad po celém světě a zná ji každá malá holčička, minimálně ta, která vyrůstala v 90. A která bych řekla, že je vlastně dělaná úplně skoro podle mě, viď Ráďo? Co?
1: No, typoval bych spíš Kena, ale dobře.
0: Jak chceš. No, každopádně Barbie nebyla vůbec vymyšlená totiž jako pro děti, jako původně.
1: Vůbec, jako ta vůbec. Pravá od Mattela?
0: Ano, právě ta. Protože totiž úplně ta první panenka Barbie, nebo figurka, která vlastně tu Barbie připomínala, tak byla takzvaná Lily a byla to komiksová provokace, která vlastně byla prodávaná v Německu v trafikách a bylo to pro dospělé muže jako takový prostě symbol té hlavní postavy toho komiksu tenkrát. No a právě tenkrát Ruth z Mattela, která vyráběla hračky, byla někde v Německu a viděla to tam, dovezla si ji domů a začala to vyrábět pro děti, ale tenkrát vlastně ten Mattel to odmítl a řekl, no prostě zbláznila, prostě děti se přece nebudou hrát s panenkou, která má křivky, no to není možné.
1: Protože ona má, že jo, co si budeme.
0: No ano, ano, přesně tak. No a ona udělala to, že obešla celou tu firmu, dala to přímo do reklamy, tenkrát asi přes nějakou, nevím, jestli jako noviny, nebo už byla televize, těžko říct. No a tahle ta panenka si získala na oblibě a hned první rok prodala 350 tisíc kusů. No ale mezi tím musela teda stáhnout všechny tady tyhle ty Lily panenky z těch německých trafik a úplně vlastně tu historii jako pohřbila, aby nikdo nevěděl, že původně to bylo dělané jako takový symbol pro muže, jako provokace.
1: Se nevěděl, ale mám rád jednu scénu z Barbie a to je z filmu Milionový závod, kde hraje i Mr. Bean. Zás nechci si dělat legraci z druhé světové, ale tam ta jeho dcera tomu jednomu z těch hlavních postav říká, tati, koukni, tady jenom kousíček je Barbie muzeum. A oni tam přijedou a to je vlastně muzeum nacisty Klause Barbieho.
0: Ježišima.
1: Takže vlastně tam procházejí a je to hrozně jako vtipný, jak on se snaží ho tam tak zdrhnout.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pozor, z Prahy na Brno na jednom sjezdu Mita sví víc.
2: Zdarky sáci, chci nahlásit čerstvou nehodu dvou osobáků. Je to z výjezdu na Prahy na Brno, ještě před odbočkou na České Budějovice. Tak opatrně, všichni tam brzdí jak blázen, tajer to nevlídnete. Čaute.
3: No a prosím vás, koukejte to odklidit na té jedničce, páč, já za chviličku pojedu do Jihlavy a tohle se mi vůbec nelíbí. Na 19. kilometru ve směru na Brno je dopravní nehoda a uzavřen zcela levý jízdní pruh, takže to zas bude kolona tohle.
1: No a D1 zase další 203 km ve směru na Prahu, i tady je trouble, bohužel vyprošťuje se tam nějaký auto osobní, počítejte s komplikacemi, se zdržením v Praze čerstvá dopravní v ulici Klárov, i tady počítejte se zdržením a Šrámkova v Praze. Taktéž čerstvá dopravní.
3: Tak šup šup a šťastnou cestu.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zprávy začneme u financí, protože Češi se bankovních účtů nevzdávají. Se svými úsporami ale zacházejí stále odvážněji. Z celkových 7,6 bilionů korun už více než pětina připadá na investiční fondy. Skoro dvakrát větší díl než před 5 lety. Dávejte si pozor při dovolených, protože Rakousko od začátku příštího roku výrazně zvýší pokuty za dopravní přestupky. Třeba za překročení rychlosti zachycené radarem může pokuta dosáhnout až zhruba 150 tisíc korun. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Jihočeští zemědělci zatím sklidili 18,25% obilovin, celkem 22 tisíc hektarů. Loni touto dobou měli sklizeno přes 8%. Kombajny letos nejčastěji vyjížděly do polí s ozimým ječmenem. Toho farmáři pokosili přes 80% z celkem 14 tisíc hektarů osetých ploch.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta by mohla z kraje nové sezony přijít o jednu ze svých opor. Kodaň se blíží k uzavření přestupu Esgira Sørensena. Všechny strany jsou nakloněné k uskutečnění dohody, ale český tým musí nejprve najít náhradu za svého zástupce kapitána. Kluby jednají o ceně přibližně 1 milionu eur, tedy asi 25 milionů korun. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tome, my děkujeme za čerstvé zprávy, no a jdeme do poslední hodinky odpoledního jumpu.
4: Safrido, teďko na Kisu a na podzim, naživo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Když jsi byl malý, strašili tě něčím rádo?
1: Ježišmarja, třeba čerti na mě fungovaly úplně skvěle, jako dlouho.
0: No to jo, ale já teď budu mluvit o takových věcech, které jako nám říkali, když jsme byli malí děti, třeba, že když spoukneš vejkačku, že si tě zapozdrojou
1: třeba. Ježišmarja, jasně, nešilhej, zůstane
0: jo,
1: ti to.
0: Přesně.
1: A takovýhle věci, no tak je, ale co si budeme, já to používám do dneška.
0: Ne, neblázi, fakt, tak jo.
1: Jasně, na mladýho. Takhle
0: vyhrožuješ, anebo praskání kloubu, patři, pamatuješ?
1: No, takhle, a to bylo, to nevím.
0: No tak, že to nedělal. Způsobuje artritidu. Jo? Tak jo. To je taky jedna.
1: Ne, to prostě cíletý pochopí, ale.
0: Jedna velká lež. Nebo že třeba čínskou zeď vidíš z vesmíru pouhým okem.
1: Říkalo se to, ano. Ale prej to není pravda.
0: Není to pravda. A dokonce blesk nikdy neudeří na dvakrát na stejné místo. To taky není pravda.
1: Ani to nechci zkoušet.
0: No, ne, neskoušej to. Jo, a taky prosím vás, když spolknete semínko z melounu, tak vám nevyroste břiše meloun. Nemusíte se
1: pozor,
0: bát.
1: Pozor, ale tohle já jsem dlouho věřil sám. Jako když jsem byl fakt dítě, no. Že spolknu jakoby vlastně ty semínka, třeba zelenina, ovoce, jo. Takže opravdu to tam zaklíčí a mě vyroste třeba melou, nebo jabko, nebo jabloň, Tak tomu jsem jako dlouho jako tak
0: nějak. No nebo že
1: jako
0: když půjdeš po jídle plavat, takže musí počkat aspoň 30 minut, jinak
1: to
0: že budeš
1: mě učili.
0: Jak sekera dolů.
1: To mě učili, říkali. Že opravdu s plným břichem jako do té vody, ne, odpočin si, klidu, nech to jako splasknout a potom jdi zase do vody. To je pravda.
0: Tak to byly mýty, kterým jsme jako děti věřili a někteří jim věřili dodnes, ale naštěstí máte tady Radio Kiss a my jsme vám to právě teď osvětlili.
1: Takže můžete pokračovat buď v tom, že to říkáme těm dětem dál, jako já.
0: Ale lžete? Vědomně nyní už?
1: No, ale ono to zase není úplně od věci taková milosrdná lež.
0: No to nejsem si jistá.
1: Nejsem si jistá?
0: Ne, nemělo by se lhát.
1: Já jako otec si říkám, že někdy to může pomoci.
0: Dneska už se podle mě nestraší čertama, ale sociálkou, víš?
1: Ano,
0: moje kamarádka vždycky říkala holčičce, když plakala, nech to, nebo na tebe zavolám sociálku, budeš do děcáku.
1: taky mýtus.
0: U nás byly klekánice ještě, víš, no, tenkrát.
1: Kvůli tomu už mu nedávám rum jenom 12.
0: Jo, takže super. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: A tohle jste určitě nevěděli, kysáci. Věděli jste, že krávy mají svoji nejlepší kamarádku?
2: Já myslím, že každá kravka může mít prostě svoji kámošku nejlepší. Proč by nemohla?
1: No ale představ si, že když náhodou o ní přijde, tak zůstává v panice a má panické ataky.
2: Kolikrát skutečně... jsem to viděl v klubu, že prostě ta nejinejka odešla a ona tam prostě byla hysterická a to takhle to myslíš?
1: Ne. Myslím opravdové krávy čtyřnohé.
2: Jo, tyhle ty roztomilý.
1: Ano, tyhle, no.
2: Jo, aha.
1: No, roztomilý jsou někdy roztomilý i ty velký,
2: ale
1: představ si, že výzkumy ukázaly, že vytváří opravdu silný přátelství mezi sebou a tráví spolu mnoho času, když se takhle jako opravdu dají dohromady dvě nejky.
2: Ježišmarja, ale proč ne?
1: Takže jako ono vlastně, když...
2: živý zvířátko.
1: No, teď jo, no, když kámoš ty řekneš, je, ty jsi ale kráva. No, tak jo. Je to vlastně podsta, seš moje nejlepší kámoška.
2: Jsi nejka prostě.
1: No, jo, přesně.
2: Jasný.
1: No. No a tobě můžu říct třeba, ty jsi ale vůl.
2: A já se neurazím, protože to je pravda.
1: Ano.
2: A mě to nevá.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No přátelé, teď se podíváme do basketbalu, pač ten tady dlouho nebyl.
2: Ten tady dlouho nebyl, samozřejmě i tam jsou prázdniny, nebo je tam mimo sezónu, že jo, ale koukneme se na jeden takový úspěch, který se dotýká České republiky. Bývalý trenér nymburských basketbalistů Alexander Sekulič získal prestižní angažmá v legendárním týmu basketbalovém evropském Barceloně. Se slavným španělským klubem se slovinský kouč dohodl na smlouvě na 2 roky. Barcelona to již uvedla na svém oficiálním webu. Takže čověče, trenér tady nymburských basketbalistů to povýšil.
1: Podívej se na to.
2: A podívá se do téhle extra třídy basketbalové.
1: No je.
2: Španělský.
1: Já jsem stále volná.
2: Co?
1: Volná jsem stále.
2: Jako
1: mě by se ve Španělsku líbilo.
2: A dobře, jak chtěla bys nějakého basketbalistu?
1: No ježiš, oni jsou velký.
2: No právě proto,
1: no
2: to bys s tebou udělal.
1: No co jako? No mě chodil, ne? No zase mě ne, asi ne.
2: To by musel cupitat.
1: Děti by se mnou měl, ne?
2: On by se ho nechodil, on by se musel cupitat s těma krátkýma kručkama.
0: Jordan, Johnson, O'Neal, Branky Body Jump, na Kisu.

0: take a deep breath.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: 17 hodin 44 minut 44 vteřin. A teď už samozřejmě ne. Je středa 22. července. Magdaléna je v kalendáři. Všechno nejvíc nejlepší, Majdy.
1: A my samozřejmě pokračujeme, protože vás čekají večerní jukeboxy s naším Vojtou Sklenářem. Každopádně dneska budou o hodinku kratší, tak si koukejte máknout a pospíšit, ať se stačíte dovolat 210-323-323. To je telefonní číslo sem do studia. No a my se na vás budeme těšit zase zítra.
0: O 14 hodin. Mějte se moc hezky.
1: Ahoj.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kids.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích lehce před hodinou 18? No pojďme to očíhnout. Zdržíte se na D5 před příjezdem do Prahy. Před příjezdem do Prahy zdržení i na D8 a menší i na D7. Kdo má namířeno směr Brno, počítejte s tím, že se zdržíte mezi 182. až 196. kilometrem. Horší je to ovšem ve směru na Brno, ale od Vyšková, a to mezi 211. až 207. kilometrem. No a na Pražském okruhu se taky zdržíte ve směru na D1 mezi 24. až 16. kilometrem. Kdo míří na letiště, tak je zdržení mezi 3. až 6. a potom ještě mezi 13. až 19.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kisparáda. Kisparádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Kiss počasí.
3: Je polojasná až jasná obloha. Postupně bude přibývat oblačnosti a později se lokálně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Dobrá zpráva. Na konci měsíce zbývá letos v peněženkách o něco více než loni. U velké části lidí to není náhoda. Mzdy v soukromých firmách vyrostly za letošní rok v průměru o 4,1%. Rychleji než ceny, které v červnu přidali jen 1,5%. Reálně tak výdělky posilují nejvíc lidem z technologických oborů. Španělsko tento týden zasáhne další vlna extrémních veder, způsobená takzvanou tepelnou kupolí nad západním Středomořím. Na jihu země mohou teploty překročit 45 stupňů Celsia. Teď se vrátíme zpátky domů.
4: Sucho letos zasáhlo Ústecký kraj ve srovnání s uplynulými lety dřív. Úřady začaly vydávat zákazy odběrů povrchové vody už počátkem června. Pro zásobování vodou a k jejímu zadržování v oblasti chce státní podnik Povodí Ohře postavit vodní nádrž Ukryr na Lounsku. Hotovo má být v roce 2042.
0: Sport.
3: Velký úspěch má za sebou tým Majoretek z Vysočiny. Na letošním mistrovství světa porazili veškerou konkurenci a stali se z nich světové šampionky. Touhle skvělou zprávou končíme i dnešní zprávy. Tady byl Tomáš Adamec.
5: A teď je tady Vojta Sklenář. Tak hezký den, hezkou středu, 6 večer, jdeme na Jukebox 24/7, nám ho startujou.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jsme na samém startu středečního večerního juboxu, v cíli budem v 9 večer a do té doby je to jenom a jenom na vás. Na vás, co mi pošlete hlasovku přes appku Kisu, anebo na vás, co se dovoláte na 210 323 323 a Danovi se to podařilo teď. Já tě vítám v našem éteru, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Dan mi prozradil, že teď aktuálně cestuje směr Olomouc, tak kolik ještě zbývá?
1: Asi 10 kiláků.
0: No tak to už je, hele, to tak možná vyjde, ne, že si poslechneš muziku, co jsi vybral a už budeš v cíli, skoro. Chaos a vodopády si chtěl, tak Dane, chceš to ještě někomu, nebo prostě jenom tobě na cestu do auta to bude?
1: A ještě bych to poslal přítelkyni, to jde za mnou.
0: A stíhá tě, předjíždí tě, takhle jako třeba?
1: Ne, je za mnou, takže hlídám jí, jak jede.
0: Hlídáš jí, a jak jede, řekni.
1: Jede slušně.
0: Jede slušně, no tak to je dobře, tak já jí taky zdravím. A tady je chaos, Dane, čau.
1: Ahoj.

0: Pobřežní hlídka na Kysu. A na Kysu Jukebox ve středu večer. 18.18, hezký čas to máme a taky čas, abych něco zase pustil. A pustím i hlasovku nějakou od Kuny.
1: Čau Vojto, tady Kuna. Mohl by si mi prosím ti něco zahrát o Brooklyn Bounce? Bylo by to pro tebe a pro všechny v STS Kamenice nad Lipou. A pro všechny kysáky. Děkuju, Kuna.
0: A já taky děkuju. Tak Kuna by rád Brooklyn Bounce a já jsem vybral tuhle. Club Bizarre. Welcome to BB Nation.

0: Tady je Kiss, já vám všem přeju hezký večer, takhle ve středu v polovině pracovního týdne, no a až do konce týdne na Kissu můžete něco vyhrávat.
1: Léto je v plným proudu.
2: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v ranním Kissu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Petr právě teď na telefonu 210-323-323. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Petr by rád Subfocus, Song Elevate, je to nachystaný, ale Petře, on ti to tam někdo napovídal, já jsem to slyšel. Kdo to byl?
2: To byl můj syn.
1: Takže synáček vybral.
2: Jo.
1: A tak je Petr po tátovi?
2: Ne, to je Matyáš.
1: Matyáš, takže zdravím tebe, Matyáše. Ještě s někým cestuješ? Nebo
2: cestuju,
1: jenom vy dva?
2: Přede mě jede kolega se synem taky a jedem na takový dobrý výlet.
1: Na výlet? Kam razíte?
2: A razíme na Tomorrow do Belgie.
1: A to je hezký výlet, Jo. To si užijete určitě. Tak hlavně hezkou cestu a teď teda Sub Focus a měj se hezky. Čau.
2: Čau, děkuju.

0: Posloucháte Kiss, díky moc za to a hezký večer všem. A posloucháte taky Jukebox, můžete si vybrat, co za muziku zahraje a ještě ji i někomu poslat. Nebo taky ne, to už nechávám jenom a jenom na vás.
1: Právě přebírám skříň, třídím starý oblečení, tak bych chtěl tomu zahrát nějakou svižnou vypalovačku od Green Day. Díky.
0: No tak Honzo, já ti zahraju nějakou svižnou vypalovačku od Green Day, co třeba tuhle, co už je pode mnou. Now Your Enemy. Taky mám zahrát pro přítelkyni Ivču na chatu u Nepomuka, ať si tam odpočine a že mi už moc chybí. Tohle je vzkaz od Pavla,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 7. večerní za chvilku, další juboxová hodina bude, teď budou informace ze silnic na D1, stále problémy a stále zdržení, protože je uzavřená, takže pokud máte namířeno z Ostravy směr Brno, tak počítejte se zdržením od 213. kilometru a problémy jsou ale i na objízdných trasách. A ve směru na Brno z Prahy, tak tam je zdržení mezi 192. a 196. kilometrem, kde se také zdržíte je Pražský okruh, směr letiště mezi 14. až 19. Na bouračky pozor na D55C na 30. kilometru ve směru na Olomouc a bouralo se i v Liberci, a to v ulici Palachova. Vám všem za volant přejeme šťastnou cestu.

0: 19 hodin právě teď, s vámi je Vojta Sklenář, přeju vám všem hezký večer a pokračuje nám Jukebox na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss, teď je 7 minut po 7 hodině večerní a my jsme načali dalších 60 minut, ve které vy budete vybírat muziku. Třeba tak, že se dovoláte do našeho studia, což se podařilo Jardovi, tak tě vítám ve vysílání. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a Jarda plní přání svojí dcerky.
1: Já bych poprosil pro mojí dcerku Justýnku zahrát Petru Pedro.
0: Zahrajeme. A prosím tebe, ty jsi říkal, že ona se styděla jako povídat. Ale,
1: ano, ale říkala, že nechce nic.
0: Nechce, jo, takhle, dokonce, jo. Takže ty, počkej, ty ses, jak ses dovolal, tak vůbec nic nechtěla ani, jo, pak najednou.
1: Ne, ona chtěla, ale nevěděla, že já vás vytočím, jo. A že to chyste.
0: Hele, a že tam něco říká ještě teď?
1: Jo, že určitě.
0: Prosím tě, kolik je, že se stydí takhle ještě?
1: 10.
0: Tak to jo. To ještě jde, to ještě...
1: Vracíme se proto kamerou máme... z Anglie, takže se nám to trošku zpříjemní, jsme v Holandsku teďko.
0: No tak jo, tak zdravím tebe, dcerku, taky a ať se nestydí, jo.
1: Jasné, moc krát děkujeme.
0: Ahoj.
1: Ty říká.
2: Nechci, tati.
0: Nechce, tati. Jardo, čau.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání. Jukebox je tady a v něm taky Jitka.
1: Ahoj, tady Jitka. Čeká mě ještě dlouhá cesta domů, zhruba 2 hodiny a moc bych si přála Adele, hello, díky.
0: No tak Jitko, já ti to zahraju, jenom si říkám, není to na cestu moc pomalý? Co? Ten velký cajdák, ne? Ale dobře, je to přání, chceš to na cestu, já ti to pustím. Pustím to taky pro přítele, který dneska slaví narozeniny a zrovna jsme ve Finsku a grillujeme, tak to je vzkaz od Katky, tak všechno nej, přejeme i my a sedíme na zahrádce, grillujeme s mojí milovanou ženou a zlatíčkem Šimonkem, tak nám zahrajte, to posílá Martin. Tak i vám, ale i vám všem, co teď ladíte a děláte u toho cokoliv, Adele a hello.
2: Hello, it's me.

0: Ladíte Radio Kiss, takhle při večeru posloucháte Jukebox, za chvilku vybere někdo na telefonu 210-323-323, ale tenhle telefon taky je důležitý k tomu, abyste se dovolali správně, no a pak můžete u nás vyhrát i peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Potěš tě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Dvě cesty vedou do Jukeboxu, jedna je přes naší aplikaci, stačí poslat hlasovku, druhá je přes náš studiový telefon 210-323-323. To je to správné číslo, tak kdo pak se dovolal teď?
1: Tady Jarda.
0: Čau Jardo.
1: Čau, už jsem se fakt dovolal.
0: Ty ses fakt dovolal, věř tomu.
1: Věřím, já jsem takový starý pán, jdeme tady s kamarádem v autě a říkáme si ze srandy, zkusíme tam zavolat.
0: No vidíš, a tobě to vyšlo a vyhrál jsi něco aspoň?
1: Já? Ne, proč?
0: Ne, jako jestli jste se nevsázeli třeba, víš, že ti řekl, tam se nedovoláš, to se nedovoláš.
1: Ne, já jsem rád, já jsem v životě nevolal, ale tak příjemněme cestu, takže
0: volám. Počkej, ty úplně poprvý v životě voláš do rádia?
1: Je to tak?
0: To jsi čekal docela dlouho, ne?
1: No, tak je mi 42, Peťa je o 10 let starší asi, takový dva starý kokuci, tak voláme do rádia, tak dobrý.
0: No tak já hlavně gratuluju, že se to podařilo. A co teda byste rádi za muziku?
1: Tak dáme nějaký to 90.
2: Veronu.
0: 90. Veronu.
1: No, tak ona to nebude 90.
0: Nebude, no. Ahoj, řek tak, začátek milénia, no ono to letí, co si budem povídat. Takže náhodou, Jardo, jo, tobě a... Petrovi? Jo, dobrý. Petrovi. Já vždycky mám problém s tím, že to jméno za 5 vteřin nevím, tak jsem rád, že jsem si vzpomněl na obě dvě vaše. Tak hezkou cestu a posílám. Čau.
1: Díky, čau.

0: Stanley Holmes and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Wobble You na rádiu Kiss Juboxu a myslím si, že touhle písničkou jsem splnil další přání.
2: Já zahraju nějakou pecku pro Pavla, Nikolu a Čendu. Jít nějakou devadesátku, čau.
1: Ano, devadesátku jsme si dali. Myslím si, že i Tomášovi jsem udělal radost, ten chtěl něco rychlýho.
3: Nějakou rychlou pecku do garáže. Díky moc, bylo by to pro tebe do studia. Čau, Láďa určitě taky poslouchá. Posílám to i do Maxíku k nám. A hlavně pro Jiříka. Díky moc, čau, čau.
1: No a co? A hlavně, kam zahrajeme teď? Vašku.
4: Ahoj Vojto, tady Vašek, poprosil bych tě, jestli bys mě nezahrál. Sigalu, Lulejby i pro ostatní kysáky mě tady do dílničky do Pardubic. Díky, čau.
1: Tak jo, zahrajem i do dílničky a taky do kempu Frenchát pod Radhoštěm pro Zuzanku alias Klobásku, hezká přezdívka, pro Majdulku a pro mého muže a pro všechny kempaře, ať se vyspíme poslední noc lépe než tu předchozí, kdy se nám vyfoukla matrace. Křístkovi zdraví. A my taky zdravíme.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Luka.

0: Bylo 8 večer, s vámi na Kisu stále Vojta Sklenář a jdeme odstartovat poslední hodinu dnešního večerního jukeboxu.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 210-3-2-3-3-2-3. Známé to telefonní číslo, číslo, které takzvaně vede sem ke mně na stůl. Tak kdo pak je tam teď? Luboš tam je. Hezký večer ti přeju.
1: Dobrý večer, Vojto, a tobě.
0: A ty ten večer máš určitě hezký, protože jsi mi prozradil, že jste na dovolené, takže užíváte klídek, viď, pohoda. V Itálii jsi mi prozradil, že jste.
1: Ano, Silvi Marine. A jsme tu poslední den, poslední, zítra odjíždíme.
0: No dneska tak si ještě užijte ten večer. Ano, ano, už to nechám na tobě.
1: Dneska má manželka 60 let a já jsme tu s manželkou, dcerou Nikolkou, s dcerou Marcelkou, vnoučatama Erikem a Filipem a skoro zeťákem Jirkou.
0: Takže komplet celá rodinka takhle dovolenkujete.
1: Komplet celá rodinka.
0: Takže komplet rodinka a slavíte teda narozeniny teďko, kulatiny.
1: Slavíme narozeniny a poslední den dovolené.
0: Ráda. Tak já přeju taky všechno nej. A Luboši, ty jsi mi říkal, že chceš MC Erika a Barbaru a píseň Aniel. A že je to vaše jako srdcovka, jo, s manželkou.
1: Ano, je to srdcovka, jak jsme se poznali.
0: To je krásný.
1: 30 lety.
0: To je krásný, tak to pouštím a mějte se tam všichni hezky. Ahoj.
1: Vojto, ahoj.

0: Jukebox na Kissu. Vy jste jeho součástí, protože vy vybíráte muziku. Martin namluvil tuhle hlasovku.
1: Ahojte, zdravíme se zo Slovenska, z vodné nádrže Kunov. Počas 7 novej rybačky vás počúvame celý týždeň a boli by sme radi, keby sme zahrali Bazhuntera Now You're Gone pre všetkých kysákov, rybárov, Slovákov, Čechov.
0: Zahrajeme, to je jasný. Kam to ešte bude?
2: Ahoj, zdravíme z Norska. Zahraj nějakou pěknou písničku, prosím tě, tady pro Pošťáka a pro Miruse. Děkuju moc, čau, čau.
0: Taky pro něj Bass Hunter, taky pro přítelkyni Zuzku, která měla v sobotu narozeniny a pro mě, já je měl 20. k nám do studia Jarda a Zuzka z Plaňan u Kolína, tak zdravíme a všechno nej. Taky mám zahrát pro kluky z technických služeb Hradec Králové, ať se jim lépe zalévají stromy, to je vzkaz od Zdeňka. Jo, jo, Hradec Králové, ten poslední dobou je hodně v kurzu. Kam mám ještě zahrát?
3: Pro našeho oslavence Péťu, který slaví 32 let dneska, bude to hlavně pro něj, a pak pro jeho ženu Káťu, pro jejich dceru Haničku, pro moji mamku Hanku a pro mýho taťku Míšu a pro mě Míšu. Díky moc, užívejte si kysáci krásný týden, víkend, prázdniny, všechno, co máte.
0: Komplet všechno, co máte. A kam ještě zahraju? Víťo.
4: Pro Kubu Krabáče, pro nočního moderátora nočních jukeboxů od všech z Říčan, že je to náš milej soused a máme ho rádi a přejeme vše nejlepší. Díky, čau, Víťa. Now

0: Na kysu Daft Punk, stále vám všem přeju hezký středeční večer. Pomalu už jdeme do finiše tohohle pracovního týdne, ještě čtvrtek a pátek, no a to znamená dva dny ještě pro vás něco u nás na kysu vyhrát.
1: Léto je v plném proudu.
2: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox na Kissu nám pokračuje dál, jdeme na náš telefon, Radio Kiss.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, kdo tam?
1: Tady Honza.
0: Honzo, co bys chtěl pustit?
1: Prosím tě, my jedeme tady se slečnou z nemocnice, protože jsme byli v táboře a trošku se bouchá do hlavy a přijde o diskotéku. Protože všichni nestíháme, jdeme zpátky do tábora. A chtěl bychom zahrát teda něco, aby měla aspoň nějakou radost.
0: Tak jo, aby jsme jí to vynahradili, tu diskotéku.
1: Aby jsme jí to vynahradili.
0: A co bych chtěla, co bych chtěla?
1: Borovička.
0: Tu by tam zahráli, jo, na diskotéce táborový.
1: To by zahráli.
0: Jo, jo.
1: No to tak... by pro starší děcka už zahráli.
0: Dobře, tak to pustíme a už teda v pohodě všechno, jo? Když už jdete
1: zpátky. Jo, je to všechno v pohodě, bude mi přes večer pozorovat a zítra už může do programu, takže to dopadlo skvěle. No,
0: tak super, tak teď pouštím takovou uzdravující borovičku, jo?
1: Bez vás.
0: Tak jo.
1: Děkujeme.
0: Ahoj, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tím, že je dneska středa, tak Jukebox o hodinu kratší. V 9 už se těšte na Basslickra a Kiss parádu. A teď si dáme teda poslední Jukeboxový song a Martina vybere.
2: A Ricky Vojto, prosím tě, dneska hlídám svého synovce, takže s mým synáčkem se tady krásně na zahrádce hrajou. Chtěli jsme grilovat, počasí nám ale úplně nepřeje, takže grilovat budeme doma. Můžeš nám prosím tě nechat zahrát písničku Rose a Bruno Mars a Paci a Paci, anebo cokoliv jinýho, jakoukoliv jinou pecku, protože ještě minimálně hodinku tady budeme. Děkuju moc, ahoj, Martina z Nového Města.
1: Martino, tak já zahraju rovnou to, co jsi chtěla a Paci a Paci. A ono i takový jako domácí grilování je dobrý. Venku je to lepší, ano, ale když počasí nedovolí, tak doma taky dobrý. Tak si nechte chutnat a pokud vy ostatní taky třeba grillujete nebo něco baštíte, dobrou chuť přeju a hlavně přeju stále hezký večer a nadále ho trafte s námi, s rádiem Kiss, protože Kiss paráda se nám blíží a Basslickr, užijte si to s ním.

0: Kissparáda. Kissparáda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kissparáda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kissparáda. Ano, je právě tolik, kolik je. Na vašem nejoblíbenějším Radio Kiss právě teď startuje 10 největších pecek rádia Kiss. Ano, Kiss parádové klání je takhle pěkně o prázdninách. Zase provětráme ušní bolce, hráme si hity, na který prostě se zvyklí, anebo nejste a zvyknete si na ně velice brzy, protože já vám tady nasekám celé se z brusunový věci, ať už Shakira, Burna Boy, Die Die, vlastně skončilo na mistrovství světa, Španělé nám to pěkně vyúřadovali, no ale tato peska dostala fenomenální remix, takže dneska bude. Dáme si novou kaskádu Utopia, tak se jmenuje ta jich nová věc a nezapomeneme ani na BB Rexu, anebo taky Vnadného, Alesa a One Republic. To všechno před náma na Kisu, teď už ale 10, moje oblíbená Dilina, Ina z Rumunska, Elena Alexandra Apostelánu a její věc Whiz Away 10.
0: Kiss paráda, místo 10.

0: Fanoušci Tomorrowlandu letos dostanou spoustu zajímavých osobností. Paris Hilton bude vystupovat, dokonce i Bibi Rexha. David Guetta zboural tento víkend, který proběhl v Tomorrowlandu, a nadcházející víkend bohužel nebude, takže já jsem smutný, že Davida Guettu neuvidím. Nicméně Gabry Ponte pěkně řádil na Tomorrowlandu, moc si to pochvaloval, a kdo si to právě pochvaloval, byla Bibi Rexha, která s Davidem Guettou dala dohromady další věc, Sad Girls. Vlastně je to už sedmá řadovka, on vlastně i New Religion, překopaná Insomnia, tak v tom měl velké prsty právě David Guetta. No ale teď jejich věc Sad Girls, hit, který už nějaký ten pátek i středu i neděli koluje v éteru Rádia Kiss, ale my to máme rádi a chtěli jste to. Takže od teďka proto budete moci hlasovat na webu kiss.cz. Kiss paráda, Ina, Tabila, a teď už bude další kočka, Bibi Rexha a David Guetta, Sad Girls.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Jestli mám něco rád, tak jsou to veselý písničky, které jsou plný elánu a emocí. No a tou další z nich bude jednoznačně kolaborace Bena Kristova, který třeba teď řádil na Food Festu a dalších festiácích. A taky Vesny, je tady věc, Já si tě brát nebudu. Já tam teda slyším, Já si tě brát nebudu. A nevím, jestli si mě někdo vezme ještě někdy. Ale každopádně my si jdeme dát tuhle tu krásnou věc, která se zpívá u nás v autě, dětičky vždycky, tati, tati, pust mi tu Vesnu, no tak pouštím Vesnu. Já jsem si jeden čas Vesnu plet s Veknou ze Stranger Things, ale je to úplně něco jiného. Tahle ta je krásná, tak jo, Já si tě brát nebudu, dneska 9. pozice.

0: Kiss, paráda Rádia Kiss, to je taková výkladní skříň, za kterou bych dal ruku do ohně a jsem rád, že každou neděli od 19 a každou středu, samozřejmě od 21 na Rádiu Kiss vám DJ Basslicker může servírovat tyhle hity. Já chci poděkovat všem, kteří byli na Máchově jezeře na Kiss Party, protože když mě Roman Anděl s Páťou Peltánu uváděli, takový potles jsem asi nezažil ani v O2 aréně, neskutečný to bylo, ohromný, dokonalý a... Já jsem strašně moc pyšnej, že můžu být už 21 let součástí týmu Rádia Kiss. Ať už to bylo 11 let na Kiss Jižní Čechy, tak teď 10 let na Rádiu Kiss. Neuvěřitelný, krásný. A říkám to proto, že teď na osmičce jsou mý kamarádi, který jsem vlastně poprvé dostal do éteru. Italo Brothers, tenkrát hit Stamp on the Ground a podívejte se. Po 16 letech je tady už asi 82. řadový single, jmenuje se Dynamite, překopávka I Just Died in Your Arms dneska bere 8. pozici.
1: Kiss paráda. Místo

0: Doufám, že vy všichni kysáci patříte mezi pravidelný hlasující Kiss parádové oklání na rádiu Kiss. OK, no a my to máme takhle krásně za sebou, protože Italo Brothers Dynamite dohráli na osmičce, na devíce Vesna, Ben Kristovo, Já si tě brát nebudu, desítka Ina Ovisovej. A my jdeme na dnešní tip na hit. Je tady formace Kaskáda. Ano, krásná zpěvačka Natalie bez Manuela Reutera, ona jde sama a produkcí třeba jeden čas dělá Timmy Trumpet, anebo taky kluci z, no, jsem to úplně zapomněl, Harris and Ford, takže jako těch spoluprácí je tam spousta, nicméně jejich novinka se jmenuje Utopia, je to opravdu krásná vyloženě letní hitovka, která nebude pouze utopií, ale věřím, že i do budoucna obrovským hitem, který my na Rádiu Kiss podpoříme, protože co je všechno kaskádovský, to je dobrý, my vlastně stále točíme hit Boy You Turn Me společně s Felixem Jénem a vůbec to není špatný, tak uvidíme, jak se chytne tato novinka. Na Kissu nová kaskáda.
1: Kiss paráda, tip na hit.

0: Neděle od 19, středa od 21, to je Kiss Paráda s DJem Basicrem, desítka největších pecek, pro který hlasujete jenom a pouze vy na webu kiss.cz. Tam to všechno krásně máte, červený na černobílým, a můžete tam čekovat i nejnovější informace, potkat se s moderátorama a dát si nějaký přehled soutěží, který tam máme. Samozřejmě, když si rozkliknete Kiss Parádu, máte tam i obrázky, máte tam videa. Teď jsem vlastně třeba viděl i video, nový trailer na Avengers Doomsday, včera vyšel, byl úplně včera v pondělí, byl úplně skvělej, neskutečný, energický a dostalo mě to. Takže, co mě teď dostane, je sedmička, kde je Robin Schulz a Barb's Ich Better Times, taková singlovka, která má sice maličko smutný text, ale i tak je neskutečně pozitivní, protože Robin Schulz dokáže všechno udělat dokonale. Jdeme na to.
1: Kiss Paráda, místo 7.

My už tady krájíme prakticky polovinu Kisparádového klání a jdeme se podívat na šestou příčku, kde máme francouzskou dvojku Offenbach, taky Star Sailor, jejich Four to the Floor. Ano, Star Sailor byla ta původní formace, která dala dohromady hit Four to the Floor a proto je mají vlastně i v kolaboraci i na CD singlu napsaný, aby náhodou nevznikly potom nějaký dohady, že to není tak, jak to má být. Takže Four to the Floor, dneska číslo šestý a dostali 71 001 hlasů. To je hezký. 6, 4 to the floor.

0: jsou to asi 3 týdny nebo vlastně měsíc, my jsme měli kiss party, tak v Čechách řádili One Republic, byli opravdu fenomenální, skvělí, dokonalí a já musím říct, že tahle formace mě baví třeba i společně se Seedem a písnička, která se jmená Rich Love, jedna z těch mých nejoblíbenějších. Taková hluboká, když mám depku, což mám jednou za uherák, tak si to pustím. Ale tady je Alesso, In Your Eyes, dneska novinka System 2. Tak ji podpoříme, dáme si ji, vy pro ní můžete hlasovat od teďka na kiss.cz.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

0: Ricpic, mezi vozy drbali si bábiky z parádu na kysu, tak jo. A my si malou rekápku, 10 in a vizuvej, 9 vesná, Benny Kristo, já si tě brát nebudu. Italo Brothers Dynamite na 8, 7 Robin Schulz, Better Times, 6 dneska Offenbach a 4 to the floor. A z novinek Alesso One Republic In Your Eyes. My jdeme do top 5. Na 5. Polkín, Aquagen, Eternity a já dneska teda zahraju Eternity, protože většinou tady mastím There is a Star a jeho novinkovou věc. Teď jsme vlastně, když jsme měli sety na Máchově jezeře, tak jsem zahrál od Aquagena There is a Star a Roman Anděl hrál od Aquagena asi 3 songy, tak jsem mu to hned posílal. On vlastně v Německu byl jeden z největších festiků Parukavil, kde Aquagen hrál, ale byl úplně dojatej z toho, jak na Máchově jezeře paří kysáci na jeho muziku. Paří, skáčou přes švihadlo, já zdravím Terinku Pubalu, která skáče fenomenálně na tuhle muziku. A teď právě na 5 Eternity a Polkín.
1: Kiss

jsem rád, že jste stále se mnou, pokud teda tohle slyšíte, tak jste mě nevypli. Možná i někdo vypnul fotbalový finále, kdy Mr. Messi byl smutný, ale líbilo se mi takovýto krásný obětí od, no já nejsem fotbalový nadšenec, takže nevím, jak se jmenoval ten hráč ze Španělska, jako obejmul, teď mě asi budete všichni jako lanáři říkat, to je 1,5 milionu lidí v Čechách to sledovalo v finále a Basicr neví jméno druhého hráče a já jsem teď línej to googlovat, protože se mi vypnul telefon, takže to nevygooglu. Každopádně to bylo hezký. Ale proč o tom mluvím? Protože tady máme jednu z hymen letošního fotbalového šampionátu. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. A když nám to skončilo, tak na čtvrtém místě. Já ještě jednu zajímavost. Ve Španělsku, který vlastně vyhrálo fotbalový šampionát, tak byl trhnut rekord v televizní sledovanosti. 87% populace koukalo na fotbal. Neuvěřitelný, jo. Prostě ve Španělsku jako fotbal ten jede. S naším fotbalem je to trošku horší, ale radši jdeme hrát. 4 DNA. Kiss Paráda.

0: No a když jsme u toho fotbalu, si jdeme dát ještě jednu z těch jmen, a těch asi hlavnějších jmen, Shakira a Burna Boy, Die Die, to je hit, který prostě už tady taky válcuje spoustu týdnů. Ale my si dáme Clean Bandit remix, jo? My nebudeme hrát ten Origoš, my si dáme Clean Bandit. A protože nám skončil fotbalový šampionát, tak já vám to sem prostě říznu, jo. Shakira, Die Die, fotbalem, jedem, žijem, na Kissu taky, hrej, basic rap, pust to tam, jdu na to.
1: Kiss paráda, tip na hit.

Je tady stálice naší kisparádový petelice Dara. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Já to uvádím vždycky také jednoduše, ale to vlastně vítězka Eurovision Song Contestu, který byl v květnu a finále bylo ve Vídni v Rakousku. Já jsem měl tu čest loni být ve Vídni na Donauinsel Millennium Beats Festivalu, kde vlastně díky tomu, že skončil festival brzo, tak jsme viděli na náměstí ve Vídni v finále Eurovize, ty vyhrál vlastně ten jejich rakušák, takový ten pěvec, Boris, no byla to neskutečná euforie. Letos je Millennium Beats už tuhle sobotu, pokud byste chtěli vyrazit, tak samozřejmě máte tu možnost, je tam spousta skvělých handsupových interpretů od Jana Vejna přes Aquagena, samozřejmě přes Groove Coverage, Star Splash a to do, já teda jsem byl pozvaný organizátorkou festivalu, se kterou jsme kamarádi, i přes Aquagena Fabi Fabišec, kterou chci pozdravit. Ta dělá všechny velké akce ve Vídni v Rakousku, ale bohužel letos teda jsem na Tomorrowlandu, takže na to se moc těším, ale proč o tom mluvím? Protože Dara Bangaranga dostala i krásný remix právě od Dimitri Vegase, který na Tomorrowlandu jede. A ono se to tak krásně spojilo. Eurovision Song Contest, Rakousko, Belgie, tak teď bronz Bangaranga.

už vytahuju kapesníček, já budu plakat. Já budu moc plakat, budu plakat i protože minulá jednička a předminulá jednička je dneska druhá. Scooter, No Rewind, neobhájili po třetí za sebou první místo, ale chybělo jim 12 hlasů. Dostali 120 tisíc hlasů cca 119 971. Chybělo tam trošičku, ale nevadí. Vy můžete hlasovat do příštího týdne. Každopádně Scootři vydávají za 3 týdny další novej single. U nich prázdniny prostě nejsou. No a Scootři totálně zdrubali Paru Kavel v Německu. Neskutečný, no, kysparádu.

0: protože se vrátila na jedničku se svojí formací Holky. Ale k tomu malá rekapitulace. 5 Polkin, Aquagen, Eternity, 4 Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Na trojce Dara Bangaranga, 2 Scooter, No Rewind a tady právě jednička Holky a Mark Voss. Party, party, party, party, party, vořejem si párky 2026. Já děkuju všem, kteří ladili, moc si vás vážím. Díky za Radio Kiss, že to tady takhle můžeme válčit a válcovat na plný pecky. Kdo nepaří s náma, paří proti nám. Holky, Káťa Brzo Bohatá, Spol, Party, Mark Voss, Edit, takže zdravíme na Slovensko, kde mimochodem už 30. proběhne Big Summer Fest, kde vystoupí všichni skvělí hvězdy, včetně třeba Italo Brothers, Scootru a tak dále, takže vy, co máte blízko ke Slovensku, tak tam můžete taky vyrazit a třeba se tam taky potkáme. Teď už ale Holky a Party na jednotce. Hej ho, pařmeni, a do nepaří s náma, paří proti nám. Pokud máte středu za chvilku Trends Party, pokud máte neděli, tak si užívejte neděli. Hej ho!
1: Kiss Paráda. Místo první.

0: Be happy. Kiss. Radio Kiss. Každou středu od 10 večer. Trance Party Radio Kiss. S DJem Baselickrem.
1: Hej, houpa zmeni, ano, máme tolik, kolik právě máme. 22. červenec. Spousta z vás užívá volný chvilky, no a my si jdeme dát Trance Party. Ano, na Radio Kiss, Kiss Paráda za náma. Úspěšně jsme to tam vyhladili a dali jsme si ty nejlepší pecky ever. No a v tento okamžik samozřejmě už pro vás Trance Party. Já už takhle z kraje musím říct, že zítra už budu jednou nohou v Belgii na Tomorrowlandu, takže jsem rád, že si s váma ještě ten poslední den v Čechách můžu hezky užít a pořádně to tady zandat hudebně. Takže věřím, že dnešní Trance Party budete maximálně spokojený. Já bych jenom poprosil někoho z vás, třeba Scuderia, ten je vždycky takový aktivní, jestli by mi neposlal potom aktuální vydání číslo. Já už jste si možná všimli, posledních 14 dní se maličko ztrácím v číslech a ve vydání a nechci tady házet nějaký bludy, ale jakmile se dostanu nad stovku, tak už jsem potom mimo. A docela se divím, že na to, že jsem 10 let vysílal Kismány, tak tam jsem těch 504 dílů uhlídal, jo. Base Machine se trošku topím, tam vím, že jsem teď 332, ale mini Trance Party budu nějak 134, myslím dneska. A v Trance Party Live s Michaelem Kavalčíkem, tam budeme 58. vydání. Tam je to do stovky, tam je to pojde. Tak, haha. A víte co, my se jdeme rovnou hrát a dáme si nějakou tu krásnou hudební novinku. Je pravda, že Michal Makovců mě teď pěkně zásoboval novinkama, já jsem dlouho nic žavýho nezahrál, takže dneska novinky, které máte rádi na Kisu. Hey ho!

Kyo Parzmeni, dáváte si Transporty in the House a já se teď zaměřím na našeho milovaného Armin van Burena, který minulý týden na Tomorrowlandu opravdu zazářil, když si sebou vzal blondětou zpěvačku Sašu, se kterou jsme třeba měli i hit 7 Free na Radio Kiss a zboural to tam tím způsobem, že celý Tomorrowland a main stage byli úplně hotoví. Takže je pravda, že teď Tomorrowlandem žije celý svět. Já vám samozřejmě na Instagramu DJ Baselicker od pátka budu servírovat nějaký krásný videa. Doufám, že se mi to podaří naservírovat. A snad tam bude i několik Čechů, že se tam potkáme. Trošku mě mrzí teda, že na prvním Tomorrowlandu byl Gabry Ponte na jedný z těch vedlejších stagí a na tom druhým Gabry Ponte nebude, ale co mě třeba z line-upu dostalo, že tam zazní BB Rexa naživo. Dokonce tam bude ve spolupráci s určitýma interpretama, no a třeba Paris Hilton tam bude mít své vystoupení, takže on ten Tomorrowland není jenom o EDMku, ale tam spousta i takhle hvězd, celebrit a samozřejmě třeba Timmy Trumpet nebo Steve Aoki slíbili spoustu zářivých momentů, na který se máme připravit. On vlastně letošní Tomorrowland je hodně o vzhledu, protože máme naprosto fenomenální stage. Loni nám vyhořela, letos dostala zásadní kalibr a bude to ohromný. Takže Radio Kiss u toho, teď ale na Kissu Trends Party, 22. červenec, hele. No jo, ty prázdniny budou za chvilku v polovině, kysáci, tak hezky to zvládejte a jdeme si dál na Kissu.

tady 22. červenec, 134. dneska podle všeho, jede na plný pecky na Rádiu Kiss, takže doufám, že vy jste se mnou, vy jste toho součástí. A teď už další pěkná škvára hudební, tak jak to máte rádi, tak jak se sluší a patří. A dáme si i Dimitri Vegas Like Mike, bohužel Like Mike oznámil konec všech možných vystoupení, protože je nemocný. Dimitri Vegas jede za něj. Ale je pravda, že třeba Dimitri Vegas se svojí manželkou Metin a se svým synem opravdu taky pěkně hustě zářili. Tak my jdeme zářit teď na Kissu Trends Party, to je speciál, který pro vás jede každou středu od 10 do 11 hodin s DJem Basslickrem.

byla dnešní trend z party na Radio Kiss. Věřím, že to bylo fenomenální, aspoň po hudební stránce, protože vy mi pravidelně posíláte spoustu skvělých feedbacků a já jsem z toho úplně nadšený. Takže děkuju. My se spolu uslyšíme v sobotu v rámci horečky sobotní noci, takže buďte ve střehu na Radio Kiss i Bass Machine, kde zase chystám něco hardstyleového, tak jak se sluší a patří, tak jak to máte rádi. No a ještě jednou zdravím všechny milovníky kvalitních beatů. Chci poděkovat za Máchovo jezero, který jsme mohli prožít celým týmem tento víkend.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Kdo má rád trends, tak si určitě dneska zase přišel na své, no a my míříme pomalu do finále dnešního dne. Ze středy totiž zbývá necelá hodina. Čím pak ji vyplníme u nás na Kissu, tak jednak muzikou, tím nejlepším od 90. let, ale taky tím nejlepším z dnešního odpoledního jumpu a z dnešního ranního Kissu. Tím začneme teď. Místo Míši s Romanem a Patrikem je Alex a ten, představte si, nevěděl, co má společného naše Magda s naší Wendy. No představte si to.
2: Magdalény, oslavenkyně naše, budeme na vás myslet a pokusíme se pro vás taky něco vymyslet.
3: No, jsem zvědavý, co to bude. Minimálně se těším, že se na tom budeme podílet my dva. Ale já mám tady takovou otázečku. Pánové, my tady máme Magdalénu Vronkovou. A taky je tady Wendy Vronka. A holky mají něco společného, nebo ne? Já se doteď jsem vlastně ztracený.
4: Počkej, teď si z nás děláš srandu, nebo to nevíš?
3: Ne, já to reálně nevím, jako jestli...
5: Takhle, Alex, řekl jsi správně, Magda je Vronková, ano. A Wendy je Vronka.
3: A to je jako nějaký velký rozdíl.
4: Aha. Tak počkej, Patriku. Jak bychom to vymysleli? My mu musíme dát možnosti.
5: Ano, ABC.
4: Za A. Wendy je Magdy máma. Za B, Wendy je Magdy sestra. Mm-hmm. Za C, Wendy je Magdy macecha. Mm-hmm. A za D,
5: Wendy je Magdy... Nevím.
3: Magda je Wendy máma.
4: Nemají spolu nic společného.
5: Jo, ano, to je vlastně pravda.
3: Aha.
5: Kdyby takže... si chtěl, Alexi, tak si můžeš dát posluchače na telefon, který ti poradí. Jako nápovědu.
3: Jako nápověda po telefonu. Hmm.
4: Nebo to víš?
3: No.
4: A děláš si z nás randu?
3: Ne, já to fakt nevím. Já reálně jako si asi nechám poradit.
4: A takže... co ti nejvíc připadá, že je pravda? Když se koukneš na ty dvě holky.
3: No.
5: Ségra, máma, macecha. Nebo nic spolu
3: jako máma ne, že jo, tak jako vypadají obě krásně, že jo, mladě, to, tam ten rozdíl věkový.
4: Takže, že vypadají obě dvě hezky, tak nemůže být máma,
3: ale
4: jo.
3: Ne, jako může, ale jako mladě říkám, víš, jako
4: no,
3: že prostě.
4: To myslíš, jo. To jim pošlu tenhle vstup teda.
3: No. No jako ségry by teoreticky být mohly.
4: Aha.
3: A macecha, že by...
5: Chceš napovědu po telefonu?
3: Já chci napovědu po telefonu. Zkusme. Zkusme.
4: Zavolá někdo na 210-323-323.
3: Kysáci, pomozte.
4: Můžeš to zkusit, můžeš se zeptat.
3: Halo, halo, slyšíme se?
6: Ahoj, tady Vašek.
3: Ahoj, Vašku, prosím tě, potřebuji rychle pomoc. Hraju tady o 5 milionů a otázka je jednoduchá. Co mají společného Wendy Vronka a Magdalena Vronková?
6: Oni jsou sestry.
4: Sestry?
3: Oni jsou sestry. Jsi si jistý? Jsi si 100% jistý?
6: Ano, ano, 100%.
4: Ano, děkujeme tedy za nápovědu a měj se hezky.
3: Měj se hezky, ahoj, čau, čau.
4: Tak pojď se rozhodnout.
3: Tak já nevím, mám mu věřit?
4: No tak, je to náš posluchač.
3: No tak v tom případě dávám, co to bylo, Bčko?
4: Bčko, Wendy je Magdy sestra.
3: Pojďme označit Bčko.
4: Tak počkej, tohle jsem teda nečekal.
5: Já taky ne.
4: Je to špatně.
3: Co? Ne.
4: Wendy je Magdy macecha.
3: Macecha.
4: Vzala si Magdy tatínka. Lešek Vronka, jasně. Skladatel, slavný producent, že jo. No a tím pádem Wendy vstoupila do Vronkovic rodiny a je moc vtipný, takhle. Když tady spolu jsou, nebo dokonce spolu vysílají.
3: To je hustý. To je snad jedin...

0: Leškova,
1: ona si vzala takový to prostě tak, ano, mezinárodní, tak ten, a jasně.
0: Když si Leška vzala, tak si nechala prostě jenom Bronka. Hele, ale dobrý, že si někdo z našich posluchačů myslí, že jsou to ségry.
2: To je hezký.
0: A hezký ségry.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Vítejte v Raním Kissu. Jo, počkat, to si musím nahrát tohle ještě. Zapínám kamery, Alexi, jenom abys věděl. Vítej taky, ahoj.
2: A ty chceš mít ještě důkaz, jo, tady toho.
1: Jo. No, jak to, bude velký. To tady vlastně teď v tom Raním Kissu je? Míša je na dovolené, testuje motorky v Rakousku. Možná se někde motorkáři na cestách potkáte, taky pozdravujte, hlavně jak to dobře dopadne. Protože Patrik, co byl na dovolené, ten upadl na skútru. A zrovna dneska mu jeho nožku bude pan doktor tak trošku dávat dohromady. Samoléčba moc nefungovala, takže proto tady teď Patrik chvilku není, ale zítra se k nám zase připojí. No a Alexi, bohužel v Raním Kissu to funguje tak, že když přijde parťák, není to o tom, že tady budeš lehce asistovat, budeš hozen do vody prostě jako jo.
2: No jasně, ale jestli tomu rozumím správně, tak Patrik teda vybral nějaký podklad, na který já teďka budu se pokoušet udělat ten svůj rap, jo.
1: Jo, jestli to je rap, já nevím, co
2: no,
1: jsi připravil, jo.
2: No, připravil jsem takový hezký text, ale takhle se to jako většinou nedělá, protože většinou prostě je potřeba, abych to jako slyšel, abych to jako navnímal, aby to mělo nějakou kvalitu, tohle to je opravdu šílenost.
1: To je ono, to je Raní Kiss, tak to prostě bude. Uvidíme, co Patrik nachystal, protože než odešel, tak napsal jsem do playlistu Alex podklad rap jednička, jakože už seš dopředu jednička.
2: Tak to znamená, že by to mohl být rap, to je dobrý.
1: No takhle, včera se to povedlo, Kysáci, jenom připomínám, tohle tu předved pro všechny vítězslavy oslavence Alex.
2: Hej ho!

0: hlava.
1: No,
0: ale dneska má svátek Magdaléna.
1: Magdaléna.
0: Takže všechny holky zdravíme, naší Magdu taky, která je teď na Dovče a vysílá v odpoledním jumpu. Alexi, prý je tam 20-30 vteřinový úvod, který by tě měl připravit na to správné tempo.
2: Dobře, dobře, takže to pustíme a potom se nějak napojím v procesu.
0: Tím pádem se dozvíme, o co půjde. Já tam čekám nějakou dechovku nebo něco takového.
2: No, já taky. Ale si. Hele, já se jako nedám, já to dám na jakýkoliv podklad.
0: Tři.
2: Jdeme na to.
0: Dva.
2: Jedna.
0: Dobře. Ježišmarja. To je moc rychlý. Ještě čekej, ty to znáš, jo?
2: No, jasně.
0: To máš rád.

0: rychlý. Ježíš Maria. Ježíš Maria.
1: Hele, opáčko, tohle to musíme dát ještě jednou.
0: Ale hele, já to dám.
1: Jo? Zkus si to teď sám pro sebe v duchu jenom, jak to jde. Samozřejmě, že na tyhle věci se vyloženě jako nerepuje.
0: Tak jo, hele, tak teďka sledujte, jo. Okay. To bude Scatman.
1: Jestli chceš koukat do monitoru, vidíš tam menší pauzu a pak je nástup? Nevidíš to?
0: Nevidím.
1: Tady nahoře.
0: Vidím, ano.
1: Pozor. A jdeme na to.

0: Lukis. Protože ty jsi naše milá miss. Yes! No, tak výborně.
1: Zítra si to s Patrikem můžeš vyřídit.
0: Ah, Patriku, já ti dám.
1: Zítra pojede Patrik.
0: Jo, přichystáme na něj nějakou lumpárnu, protože to si zaslouží za tohle.
1: Kamarádi, jenom se rychle koukám, protože já si to, pardon, z hlavy nepamatuju.
0: No, já jsem si třeba teďka překousl jazyk a...
1: Zítra Patrik má svátek Libor, takže kluci, budete mít pozdrav od Patrika.
2: Raní kys.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Otázka, Soňo. Přivezla jsi si z nějaké dovolené od moře nějaký mušličky, možná nějaký korály, živočichy nebo něco podobného?
2: Ano, ano.
1: Jo?
2: Nejednou.
1: Nejednou. Já si myslím, že asi drtivá většina.
2: Někdy si mi i tak malinko jako pašovala.
1: No právě.
2: Se.
1: No. Ono totiž ne všude je to dovoleno.
2: No to
1: kdyby ti na to přišli, že jo, no, tak prostě platíš docela slušný peníze,
2: ale,
1: záleží, co
2: to
1: je za zemi.
2: Malinko, jenom jo? Malinko to mušličku.
1: Jenže my tady máme teďkom příběh turistky, která je z Milána, italského, a přiletěla. Ano, na italskou Sardíny, nebo na Sardíny prostě. A přivezla tam 40 kilo písku.
2: Cože?
1: Který si její rodina odvezla před 50 lety a ona to po 50 letech přijela vrátit.
2: Tak to je hodná holka, ale...
1: To je hodná, no nepozor, tady nesmíš právě vyvážet písek nebo něco podobného, jo?
2: Ona to vrátila a dostala pokutu za to.
1: No ne, vrácení má materiálu, žena splnila poslední přání matky.
2: Jo, takhle.
1: Že maminka měla poslední přání, aby se to vrátilo. Podle mě, to nemyslím nějak zle, že maminka podle mě se říkala, ty jo, nejsem si vědoma ničeho, že bych se dopustila během toho svého života. Ten písek ze Sardinie.
2: Jo.
1: Holka, musíš ho tam vrátit, jinak já u té nebeské brány budu klepat normálně jak...
2: A nepustí.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Do afrického Konga se společně teď vydáme, protože Soňa má zajímavý článek o tom, že tam našli úplně novou opici.
2: Ano, je to tak, přátelé. Světem hýbe tento objev. Musím říct, že to velice loštomilá.
1: Je malinká, větší.
2: No, já bych řekla, že to je asi ve velikosti šimpanze, tak nějak.
1: Tak to není zase úplně mrtě prťavý.
2: No, není to úplně, nebo takhle, na tom obrázku to vypadá, ale jak je veliká, doopravdy to nevím, ale je unikátní svým řevem, podle toho ji poznáte. A také tím, že má křiklavý je růžovo-oranžové rty, takové jako velké, takové lidské, řekla bych až.
1: Takže už je v opice chodí, nebo to co?
2: Asi vypadá
1: když
2: to...
1: vlastně ty chodíš. No, takže...
2: Nedodovol. A takhle jako u Konga teda musím říct, že oni objevili už někdy v roce 2008, jsou od ní první zmínky, ale bylo to velmi rozmazané, ta fotografie. A až teď vlastně začali...
1: Ní mohli prostě jako trošičku zaštudovat.
2: Zkoumat pořádně a bohužel s tím se váže i jedna negativní zpráva, že hned přišli na to, že je vlastně před vyhubením skoro.
1: Jo, že je málo.
2: No, že je málo a že skutečně jí hrozí vyhnutí. Takže, ale tak přišlo se na to, tak se snaží samozřejmě tady něco dělat, protože se ptali, obcházeli 52 okolních vesnic a ptali se na existenci této opice a vědělo o nich pouze 8 vesnic.
1: No, tak snad to dopadne, to i dobře. Jinak já přihodím dvě zajímavosti o téhle opičce a to je první, jak se jmenuje, protože ona je pojmenovaná, jmenuje se Soniolus tlamus edus a to je prostě jakoby její latinský jméno.
2: Aha.
1: A dokonce my ten řev máme i zaznamenaný, přátelé, koukej.

0: chceš.
1: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.
2: Léto je v plným proudu.
3: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
2: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v ranním Kissu.
4: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak si pojďme užít muziku, jako kdyby byl pátek dnes s Kubou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Capital Cities, Safe and Sound, muzika, která dohrála. My máme 23. července, Liborové mají svátek a vy jste si naladili noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. A máme hned dva způsoby, jak vybírat svůj oblíbený song. Buď na našem telefonním čísle 210 323 323, anebo přes mobilní aplikaci Rádia Kiss, kterou využil jako první Karel.
1: Ale Kubi, u telefonu Karel, mám by tě poprosit o zahrání písničky Amok 36. Platí to tobě do studia, hlavně všem kamionákům, kysákům a fajn lidem. Čau, Karel, hezkou noc, Kubíku.
0: Jaká bude další muzika? Dejte vědět, kysáci.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, říkal jsem, že máme dva způsoby, jak slyšet svůj oblíbený song. Už jsme tady měli hlasovku přes mobilní aplikaci Rádia Kiss a teď se jdeme podívat na naše telefonní číslo 210 323 323, protože na něm čeká Kuba. Kubo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak trávíš takhle čtvrteční noc?
2: Tak já tady právě hraju na PlayStationu.
1: Jakou hru hraješ, jestli se můžu zeptat?
2: Fortnite,
1: tyjo. Vím, že to je jako legendární. Viděl jsem nějaký jako videa z toho, ještě jsem to v životě nehrál, takže doporučil bys to?
2: Jo, je to zábava.
1: Jak dlouho to třeba hraješ už?
2: Já už to hraju třeba přes 10 let.
1: Tyjo, no tak panečko, to už musí být výbava jako blázen. Pojďme ale k muzice, ty jsi chtěl něco českýho, našli jsme tady Pavla Celtu a song Písnička. Komu to chceš poslat?
2: Já bych to chtěl poslat díkovským hasičům, hlavně starším žákům. Ať se nám hlavně na soutěži noční a denní nás zadaří v sobotu. A tím bych chtěl všechny pozdravit jako hasiče, když se tady rozlučí, tak...
1: Dobře, já posílám samozřejmě nejenom song, ale i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a sesovičkou, protože ta je odměnou pro každého, kdo se dovolá úplně poprvé. Kubo, užij si muziku, ahoj!
0: Rádio Kiss.

0: Radio Kiss.
1: Jedna hudební pecka střídá druhou. Tohle je Erika I Don't Know, to znamená nevím. A já nevím, jaká bude další muzika. To o tom rozhodujete pouze vy.

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy, kysáci, určitě to dobře znáte. Já bych se teď podíval na takovéto krásné téma, které nás vlastně hrozně baví, když se to stane někomu druhému. A tím tématem jsou přeřeky. Protože co si budeme, i my tady máme vždycky takový předsilvestrovský speciál a Roman Anděl z Ranní trojice si velice rád uchovává nějaké ty naše přeřeky a pak se náramně nad tím bavíme. A samozřejmě i různé televizní pořady se tomu vlastně takhle na Silvestra jako věnují. A mě by teď naopak zajímalo, jak to máte kysáci vy. Když jste si třeba řekli, tak hele, tamhle ta hezká holka, já jí řeknu, ne, no a nakonec z vás vypadlo úplně něco jiného, nebo kolikrát možná ani ne. No a nemusí to být samozřejmě jenom ta vlastně mluvená forma, protože co si budeme, dneska jsou různý ty autokorekce vlastně v našich chytrých telefonech a někdy si říkám, když mi někdo něco pošle, prosím tě, přečti si to ještě jednou. Opravdu si chtěla to a to, protože pak se koukneme a minule jsem třeba takhle koupil kilo mrkví, mělo tam být úplně něco jiného. A přesně mi bylo doma řečeno, prostě proč máme doma tolik mrkve? A já říkám, tak se podívej do té zprávy. Aha, prostě zkrátka takováhle ta nějaká autokorektura. Na mě by zajímaly vaše příběhy, kdy jste se prostě někde přeřekli a řekli jste něco takového, že jste si trošku způsobili takové to fópa, nebo jste se tomu nakonec zasmáli. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já už se těším na vaše přeřeky.
1: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Kizáci, teď jsem se musel opravdu pobavit a zasmát, protože se mi dovolal Libor. Libore, ahoj.
2: Čau.
1: První tvoje reakce byla jaká?
2: No, pomalý, ty vole, no.
1: Já to spíš řeknu jinak, ty jsi řekl úplně, Ježišmarja. Ty jsi byl tak strašně překvapený, že ses dovolal do noční jukeboxu. Dovolal jsi už někdy takhle?
2: Ještě ne.
1: Takže je to premiéra.
2: Je to, no.
1: Tak si tě hnedka zapíšu do naší tabulky výherců, protože přesně takový dostávají od nás speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se Sovičkou. Tebe to tak strašně vyděsilo, že vlastně si ani nevěděl, co si nechat zahrát. Takže necháme slovo Radkovi, ale tebe se zeptám, komu bys chtěl následující song poslat.
2: Tady tento týden to mám takový těžší, protože otec a další kámoš a všechno je to na vrchu. Ale to já řešit nebudu už, protože to už je takový, nechci se mě bolit.
1: Rozumím. Pojďme radši teda k něčemu trošičku pozitivnějšímu. Věřím, že je aspoň někdo, koho bys chtěl pozdravit třeba.
2: Když to tak řeknu, tak hlavně Rádio Kiss, protože jo, máte horva posluchače víc. Dneska jsme se kecal.
1: Tak gratuluju samozřejmě.
2: Aj pro tu letku, nebo já to tam říkal, jo, já ne.
1: Ano, říká se noční letka.
2: Pro hlasiče a takhle.
1: Libore, děkuju, že jsi zavolal a samozřejmě přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
2: Tak jo, čau.
1: A teď dávám slovo Radkovi.
3: Ahoj, prosím o zahrání se Focus Solar System na ty cesty, ať to v noci utíká. Děkuji a přeji hezký večer.
1: A kysáci, teď je volume hodně doprava.
0: Kiss.

0: Polkín Aquagen Eternity. Song, který se nachází na 5. místě naší Kiss parády, a můžete o něm samozřejmě hlasovat, jak moc se vám líbí. Neublihla ještě ani hodina, já tady mám celou řadu vašich hlasovek a samozřejmě i psaných vzkazů. Maruš píše: ahoj Kubo, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. Přeju hlavně pevné zdraví, štěstí, spoustu radosti a ať tě humorní dny neopouští. Díky, že i po nocích děláš lidem skvělou společnost. Jestli by to šlo, pošli dnes něco pořádného od podlahy, ať se roztančí i volanty kamionů. Tenhle pozdrav posílám všem řidičům kamionů na cestách a všem zdravotníkům na noční směně v litomyšlské nemocnici, a tím změna rychle uteče. Mají co nejklidnější noc a hlavně a se všichni vrátí domů. Zdraví Maruš z Litomyšle. Věřím, že hudební výběr Davida, který ještě nespí, tě určitě potěší.
1: Čau Kubo, tady David. Zahraj mi tam prosím ti písničku od E-Type Here I Go. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a přeju krásnou noc.
0: Takže si dáme tuhletu 90. petelici a ještě jednou všem moc děkuju za přání, protože jich přišla opravdu neskutečná spousta, ať už přes Facebook nebo přes Instagram Jakub Potržítko Chrabác, anebo přes sociální sítě Rádia Kiss. Moc si toho vážím a díky moc.
2: To nejlepší

0: Je tu další hodina nočních juboxů a i v ní se můžete těšit na pořádnou porci skvělé muziky, ale to hlavně především podle vás.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: A teď si Kysáci dáme něco, o co si v nočních juboxech taky rádi říkáte. Žijem len raz, ego Robert Burian, právě teď na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další hodina a první hudební přání podle Lukáše. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Lukáši, já vím, že teď bys měl mít nějakou dovolenou. Je to tak?
2: My máme taková celozvolní dovolenou. Co je tenhle týden až příští týden.
1: Ty jo, a jaké máš plány takhle na volno?
2: Já se spíš se flákám doma.
1: Já věřím, že i doma je určitě spousta restů, který je potřeba udělat, viď?
2: Jo.
1: A na to ti samozřejmě pomůže třeba muzika, kterou si vybral, ATB, Don't Stop. Komu bys jí chtěl poslat?
2: Určitě k tobě do studia, pracuji naši noční letku a pro všechny pracující na noční směnárka s tím to uteče do rána.
1: Luky, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Já taky děkuji, ahoj.
1: A jaká kysáci bude další muzika, o tom rozhodujete jen a pouze vy.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Don't stop.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Každou noc, každou všední noc se můžete těšit na noční jukeboxy, které probíhají vždycky od půlnoci až do šesti. Ale samozřejmě noční jukeboxy nemůžou existovat bez vás, posluchačů Rádia Kiss, kteří vybíráte ty nejlepší pecky od let 90. a možná občas i od let 80. A já už zdravím Vítka, ahoj.
2: Nazdar, Kubo, tady je tvůj fanklub. Pozdrav, Moniko, pozdrav.
3: Ahoj, Kubo.
1: Moni, Vítku, zdravím.
2: Laky, pozdrav. Dobrý den.
4: Nic. Dobrý den.
1: Já jenom prozradím, kysáci, že Vítek je můj soused vlastně na chatě a má úžasného pejska, který když ví, že bych si chtěl jít lehnout, tak má najednou největší chuť štěkat. Tak.
2: Ano, ano.
1: Ale teď, jak zákon schválnosti, neštěkne ani ně, viď?
2: Ne. Ani pes neštěkne.
1: Dobře, Pražák Peter s nám za chviličku prozradí, cože to od let 80. teda budeme hrát, protože opravdu sáhneme i do 80. Ale Jítku, tebe se zeptám, komu bys chtěl následující song věnovat?
2: Já bych chtěl následující song věnovat, Kubo, tobě, protože jsi měl včera narozeniny. Já nevím, jestli už se to tady dneska říkalo, tak jenom kdyby kysáci jako se nudili, tak ti můžou taky popřát. Těšíme se všichni na chlebíčky, dorta, nějaký chlást a děvky a chlebíčky a tak.
1: Ještě, že máme po půlnoci, takže každopádně děkuju za přání, užívejte večera, ahoj.
2: A na Instagramu máš taky gratulaci. Děkujeme, hezký večer,
1: díky
2: užijte
1: moc.
2: Práci. My za chvilku půjdeme spát, počkáme si na písničku, čau.
1: Ahoj. A jak Vítek zmínil, tak pokud mě chcete sledovat na Instagramu, jsem tam jako Jakub Potřítko Krabac, ale teď dávám slovo Pražákovi Pítrovi.
5: Ahoj Kubíku, dobré ráno všem kysákům, zdraví Pražák Pítr. Prosím tě, zahraj mi tam písničku Sabrina Boys, bude to pro všechny noční letce, pro kámoše Frankyho a pro Big Johna Péťu Zemana. Zdraví Pítr, čauko, díky moc, mějte se.
0: Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď. Boys.

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy, já jsem Kuba Krabáč a společně s vámi trávím celou noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Kysáci, v minulé hodině jsem vykopal téma různých přeřeků anebo takových těch autokorekcí třeba ve vašem telefonu. Napsala mi Maruš: ahoj Kubo, k tomu tématu o autokorekci musím přidat vlastní zážitek, když jsem ještě pracovala v kafeterii. Psala jsem známému, že má připravené 3 kartony 100% pomerančového džusu Relax ve skle. Jenže autokorekce měla úplně jiný plán a místo džusu napsala flusu. Chvíli jsme oba přemýšleli, cože to vlastně dostane za objednávku. Od té doby si dávám na autokorekci pořádný pozor, i když ona si stejně vždycky dělá, co chce. A kysáci, mě zajímají vaše zážitky právě z těch přeřeků anebo z týhletý autokorekce, kdy vám telefon napsal něco jiného, než jste úplně plánovali. Jukneme na to, ale dáme si do té doby 2 songy Lady Gaga a teď si dáme letní pořádnou pecku Taka Bro, Taka Ta na kysu.
1: Takhle zní léto.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, muzika, která dohrála teď v 1 hodinu 32 minut našeho času. Říkám to schválně, protože jsem si všiml, že Magda Vronková, jak říká vždycky Ráďa, naše Majdalenka, je právě teď v Las Vegas a ladí Radio Kiss, takže samozřejmě zdravíme i za tu velkou louži. Já jsem si schválně připravil tenhle ten podcast kvůli tomu, že jsem tady měl opravdu hezké téma. A plánoval jsem, jak se budeme bavit o těch přeřecích a podobně. Nicméně kamarád a soused Vítek tady jaksi proflákl a nebyl jediný, že jsem včera měl narozeniny. A v mých tady hlasovkách a respektive hlavně v těch psaných formách přišla celá řada vašich přání, takže já za to děkuju. Nebudu to tady všechno číst, protože to bychom tady opravdu nestíhali vůbec nic. Ale mám tady jedno přání, a to od Davida. Ahojky, chtěl bych popřát kamarádovi Danovi k jeho 22. narozeninám, ať se mu vše daří, hlavně zdraví, štěstí a lásky, že mu přejeme bez nadsázky. David a Munča. No a ozval se i Daniel.
1: Takže Anče, Kubo, hajnej, nelelkovat. Kuba má zas narozeniny, my mu přejem přání jediný. Pendulum, watercolor, pořádně si trsní. Pa. Tak všecko nejlepší, chlape. Ať to klape. No a hlavně, ať ti to příjemně a rychle utíká, ať jsi zdravý, šťastný, spokojený. No a pro všechny ostatní samozřejmě, ať to v práci taky lítá, ne? Čau, čau.
0: Takže jsem si říkal, budeme vymýšlet ještě nějaká témata, nebo...
2: Ne, nebudeme se pouštět do žádných větších akcí.
3: Kubo, Anše, hajnej, jdeme!
0: Radio Kiss.

0: Kiss. Rádia Kiss.
1: Rebelie kysáci zdaleka nekončí. Teď jsem tady zvedl další telefonní číslo a opět je to z rodiny papírníků. Zdravím Tomáše, ahoj.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Zdravím Kubu a určitě bych mu chtěl popřát všechno nejlepší k narozeninám a určitě mu dejte sledování na Instagramu.
1: Tome, moc krát děkuju. Ty jsi chtěl Michaela Jacksona a chtěl bys ho věnovat někomu speciálnímu, předpokládám třeba mámě a tátovi?
2: Tobě k narozeninám.
1: Moc krát děkuju, pořádně to oslavíme na chatě a měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Takže kysáci, jak vidíte, člověk si to nějak naplánuje a ono si to vlastně jede vlastním životem, ale nás to tady na Kissu vlastně baví.
0: Radio Kiss. To nejlepší od

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefonní linku 210-323-323 jsme v téhle hodině provětrali, si myslím, že víc než dost. Tak se pojďme podívat, kdo nám nahrál hlasovku.
2: Ahoj Kubi, mohl bys prosím zahrát od To Unlimited song No Limit? Bylo by to všem pro dobrou náladu a na vzpruhu. Díky moc Tom z Rumburku.
1: Zdravíme na sever Čech a dáme si teďka klasickou devadesátku. To Unlimited, No Limit, právě ty na Kissu.
0: To nejlepší od devadesátých let. Kiss.

0: Odbyla druhá hodina raní a to znamená, že jdeme do další hodiny nočních jukeboxů, v které nesmí chybět samozřejmě muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A startujeme se Sašem a doktorem Albánem. Tohle to je Color the World na Kissu.